0: Hænderne, get my drift, drift, drift.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas Rádio Wave. Like,

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Yo.

Ajudam-se, pisnitico, dedo sangue.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

snažím se pomoci mrože.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.
2: Yeah.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Rádio Wave.

než si mi ztratila našo jen otázky. Smyslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle. Som neznámy týpek z undergroundu. Tú hudbu nechceš v aute, lebo máš strach, že to skončí.

Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Vejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
1: Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 1 odpoledne na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

The Party! Odbyla 8 hodina a 10. minuta. Krásné ráno vám od mikrofonu přeje Klára Nováková. Posloucháte ranní víkendový on air na rádiu Wave. Důvod, proč tady před chvílí hrál Pitbull, je ten, že se já osobně, a myslím si, že možná i někteří z vás, kteří posloucháte rádio Wave, připravujete na večer, protože večer právě tady v pražských Letňanech vystoupí Pitbull. Já se strašně moc těším, protože samozřejmě, že jsem měla minule takzvané FOMO, neboli Fear of Missing Out, protože se mi nepodařilo získat vstupenky, tentokrát už se mi je podařilo získat. Hrozně moc se těším, protože všichni, kdo byli na koncertě Pitbulla, říkali, že to byla neuvěřitelná, skvělá party. Teď to bude ještě vlastně venku pod vlastně v otevřeném areálu právě Letňan a já se na to strašně moc těším, protože si myslím, že to bude strašná sranda. Takže doufám, že jsem tady nebyla jediná, která teď tak trošku trsala právě na Pitbulla a song Don't Stop the Party. Opravdu nezastavujte oslavu, nezastavujte party. Doufám, že jí dnes i během toho 4hodinového vysílání rozhodně nezastavíte. Já zároveň doufám, že si užíváte i pomalé neděle. Mým úkolem je vám ji snad ještě trošičku zpříjemnit. Tuto hodinu kromě Pitbulla nastartovala Aiko, vítězka z jednoho z ročníků Checkingu se songem Shotgun. No a následně, co tak koukám do playlistu, nám bude hrát například Steve Lacy, Dorian Electra nebo Southside a Future.

8 hodin a 21 minut pro vás mám již tradičně pro moje vysílání nějaké filmové doporučení. Tentokrát se podíváme na jeden ze snímků, který v posledních týdnech opravdu je skloňovaný téměř všude, a sice snímek Odysea režiséra Christophera Nolana. Aby jsme si přiblížili, o čem trošku ten snímek je, i když si myslím, že všichni si to tak trochu pamatujeme ze střední školy. Odysseus byl král řeckého ostrova Itaka, který dle legend a básníka Homéra vymyslel slavného trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Po skončení bojů netouží Odysseus po ničem jiném, než vrátit se domů za manželkou Penelope a synem Telemachem. Svými odvážnými činy však dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli návrat co nejvíc zkomplikovat. I proto se slovo Odyssea stalo synonymem pro cestu plnou překážek, které poutníka odvádějí od jeho cíle, místo toho, aby ho k němu přibližovali. Tak já se samozřejmě velmi těšila na tento snímek, protože mám ráda režiséra Christophera Nolana. Doteď považuji třeba Interstellar za jedno z nejgeniálnějších, děl vůbec, a je to můj nejoblíbenější film, takže samozřejmě, že každý snímek, který tento opravdu geniální režisér vydá, tak já jsem první v řadě, která se na něj jde vždycky podívat, protože mě zajímá, kam může zase dál sahat jeho filmařské řemeslo. A musím říct, že tady v té Odysseji se opravdu překonal po technické stránce. Je to naprosto dokonalý snímek, naprosto nádherně nasnímaný, opravdu u spousty scén a absolutně nemám ponětí, jak to vůbec jde vytvořit ve filmu. Je to poutavé samozřejmě, je tam skvělé herecké obsazení v čele s Mattem Damonem, Anne Hathaway, Tomem Hollandem, Zendayou, Robertem Pattinsonem a dalšími. No, ještě Charlize Theron, na to taky samozřejmě nesmím zapomenout. Každopádně je to zvláštní, ale je to první snímek, který nemusím vidět úplně hned znovu. Ano, podívaná to byla skvělá, ale přece jenom já k této látce nemám příliš blízko. Vždycky jsem tohleto ve škole moc nemusela, takže i v tomto případě to prostě není pro mě tak srdcový film, jako třeba jiné filmy od Christophera Nolana, protože já mám pořád radši to, když on vyloženě se svým bratrem napíšou scénář a mají to ze své hlavy a je tam opravdu hodně, hodně emocí, což tady samozřejmě byly emoce, ale ne tolik, kolik jsem zvyklá třeba u Christophera Nolana. Každopádně rozhodně vám to doporučuji navštívit, je tam skvělá hudba, skvělé záběry a tak dále, takže pokud možno co na největším plátně s co nejlepším zvukem, protože tak to přesně i Christopher Nolan zamýšlel. No a já tímto uzavírám filmové okénko, vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například Sophie Tucker a nebo moje oblíbená Ray. So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're in is innocent. I just can't believe in what the fuck's original sin.

0: 18 hodin a v 8 hodin, pardon, a 35 minut máme ještě ráno, já jsem přeskočila už do večera, se podíváme společně do sekce Wave News na našem webu. Policie ve Velké Británii řeší dosud největší množství případů domácího násilí spojených s nedávným mistrovstvím světa ve fotbale. Podle dat speciální jednotky odpovědné za policejní dohled nad fotbalem ve Velké Británii je letošní šampionát vůbec nejhorším v počtu nahlášených případů. Za dobu trvání fotbalového mistrovství vyšetřuje policie 384 s celkem 2322 případů domácího násilí právě v souvislosti s fotbalovými zápasy, píše britský Sky News. Podle šéfa policejní jednotky, která řeší násilí spojené s fotbalem Marka Robertse, za vyšším množstvím násilí může zvýšená míra konzumace alkoholu. Čím vyšší je spotřeba alkoholu, tím větší problém. Z dat, které můžeme předložit, navíc vyplývá, že k velkému počtu přestupků došlo v souvislosti s rozšířením povolené otevírací doby pro bary a restaurační podniky, dodává Roberts. Podle něj výrazně vzrostl taky počet násilných přestupků mimo domov. Největší problém vidí v nesprávné komunikaci úřadů. Otevírací dobu často povolili prodloužit až na poslední chvíli. Jenže na to nebyly připravené posily u policejních hlídek ani u lidí, kteří se o pořádek v barech a klubech starají. Britové před turnajem spustili speciální kampaně, které obětem domácího násilí pomáhají incidenty odhalovat a bránit se. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Hergot.
2: Hergot.
1: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
4: Poslouchejte dnes od 6 večer
3: na rádiu Wave.

0: 8 hodin a 46 minut tady pro vás mám dávku kulturních tipů v rámci Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud máte rádi komentované prohlídky domů, tak pro vás mám jeden tip, protože v Liberci, v domě Karla Hubáčka se dnes od 17 koná právě komentovaná prohlídka domu Karla Hubáčka. Od roku 1962 až do nedávné doby zde autor slavného Ještě dů bydlel se svou rodinou. Projekt z roku 1959 byl poprvé zpřístupněn veřejnosti na libereckých výstavních trzích v roce 1961 jako příklad dostupného a levného bydlení v dispozici 3+1 za cenu bytu v paneláku. Původně se jednalo o vzorovou stavbu určenou pro sériovou produkci. Z ekonomických, částečně i ideových důvodů k tomu však nedošlo. Severočeské muzeum v Liberci pořádá po půlroční odmlce pásmo komentovaných prohlídek domu Karla Hubáčka s architektkou Danielou Kvapilovou. Tak pokud máte rádi komentované prohlídky domu, tak máte příležitost dnes od 17 hodin Liberec, dům Karla Hubáčka. No a já tímto uzavírám tipy, vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například novinka na rádiu Wave, kterou má na starosti Riko Nasty a jmenuje se Cupcake.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Novinka.
2: Novinka na rádiu Wave. RX.

0: to byla Griff a song One Foot in Front of the Other. Máme 8 hodin a 55 minut, čas letí, když se člověk dobře baví, takže první hodina našeho společného nedělního ranního vysílání je téměř u konce. Abyste viděli, na co se můžete těšit v následující hodině, tak čeká nás ukázka z podcastu Nádech. Taky vám v rámci kultury stánu doporučím jednu dnešní netradiční dance party. No a samozřejmě se těšte hlavně na spoustu skvělé hudby v našem playlistu. No a do konce hodiny nebo tečku za touto hodinou nám udělá John Glacier se songem Home. Já moc doufám, že si užíváte pomalé neděle a jsem samozřejmě ráda, že je vám k této pomalé neděli vysílání Rádia Wave doprovodem. Od mikrofonu vás moc zdraví Klára Nováková.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné dobré ráno, je 9 hodin a 6 minut u víkendového on airu na rádiu Wave. Vás vítá a z proskleného studia vám mává moderátorka Klára Nováková. Pokud zrovna snídáte, tak dobrou chuť. Jsem samozřejmě ráda, že toto vysílání je vám třeba i k něčemu dobrému doprovodem. Na začátku hodiny vás mimo jiné doprovodili kromě mě, nebo teda já povídám až teď, ale každopádně mě předtím doplnili Rachel Chinouriri a taky Pink Panteres. Právě písnička Rachel Chinouriri, I'm not perfect, but I'm trying, mi připomněla, že jsem nedávno viděla finále seriálu Heartstopper, tedy Srdcerváči, což je za mě jeden z nejkrásnějších, nejjemnějších a nejvíc citlivých seriálů, které jsem kdy v životě viděla. A právě poslední série vlastně byla v podobě filmu. Moc vám to doporučuji, je tam, ukazují se tam skvělá témata, rozebírají se tam skvělá témata a je to celé prostě strašně krásně něžné a hezké a kéž by ten svět vypadal tak, jako vypadá právě tam ve světě Heartstoppera, tedy Srdcerváčů, což je mimochodem založené právě na stejnojmenném komiksu od autorky Alice Ousmanové, takže možná, že vám to jméno něco říká, pokud nerozhodně si od ní něco přečtěte, protože za mě je to opravdu skvělá, skvělá autorka. No a na co se můžete těšit, tak kromě skvělé hudby v našem playlistu vás čeká taky zanedlouho ukázka z podcastu Nádech a taky vám dám doporučení v rámci kultury na jednu dnešní odpolední dance party.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: A v 9 hodin a téměř 18 minut si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Nádech. Jeho hostkou je psycholožka Alena Spálenská a jeho tématem jsou emoce. Poslechněte si celý díl na wave.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Vlastně, když se s těma emocima naučíme pracovat a naučíme se je chápat, tak to může být nějaký zdroj informací a může nám to pomoct se ve světě lépe orientovat a pohybovat. Ono se stává, že cítíme nějakou emoci a úplně to v nás zhrkne a řekneme si, ježiš, to fakt jako nechci cítit, anebo to bych fakt cítit neměla teďkon, to je nějaký jako, teď jsem to nějak pokazila. A může to být třeba smutek, nebo žárlivost, nebo třeba závist, ale je lepší nad těma emocema přemýšlet jako nad příjemnýma a nepříjemnýma, než nad dobrýma a špatnýma. A vlastně to, že nějakou emoci cítím, tak nevypovídá nic o mojí moralitě nebo o mém výkonu. Je to prostě nějaká zpráva, která na něco reaguje. Neexistuje žádná špatná emoce, ale existují špatné činy. Vlastně když něco cítím a nedokážu pořádně říct, co to je, nedokážu to pořádně vlastně identifikovat tu emoci, tak je dobrý se na ní podívat jako na něco, co má 4 složky, který jakoby už popsat dokážu. Je to tělesná složka, je to myšlenky, co mě u toho napadají, je to nějaké chování, něco, co dělám, nebo k čemu mě ta emoce jako ponouká. A taky to je to vlastně samotný ten prožitek té emoce, jako jak mi z toho je. A pokud je ta emoce hodně silná a třeba hrozí, že bych udělala něco, čeho bych potom litovala, tak je potřeba tu emoci nějak jako akutně, rychle prostě srazit dolů, abych prostě třeba nenapsala tu zprávu, který budu nějak litovat, nebo neudělala něco sebedestruktivního. Existuje takovej lifehack, kterýmu se říká potápický reflex, a to je, že když si napustím mísu plnou ledové vody a třeba si do ní přidám pár kostek ledu a ponořím do ní obličej na 20 sekund, tak se moje tělo automaticky uklidní. Obecně je to tělo vlastně skvělý nástroj, protože ty emoce nejsou jenom v hlavě, ty emoce jsou nějaký celotělesný proces. Takže je dobré vlastně to tělo neopomínat a myslet na to i při té regulaci. Tak je dobrý říct, že vlastně cíl není ty emoce nějak eliminovat nebo úplně super zregulovat, ale je důležité vlastně i prožívat. Třeba když jsme smutní, tak prostě účel toho smutku je trošku se stáhnout, odpočinout si, nějak se vyrovnat s tím, o co jsem přišla a obrátit se na druhý lidi a vyhledat nějakou pomoc.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 9 hodin a 29 minut je ten správný čas se opět podívat do sekce Wave News na našem webu. Scotty Boy, jak zní jeho internetová přezdívka, je zapáleným propagátorem turistiky. Ze skotské Vysočiny, kterou mimochodem miluju, posílá svým více než 100 tisícům sledujících na sítích Instagram a TikTok zprávy z cest. Náladové mlhavé fotografie potoků, údolí, jezer a kopců. V těchto příspěvcích u sebe mívá většinou adekvátní turistické vybavení, jako je batoh, termoska a větrovka. Někdy je ale z nevysvětlitelných důvodů svlečený do půl těla. Patří k mnoha mladým lidem, kteří objevují krásy přírody. Jak uvádí jedno video na TikToku, psát si zprávy je fajn, ale společná túra je lepší. Trendu si všímá magazín Economist. Influenceři v poslední době doporučují malebné trasy, odpočívadla a horské chaty. Aplikace jako Mapy.cz nebo All Trails usnadňují hledání stezek a cest. To je obzvlášť užitečné pro generaci, která je zvyklejší číst z obrazovky telefonu než z papírové mapy. Problém spočívá v tom, že fanoušci kráčejí ve stopách influencerů, aniž by plně chápali, co může výprava do divočiny obnášet. Nadšení průzkumníci se tak mohou snadno dostat do potíží. Ve skotské Vysočině se od roku 2022 počet horských incidentů, do nichž byli zapojení lidé ve věku 17 až 25 let, téměř zčtyřnásobil. V roce 2018 tvořili 17 až 25 letí pouze 15% zachráněných osob. Loni tomu bylo už 25%. Nebylo tomu tak ale vždy. Na počátku minulého desetiletí to byli především turisté středního věku, kdo potřeboval pomoc záchranářů nejčastěji. Nejde navíc pouze o skotský trend. Podíl amerických dobrodruhů ve věku od 18 do 25 let, kteří potřebují pomoc, rovněž roste. Takže ano, určitě dávejte na sebe pozor, já jsem skotskou Vysočinu prošla minulý rok v rámci West Highland Way, bylo to opravdu jeden z nejkrásnějších zážitků mého života, ale samozřejmě, že jsem na to musela být velmi připravená a ty trasy, pokud tam jde člověk nepřipravený nebo vůbec neví, do čeho jde, opravdu nejsou vůbec jednoduché. Já se vlastně ve středu chystám na další dálkovou túru, tentokrát kolem Mont Blancu, ta túra se jmenuje Tour de Mont Blanc, takže samozřejmě taky už se také vyhledávám různé informace. A mám samozřejmě trošku takovou tu nervozitu, ten stres před tou cestou, aby všechno vyšlo a nic se mi tam nestalo, tak mi držte palce. No a my se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká Island Mint, Annabelle, Nemo nebo Hemlock Springs.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

0: Je 9 hodin a 41 minut a jak jsem vám slibovala, tak tady pro vás mám jeden tip na odpolední dance party.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a ta party se koná v Praze v Úlu Ďáblice od 14 hodin, nebo přesněji od 15 hodin, která se jmenuje Jiskra odpolední dance party. Od 15 hodin se hub stage Ďáblického Úlu promění na temný taneční klub pro každého, kdo nechce ponocovat, ale chce tančit. Nestojíte o půlnoční čekání ve frontě před klubem, návraty domů s těmi, co už mají nový den a ztracený den dospáváním. Přijďte si v neděli odpoledne zatancovat do Úlu na energické sety namíchané ze směsi house, disco, trance a breaks tracků. Stage temná, hudba i tanečníci jak v klubu, jen za dveřmi bude nedělní květnové odpoledne. Červencové odpoledne, podvečer, večer. Úl a jeho spolkový bar otevírá už ve 14.00, posezení je i na dvoře, kde se zabaví třeba i děti. DJ sety jsou od 15 do možná až do tmy. Tak pokud máte chuť na odpolední dance party, tak se koná v Praze v Úlu Ďáblice. Od 14 hodin, přesně řečeno od 15 hodin začíná program, ale od 14 už otevírá spolkový bar. Tak pokud jste přesně lidé, kteří rádi tancují, ale nemají rádi právě to, že tanec většinou bývá takhle třeba v noci na různých party, tak si můžete zajít například tam. No a já tímto uzavírám tip na dance party a Kulturistán a vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká novinka na Radio Wave, kterou mají na starosti Jentrej a Essay a jmenuje se Heatwave.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Radio Wave.
1: Kulturistán. Novinka na Radio Wave.

0: Od byla 9:51, polovina nedělního on airu na rádiu Wave je za námi, ale polovina je naštěstí ještě před námi. Těšit se v následující hodině, pokud s námi zůstanete, což samozřejmě doufám, můžete těšit na Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím jeden filmový festival. Pustíme si ukázku z podcastu Studovna a samozřejmě se těšte na co nejrůznorodější hudbu v našem playlistu. Do konce hodiny nám bude ještě hrát Soma a Royal Otis. Já jsem Klára Nováková a moc doufám, že si užíváte pomalého nedělního letního rána. Já jsem tady v proskleném studiu, koukám ven, je tam nádherně, takže určitě dneska někam vyražte, ale teď ještě klidně odpočívejte v posteli, což bych dělala i já, pokud bych byla doma, takže vám to samozřejmě velmi závidím, ale v tom nejlepším slova smyslu a moc vám to přeju.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Máme 10 hodin a 10 minut, krásný to čas, dobré dopoledne, vítá vás víkendový on air na rádiu Wave a s ním i moderátorka Klára Nováková. Pokud jste zrovna v práci, jako já, nebo cestujete, což vám velmi závidím, nebo máte třeba dneska volno a odpočíváte, což vám samozřejmě taky v tom nejlepším slova smyslu závidím, tak jsem samozřejmě ráda, že posloucháte dnešní vysílání plné skvělých tracků, ukázek z podcastů a také kulturních pozvánek. Tuto hodinu nastartovala velmi dlouhá píseň Holy Holy od Jordiho Greepa, která má téměř 6 minut, což jsem si uvědomila v polovině písničky, kdy ta písnička stále hrála, říkala jsem si, tyjo, to už jako i to bude ještě jednou tak dlouhý. Tak zajímavé je super, že vlastně existují ještě i takhle dlouhé písničky. Jedna dlouhá písnička nás v rámci této hodiny ještě čeká, ale tuhle tu písničku já miluju, takže mi uteče vždycky velmi rychle, ale to si necháme až trošku na později. No a potom je vystřídal Fulcrum, Tera a Bolslop s písničkou Divine, takže tu jsem se tady tak trošku zatrsala takzvaně. V této hodině vás kromě skvělé hudby čeká taky Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím dnešní filmový festival a taky si pustíme ukázku z podcastu Studovna. No já to nebudu déle prodlužovat, jdeme zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká Sofia Stel nebo Playboy Karty.

0: Je 10 hodin a 21 minut a teď si společně pustíme ukázku, slibovanou ukázku z podcastu Studovna. Lektorka a koučka Andrea Srbová nám tentokrát předává tipy, které souvisejí s nástupem do práce. Celý díl si pusťte na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Tak teď, když už jsem teda v kontaktu s někým třeba z firmy a čeká mě pohovor, jak se na to i psychicky připravit? Co očekávat od pohovoru, co oni očekávají ode mě?
2: Připravit určitě, ano. Příprava je za mě nesmírně důležitá i pro ten náš takový jako vnitřní pocit klidu. Že jsem vlastně udělal, co nejvíc jsem uměl. A teď, co je to, co pro to mám vlastně nějakým způsobem udělat? To znamená jasně zjistit si informace o té firmě, abych věděl nebo věděla, do jaké firmy jdu, co je předmětem jejich podnikání, jak funguje, jaká je to velká struktura a tak dále. A vlastně důležitý potom, jako když už teda jakoby na ten pohovor pak jako jdu a povídám se tam s nějakým tím personalistou, protože většinou ty pohovory jsou několika kolový. Nejdřív je to i třeba velmi často jenom telefonický kontakt. Možná první kolo probíhá i třeba prostřednictvím nějakých webexů nebo online nějakých setkání. Pak je osobní setkání s personalistou, kde pak už třeba bývá přizván ten people manager, to znamená ten budoucí nadřízený. A pak případně jsou ještě další kola, když je víc uchazečů, případové studie nějaké se řeší a podobně. To znamená být připraven i na tu více kolovou úroveň toho výběrového řízení. No, ale určitě, než prostě jdeme na to osobní setkání, který za mě dělá úplně jakoby nejvíc, tak řešit i maličkosti, ona to není maličkost, ale i to, v čem budu oblečený. Abych se v tom cítil dobře, protože vizitku si každý vystavujeme sám a lepší je se oblíknout jako být overdressed než underdressed. To znamená, aby jsme se v tom cítili komfortně a být připraven prostě na to, do jaký společnosti jdu, co dělá, připravit si i otázky na tu společnost, jo, protože...
1: No a jaký to můžou být otázky, protože to je vždycky podle mě strašně jako ošemetný, když oni se vás zeptají, jako máte nějaké otázky a teď třeba člověk jako najednou, že má bílo před očima. Tak na co se třeba ptá?
2: Hezká otázka je, kterou jako HRisti rádi dostávají, je vlastně, co je největší výzvou té dané pozice. Co je vlastně jako očekáváno od té pozice? Co by měla přinést? Je to pozice, která je nově obsazovaná, to znamená nově vybudovaná, nebo je to pozice, kdy vlastně někdo odešel a já jdu jenom někoho nahradit. Pokud je to nově budovaná, tak s čím to jako souvisí? To znamená, mění se trošku strategie firmy, kam ta firma jako směřuje do budoucna dál. To jsou takové otázky jako na tu budoucnost. Ale je otázky takové na tu blízkou budoucnost ve smyslu, dobře, kdyby jsme si teda plácli, jak by probíhala moje adaptace? Kdo se mě bude věnovat? Je to prostě přece jenom i několikaměsíční jako proces. To znamená, co mě čeká. Určitě se zeptat, jaký jsou vlastně hlavní hodnoty, na kterých ta firma stojí. Co je pro tu firmu důležitý, aby se tam žilo? A co se tam opravdu žije? Protože jedna věc je to, co my máme napsáno na webových stránkách nebo ta firma. Ale opravdu se to tam žije, ty společnosti. A to jsou strašně důležitý, senzitivní věci, jo. Určitě, jak se budu rozvíjet, protože pro generaci Z je ten další rozvoj velmi důležitý. To znamená, jak se můžu rozvíjet, jak se mnou bude pracováno. Jo, takže, a i pak samozřejmě nějaký horizont toho výběrového řízení. To znamená těch otázek, určitě mít otázky třeba 2-3, nemusí být 10-15, ale 2-3 mít připravený. Vždycky jako nemáme rádi to, když se zeptáme na otázky, jestli jsou ze strany uchazeče, on řekne, v tento moment nic nenapadá.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: To byla Isabel a píseň Rachel, máme 10 hodin a 37 minut a společně se spolu podíváme zase do sekce Wave News, ale tentokrát pro vás mám pozvánku na jednu z akcí Rádia Wave, která se blíží. Už příští týden v úterý 28. července se potkáme na první ze 3 dílů letní série Riviera, kterou Rádio Wave pořádá spolu s Galerií hlavního města Prahy a Centrem choreografického rozvoje Sesta v malebných zahradách zámku Troja. Tematické ukotvení letošní Riviéry vyplývá z výstavy s názvem Labyrint, krajina vnitřního bloudění, kterou je možné navštívit v interiérech trojského zámku. Program prvního večera zahájí v 18.00 vernisáž choreograficko-socharského díla Ungrounded od sochaře Stanislava Zábrockého a tanečníka a vizuálního umělce Kristiána Menzy v rámci projektu Tanec v galerii Labyrint, choreograficko-socharský triptych. Události bude předcházet taneční workshop, jehož účastníci na vernisáži také vystoupí. Následovat bude debata s tématem Uložená místa, v rámci které si moderátorka Tereza Havlínková a její hosté položí otázku, jak moc si místa, ze kterých pocházíme, neseme s sebou, jak se k ním vracíme a jakým způsobem si je snažíme přepisovat. Diskutovat budou reper Anky, novinářka a hudebnice Aneta Jetmar-Martinková a filmová režisérka Katarína Gramatová, která mimo jiné natočila oceňovaný snímek Nahoře nebe, v dolině já. A večer zakončí dvojice koncertů. Jako první vystoupí zlínský hudebník Čaba Laciga, který v tomto roce vydal album Prima Love, a jako druhá experimentální kytarová kapela Market, která koncem minulého roku po dlouhých 5 letech přišla s deskou Love Bombing. Těšíme se na vás úterý 28. července Trojský zámek Riviera, které pořádá Radio Wave.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
2: Dnes od 12 hodin
1: na rádiu Wave.

0: 10 hodin a 49 minut je ten správný čas na to, abych vám doporučila jeden filmový festival, který se koná ještě dnes.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V pražském Edisonu Film Hub se ještě dnes koná festival Heatwave Horror. Zážitky, při kterých návštěvníkům vyvstane horký pot na čele, nápoje, které osvěží. Možnost porazit letní vedra na akci Heatwave Horror v Edison Film Hub, víkendu věnovaném tomu nejlepšímu z hororového žánru. Ať už klasice, nebo novinkách. No a dnes ještě v poslední den festivalu promítají ve 21.15 Posedlo. To je naprosto skvělý hororový snímek, který si myslím, že asi téměř všichni zaznamenali, pokud ne, je to úžasný horor s velkým podle mě poselstvím a hodně věcí. S hodně věcmi se podle mě člověk nějakým způsobem může stotožnit a vlastně může tak nějak jako polemizovat nad tím, kdo byl vlastně tím hlavním strůjcem toho zla, nebo kdo byl vlastně ten hlavní posedlý, kdo je tam teda ten takzvaně villain v tomto příběhu. Strašně moc doporučuji, určitě pokud jste slyšeli nějaké superlativy, všechny jsou naprosto oprávněné, takže pokud máte ještě čas dnes a chtěli byste si zajít na nějaký horor večer, tak ve 21.15 Posedlost, Edison Film Hub, Heatwave Horror. Tímto uzavíráme své typické filmové tipy a vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například eBay.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Je 10 hodin a 55 minut, předposlední hodina nedělního ranního on airu na rádiu Wave je za námi. Před námi už je bohužel jenom jedna společná hodina. No a v ní na vás čeká ukázka z podcastu Podhoubí. V rámci Kulturistánu vám doporučím, které podcasty můžete slyšet naživo v rámci letní filmové školy, která momentálně probíhá v Uherském Hradišti. No a samozřejmě se těšte na skvělou hudbu v našem playlistu. Já moc doufám, že máte příjemný poslech, že máte hlavně příjemné teď už teda dopoledne, nedělní, letní, krásné a že se chystáte dnes někam na nějaký krásný program. Od mikrofonu vás zdraví moderátorka Klára Nováková a přeje vám krásnou neděli.
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Ahoj, tady Maržarí, posloucháte Rádio Wave.

0: Krásné dobré dopoledne, je 11 hodin a téměř 8 minut. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, kterým vás provází moderátorka Klára Nováková. Tuto hodinu nastartovali Genesis Owusu a taky Jude Line a Sega Bodega. No abyste věděli, co na vás čeká, kromě skvělé hudby v našem playlistu, tak si určitě počkejte i na ukázku z podcastu Podhoubí. No a v rámci Kulturistánu vám doporučíme podcasty, živé nahrávání podcastů na rádiu Wave, které se odehrávají v rámci letní filmové školy, která se nyní koná v Uherském Hradišti. No a nám teď bude hrát novinka na rádiu Wave, kterou má na starosti Darko Don a jmenuje se Lifestyle. Pražský rapový dancehall král Darko Don se po úspěšném roce vrací s novým projektem. Darko již minulý rok zazářil se svým albem Dancehall and Party, které obsadilo například i naši příčku nejlepších alb druhé poloviny roku 2025 a od té doby nespomaluje. Jeho show jsou čím dál tím plnější, pomohly tomu také například co-signs od rapové legendy Smack One nebo spolupráce s rapery Don Bart a Riddick. Nyní chytá moment a vydává svůj další projekt Dat Boy. Album se po vzoru předchozího projektu opět profiluje jako dancehallový projekt. Darko zde jde ale ještě hlouběji a vychytává nuance žánru, které na předchozí desce chyběly. Takže tady je Darko Don a song Lifestyle.
1: Novinka na rádiu.

0: Na 11 hodin a 17 minut si dáme ukázku z ekologického podcastu Podhoubí. Jeho hostem je Vojtěch Kasič z České zemědělské univerzity v Praze, který se zaměřuje na severočeskou populaci kamzíků a stovky hodin strávil přímým pozorováním z posedu. Celý díl najdete tradičně na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Mě to samozřejmě celý vede k otázce, jestli je možné, případně za jak dlouho, že kamzíka v okolí kamenice vlastně vůbec nepotkáte.
2: Určitě to možný je. My prozatím nemáme představu, je to něco, čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat, jak moc velký dopad na něj tady to teplo má. Ale kdybychom šli třeba do střední Itálie, tak tam na základě zase studie, já mám pocit, že teda není publikovaná, ale na základě jejich výsledků a na základě těch modelů ta představa je taková, že ten kamzík z té oblasti do nějakého roku 2037 úplně vymizí. Jo, protože to teplo a ta změna toho prostředí pro něj prostě už bude neúnosná.
1: Vojtěch Kasič působí na katedře myslivosti a ochrany přírody České zemědělské univerzity v Praze a dlouhodobě se věnuje výzkumu kamzíka horského.
0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: A v 11 hodin a 27 minut se naposledy v rámci tohoto ranního vysílání na rádiu Wave podíváme do sekce Wave News na našem webu. Skoro každý z téměř 8000 kilometrů italských písčitých pláží se majitelé snaží nějak zpeněžit. Italům ale začíná ubývat míst, kde se můžou v moři prostě jen vykoupat. Založili proto kampaň za svobodný přístup k moři. Musí ale bojovat nejen s úřady, ale i s organizovaným zločinem a italskou mafií. Tématu si všímá britský Guardian. Deník The Guardian popisuje příběh starosty italského města Bacoli severozápadně od Neapole. Starosta bojuje za volné pláže už posledních 17 let. Kvůli jeho snahám mu někdo vypálil rodinné řeznictví a od mafie mu chodí výhrůžky smrti. Přesto se mu povedlo z písku v Bacoli odstranit podivné domky a stavení, kde seděli hlídači a pokud jste neznal správného člověka, na pláž vás prostě nepustili. Bojovat musí s klientelismem ze strany mafie, ale taky úřadů. K plážím lidé vystavili velké ploty a zprivatizovali si tak vlastně i výhled na písek a na moře, dodává Della Ragione. Většina z takzvaných lidos, jak se plážím říká, vznikla nelegálně. Jejich provozovatelé neplatí za pronájem, ale platí každoroční pokuty úřadům. Na oficiálně městských plážích pak staví ploty, hlídače a vybírají vstupné. Pokud vás zajímá více informací, pokud se třeba chystáte takto do Itálie, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
2: Miluji tě.
1: Souboje na život a na smrt.
3: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
1: A nostalgie dávných časů.
4: Musíme bojovat!
1: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
5: Na té lodi je malejský tygr.
1: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.

0: 11 hodin a 38 minut pro vás mám přichystaný Kulturistán, kde vám řeknu právě o živém vysílání našem podcastu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V Uherském Hradišti probíhá letní filmová škola, kde právě můžete zažít podcasty Rádia Wave. V pondělí od 17.30 tam na vás čeká hotspot. Chcete společně doom scrollovat, ale bez výčitek? Přijďte na natáčení hotspotu. Pořadu Rádia Wave o trendech, které nás pálí. Ten reaguje na současné dění na sociálních sítích a rozebírá ho kriticky, ale s nadhledem. Od 19.00 tam na vás čeká Casablanca. Pavel Sladký se na letní filmové škole mění z filmového kritika na člověka postiženého láskou k cestování. V živě natáčené epizodě cestovatelského podcastu Rádia Wave v Casablanca se bude ptát dvojice uherskohradištských bikepackingových zabijáků Tomáše a Kláry Novotných na jejich neuvěřitelná cyklistická dobrodružství. No a pokud byste Rádia Wave neměli dost, tak od 22 hodin tam na vás v pondělí čekají 2 hodiny karaoke, které jsou popsané jako Welcome and Bienvenue, Welcome na karaoke Rádia Wave s Vojtou Záhorou. Kabaretní večer plný zpěvu, tance, smíchu a veškeré opulence promění i vás v hvězdu. Možná dokonce mezinárodní senzaci. Stačí se chopit mikrofonu a zaspívat svou od srdce oblíbenou. Opening act zaručen. Tak tohle na vás čeká, pokud jste na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Samozřejmě vám to závidím, já mám moc ráda tuhletu akci, ale poslední roky mi to právě z časových důvodů nevychází. Ale pokud tam jste, určitě zajděte nejenom v pondělí, ale i další dny na podcasty Rádia Wave.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Novinka.
2: Novinka na Rádiu Wave.

Просто видео.

0: silnější.
1: Odejdi pryč. Rodiče, oni chtějí spát, ale ty se samotného prosince protikl.

0: To byla Beata a píseň Ticho. Je 11 hodin a 50 minut. Je tomu tak, náš společný dnešní čas u dopoledního on airu na rádiu Wave se nachýlil ke konci. Tečku za ním udělají například ještě Jordana nebo Edův syn. No a na co se můžete těšit, tak od 12 už na vás čeká nový díl cestovatelského magazínu Casablanca. No a od 14 už se na vás těší v rámci odpoledního on airu na rádiu Wave moje kolegyně Martina Foldinová. Já moc doufám, že si ještě užijete zbytek víkendu a že si pořádně odpočinete a v případě, že dnes jdete na Pitbulla do pražských Letňan, tak se tam třeba uvidíme. Já se hrozně moc těším a jsem zvědavá na to, jaká party to bude. Moc děkuju za poslech. Od mikrofonu se loučí Klára Nováková.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Casablanca.
0: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
2: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Dneska se těším, že si pořádně popovídám o autostopu, protože tady se mnou dneska Jonáš Kuldan. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Právě s ním se o stopování chci bavit na různých místech, na různých kontinentech dokonce, ale na začátek by mě, Jonáši, zajímalo, kdy jsi stopoval úplně poprvý.
3: Ano, to upřímně není zas tak dávno. Já jsem první svoji cestu měl z Česka do Maroka, jsem jel, a to byl vlastně hned můj druhý stop, by se dalo říct. Předtím jsem ještě pár dní předtím asi si dal takový zkušební stop z Jihlavy do Prahy, což šlo velmi dobře.
2: Jakože to bylo na jeden zátah třeba?
3: Jo, bylo to na jeden zátah, bylo to super. A dodnes ještě jsem si psal cedule, takže ještě dodnes si tu ceduli mám u sebe. Ale pak už to byl... Jenom jsem prostě, už to jsme vyrazili rovnou na cestu bez žádných vlastně předchozích extra zkušeností a dali jsme si docela daleký cíl.
2: Jaký jsi měl teda očekávání od toho, když ses postavil z Prahy, to bylo do Maroka?
3: Ne, bylo to od nás Vysočiny, odkud pocházím.
2: Z Vysočiny? Mhm.
3: Takže očekávání, já jsem se těšil na cestu, že konečně budu moct, jsem se těšil na dlouhý prázdniny, bylo to po maturitě. Takže jsem se těšil, že bude nějaká dlouhá cesta, že budu moct být někde pryč. A asi jsem moc očekávání neměl, prostě jsem se těšil na to, jak se to vyvine samo. Taková první zkušenost. No.
2: Nepřemýšlel jsi nějak, jako když to nepůjde, co je backup varianta, jak tohle bude fungovat, žádné nejistoty nebo tak, jo?
3: Asi moc backup plán nebyl, prostě jsme jeli a zvládli jsme to strašně rychle. My jsme asi za týden ujeli polovinu cesty a už jsme byli někde u Marseille ve Francii asi za týden a byli jsme, musíme trochu zpomalit, prostě musíme si i objevit, jako dávat víc zastávek, že jsme prostě hnali, že jsme si mysleli, že to je poměrně daleko, že to ne, až tak rychle nepůjde, ale šlo to dost rychle, takže to asi bylo to překvapení, že jsme potřebovali trochu zpomalit a trochu z toho rozparcelovat, aby jsme mohli objevovat i před tou Afrikou, před tím Marokem, než tam dorazíme.
2: A po

0: evropském kontinentě to teda trvalo nakonec jak dlouho?
1: Já si myslím, že bylo to rozparcelované tak měsíc Evropou, pak jsme měli 2 týdny v Maroku, tak nějak.
0: A pak zase zpátky stopem, nebo to už ne?
1: Pak jsme ještě přelítali do Izraele, kde měla právě přítelkyně nějakou kamarádku, takže tam byli x let zpátky s mamkou, tak jsme se tam jeli ještě nakuknout na chvilku, ale to bylo takový spíš návštěva té kamarádky. A pak už jsme se vraceli, už začínali takový ty přípravný setkávací tábory, nebo jak to nazvat, na
0: výšce,
1: adaptáky na výšce, ano, ano.
0: Jo,
1: takže jsme se museli vrátit. No.
0: Se naplnil ten čas prostě.
1: Jo.
0: No a jak to šlo? A nebo takhle možná ještě, proč jste si nejvíc vybrali Maroko?
1: Upřímně ani nevím. Prostě tam šlo jenom o to, že jsme... On přítelkyně mi chtěla ukázat zpátky jako ten Izrael, protože to byl první její nějaký její potkání s, jako mimo Evropu, že co viděla. A tak mi tam chtěla pozvat, nebo jako mi to tam ukázat. A já jsem řekl, že bychom mohli udělat nějakou jakou cestu, jako takový kruh trochu. A takže bychom to vzali přes Maroko, no. A že tak jako přes Severní Afriku to moc nejde samozřejmě, jako to vzít, přejít přes hranice. A takže jsme skončili v Maroku, pak jsme to přelítávali. Takže jsme udělali takový kruh i s tím přeletem, ale pak jsme litovali toho, že jsme nezůstali díl v tom Maroku, protože Izrael byl šok a chtěli jsme zpátky, pak jsme se vrátili do Česka, po 2 týdnech jsme se ještě vrátili asi na týden do Maroka, protože nám to moc chybělo. A
0: fakt?
1: Jo, jo, a ještě předtím, než začala škola, no, se to měl ještě takový plonkovej týden, takže to bylo takový narychlo, no.
0: Co vás tam tak uhranulo v tom Maroku? Co ti nejvíc chybělo po návratu?
1: Asi ty lidi, ta otevřenost, vřelý přivítání kdekoliv. Tak, a hlavně to bylo pro mě první potkání, nebo jako jiná kultura mimo Evropu. Takže to byla asi ta jiná kost. Nebo v téhle situaci, když se třeba bych se vrátil znovu do Maroka, tak to asi nebude taková už změna pro mě, nebo už nebudu vyvstávat v takových, jakože co tam je jinýho a to, co, že se už na tím tak nepozastavím třeba na něčím, ale asi takový to první setkání, že to někde funguje i trochu jinak, tak nás to tam jako táhlo zpátky.
0: A kde jste tam nejvíc strávili čas? Chtěli jste spíš jako do Atlasu, do hor, nebo do pouště, na písek, nebo to strávit někde na pobřeží, ve městech a tak?
1: My jsme asi jeli hodně přes lidi a to bylo na tomto asi krásně, že jsme potkávali vlastně v každém místě někoho jiného a pořád jsme tam měli, vlastně jsme trávili čas s nima, takže to bylo po těch lidech hodně. Ale i tu přírodu, že? Samozřejmě to táhne hodně na přírodu, pak jsme jeli do té pouště se podívat, ale měli jsme tam 2 týdny, takže to byla poměrně krátká doba.
0: Takže vždycky jste někam dorazili a s tím místím jste se pokusili aspoň trochu jako poznat to jeho město nebo jeho místo, nechat si to ukázat a probrat, jak jde život tam a tak.
1: Jo, jo, bylo to asi hodně právě potkání s těma lidma a ty jednotlivý jejich životy, jak oni tráví ten svůj volný čas, vždycky to bylo jako... Vždycky to bylo super. Každý nám trochu k tomu řekl, naše to bylo jako takový i uvedení do té kultury, tak nám k tomu, myslím, hodně řekli a že jsme na to tak nebyli sami vhození do toho, ale prostě jsme tam byli s těma lidma.
0: Vytáhnul bys nějaký konkrétní příběh, abys nám to nějak ilustroval, nějaký setkání nebo zajímavou debatu s někým, co ti pomohla to Maroko vidět nějak jinak nebo vůbec nějak prohlídnout přes povrch?
1: Tak asi první zastávka byla u Hasana v Tanžíru. To bylo super, ten nám vlastně asi řekl to nejvíc. Nebo to bylo takový to první setkání, se tam u něj, myslím, strávili tak 3 dny. Nebo něco takového a fakt nás tam do toho uvedl, učil nás psát trochu i arabsky a dělal nám ty jídla, vařili jsme doma s ním a ukázal nám město. Takže to bylo takový potkání s tou kulturou, s ním. Ale pak asi stojí za to zmínit i Yunuse a Monheima v Safi, kde jsme u nich strávili poměrně dost, teď nevím kolik. Potom jsme se tam za nima i vraceli, že jsme potom jeli za nima zpátky a to byl takovej typický jejich život, jak tam tráví čas. Jeli jsme na pláž, tam jsme si sedli na čaj, pak jsme jeli k jeho mamince, tam jsme spali, nám tam postavil stán, přivezl nám tam třeba snídaní a takový strávení toho času asi s nima prostě to bylo hodně osobní a blízký. Takže to bylo velmi blízký, super čas s nima tam.
0: A jak by si shrnul tu stopovací zkušenost z té první cesty? Co nějak nejvíc tě v tom posunulo nebo zpřesnilo tu představu o tom, co to teda vlastně je, jezdit autostopem po Evropě a potom i po severní Africe?
1: Určitě, že to je dost jednoduchý, že to jde rychle. A že mě to baví a že mě to naplňuje v tom nejenom, že to je zadarmo, že, a taky, že máte to setkání s těma lidma, dostanete se o dost blíž k těm lidem. A já už taky často jezdím, že dostanu i doporučení od těch lidí a už vlastně jezdíte po těch místech, co vám ty lidi doporučí, místňáci, a to je vlastně na tom krásný, že jezdíte po místech, co vám lidi doporučí a kam se dostanete, tam kam se dostanete, už potom tolik nehraje tu roli, asi je dobrý mít nějaký jako cíl, ale ty lidi vás tam tím provezou a myslím, že je to takový super způsob poznat ty lidi hodně zblízka nebo tu kulturu nebo celkově tu zemi.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, Jonáš Kuldan je náš dnešní host a bavíme se o stopování a o místech a státech, které navštívil. Ty jsi byl na Erasmu v Turecku, ale ne v Istanbulu, ani v Ankaře, ani v žádném z těch největších měst, dejme tomu v západní části Turecka, ale kde?
1: Já jsem byl v Şanlıurfa, nebo Urfě, se často říká, a bylo to super, jakože jsem moc rád, že jsem tam mohl vyjet a že jsem se rovnou dostal na ten východ. Pro mě to bylo jako úžasný zážitek a jenom ten pocit tam být a strávit tam vlastně celý semestr, hlavně s těma lidma, no. Asi to mám hodně o těch lidech, to cestování.
0: Urfa je hodně na východě, je to součást toho tureckého Kurdistánu? Nebo
1: ano,
0: no. Tak jaké je to město?
1: Hodně lidí, Turků hlavně, takový, ty jedeš do Urfy a proč jedeš do Urfy zrovna tam, tam bych nikdy nejel. A já jsem vždycky byl z toho, že jo, Urfa to je prostě to místo, kam se vždycky chci vrátit a prostě pro mě to bylo hodně blízký a zároveň jsem poznal už dost lidí. Takže pro mě to bylo mix těch studentů, s kterýma jsem trávil ten čas v kampusu a i v tom městě. A i samotné město je, myslím, dost historicky nějak nábožensky i vázaný. Je tam Balıklıgöl, takový známý, k kterému jezdí hodně lidí. I právě i samotní Turci tam jezdí třeba na dovolenou, ale prostě na výlet. A tak to je ta historická část.
0: A to je jezero?
1: Je to taková nádrž, v který plavou kapři. No a je to právě poměrně hezký a i ty uličky v té samotné Urfě jsou hezky zamotaný, že se tam dá taky ztratit, že to nejsou taková nová výstavba a takový barák vedle baráku, ale má to i to historický centrum.
0: Když jsi tam byl, tak snažil se soustředit na studium nebo si spíš jako užít Turecko, poznat Turecko, včetně toho, že jsi byl takhle jako na východě v tom Kurdistánu a jezdil si, kdykoliv byla příležitost někde do okolí a tak?
1: Tak ono na studium upřímně ani moc čas jako nebyl, nebo jak byste dalo říct, první věta, co jsem dostal od svého vedoucího, ten, který mě tam prováděl tím mým Erasmem, to bylo: přijel jsi sem, tak objevuj, tvůj obor je geografie, tak to je, abys tady objevoval, načerpej tu kulturu a poznej to tady. Takže studium bylo asi na takový bázi, že jsem si se svýma profesorama psal na WhatsAppu, jestli se potkáme nebo nepotkáme, vždycky to bylo v pondělí, měl jsem asi 5 předmětů. Já jsem ani neměl normální hodiny s Turkama, protože turecky jsem až tolik neuměl a takže jsem se scházel s těma profesorama a vždycky jsme si o něčem povídali, co zrovna bylo trochu k tématu nebo co mě zajímalo. Takže to bylo na takový bázi sdílení a načerpání té místní kultury a i těch samotných, jako přes ty samotné obory taky. Já jsem se toho dozvěděl, myslím, poměrně dost o tom místě.
0: A učil ses teda turecky, aspoň nějaké základy, podle toho, co říkáš?
1: Jo, tak naučil jsem se něco na takovou tu běžnou komunikaci při stopování nebo při objednávání někde něčeho nebo snahy něco trochu zjistit, tak jsem se učil. Ale tak, takovým samookem nebo mi pomáhali nějaký studenti, že jsme se třeba sešli na čaji nebo na kafe někde a trochu jsme debatovali a snažili mě naučit trochu turecky. A jsem za to rád, bylo to super.
0: A Turecko je na stopování skvělá země, ne?
1: Bylo to úžasný. Jedete a je to hned vás někdo bere a vždycky to je moc milý.
0: Protože je to země jako obrovských vzdáleností, prostě Turecko je jako veliké, to já nevím, 2000 kilometrů skoro od východu na západ nebo něco takového, ale jednak jako kamionová doprava, ale i místní zvyklí na ty malé vzdálenosti brát a takhle, aspoň takováhle je moje zkušenost, tak nevím, jakou si udělal ty?
1: Jo, určitě. Kamiony berou, je to tak 50 na 50, bych řekl, v Turecku. A jo, vezmu vás, pokecáte, když něco i znáte trochu té turečtiny, tak, nebo když už znáte ještě trochu i něco kurdsky, tak to už jsou úplně hotový z toho, je to super.
0: I kurdsky ses naučil? Pár
1: slov? To moc ne, to potom, až jsem jel ještě víc na východ, tak jsem trochu něco chytil, ale té turečtiny jsem měl asi víc v té Urfě, no, že jsem... To byl takový základ, to tak jako všichni tak nějak uměli.
0: Uhum. A kam ses třeba vydal v rámci toho prvního pobytu v Turecku? Kam si chtěl vyrazit?
1: Já jsem tak objevoval asi okolí, jsem dělal takový okružní cesty. Prvně jsem, to bylo asi týden na to, jsem jel do Gaziantepu de Antep, co je myslím tak 130 kilometrů od Urfy. Tak to byl asi takový první stop, co jsem tam měl, ale ono kolem té Urfy to poměrně dost. Je tam starý městečko Haran, podle kterého se jmenuje samotná ta univerzita, Haran University. A je tam hezký místo Göbekli Tepe, hodně starý místo. Celkově potom i vlastně objevovat ty místa takhle i v blízkosti bylo super, což bylo asi v tom prvním týdnu a pak jsem většinou měl tak týden nebo na týden, na dva jsem někam odjel a pak jsem se zase vrátil a kouknul se trochu na nějaký, na přednášení od nějakých profesorů něco, ale ne, celkově ty místa asi na tom východním Turecku jsem projel poměrně všechno, právě nevím moc čím, kam jako to píchnout, ale dost jsem toho tam projel.
0: Ale vzal jsi s nějakou záminku, jako že se pojedeš podívat třeba do nějakého města, co má historické centrum nebo nějaké památky a při té příležitosti prostě uvidíš všechno, co ti cesta přinese do cesty, nebo jak bych to řekl.
1: Spíš jsem asi mířil na tu přírodu nebo na někde chození po nějakých kopcích nebo tak, ale ty, samozřejmě ty města byly na trase a tak jsem vždycky jako měl nějakou trasu, někde jsem si nechal zastavit, někde jsem se prošel, pak jsem pokračoval. To myslím, že jsem takhle jel, to bylo jako, to byla taková jenom, tam je taková nádrž nad Urfou a tam jsem jako jen na Adiaman, pak zase zpátky přes Siverek do Turec, zase do té Urfy, což bylo myslím na 3 dny, tak to byla taková hezká obíčka, vždycky jsem tam někoho potkal, vždycky mě někdo někam pozval a vždycky jsme si jich trochu pokecali, což bylo fajn.
0: Když jsi šel v tomhle regionu někde do kopců, tak byli tam lidi nebo jsi tam byl sám?
1: Asi spíš sám bych řekl, že těch lidí se tam ani tolik nevidí, ale je to škoda, ty kopce jsou tam krásný, mě to na tom baví, že jsem vždycky poplel jenom kousek a ta příroda se měnila. To jsem z toho byl fascinovaný, nebo mě to fakt bavilo, že jsem prostě fakt popojížděl. Možná to bylo i tou vzdáleností, jak jsou ty vzdálenosti tam velký, nebo právě v poměru Turecka potom malý, tak jsem byl, jo, tady už úplně něco jiného, tady zase něco jiného a tady nějaký útes, tady prostě kanion a tady ty kopce už vypadají jinak, tyhle jsou kamenitý, tyhle tohle, tady jsou všude lesy a tak to mě na tom bavilo, no, pozorovat ty změny. Já si rád koukám na to, jak se ta krajina kolem mě mění.
0: Takže to je tvoje geografická záliba v praxi.
1: Asi dalo by se to tak říct.
0: No a místní lidi, když třeba procházíš nějakou poslední vesnicí před tím, než jdeš potom někam do kopců na hike, tak jak to fungovalo s nimi?
1: Asi často se i zajímají, nebo vždycky k vám někde přijde, kdo se zajímá a trochu pokecáte. Já vždycky jsem říkal takový základní věci, že jsem tady Erasmus student, tady v Urfě a oni už byli hotoví z toho, že mluvím trochu turecky a tak jsme tam měli nějakou základní konverzaci.
0: Nebo?
1: Když vás pozvali na čaj, tak, tak i u čaje, ale jakdy. Ale čaj se pije pořád.
0: Právě, jako sklenička čaje je taková nezbytnost. To má někdy člověk pocit, že to mají po kapsách a jenom to vytáhnou.
1: Ten byl i na tom, kde jsem bydlel v kampusu, tak tam i byl volně pořád čaj, pořád jsme mohli pít čaj a pořád jsme si mohli dočepávat zadarmo, to tam bylo, to bylo super.
0: Vrátil ses do Turecka někdy od té doby, co si skončil Erasmus?
1: Půl roku na to jsme tam potom jeli s přítelkyní, jsme jeli po zkouškovým, někdy v únoru jsme tam přilítali do Gruzie a pak jsme stopovali zase do Urfy zpátky, tak mi to tak chybělo, to bylo asi půl roku na to. Nebo rok od toho, co já jsem tam potom přijel. Takže jsem se potom vrátil na to místo a to bylo super.
0: S jakým pocitem to bylo?
1: Takový, že se vracím trochu domů. Znal jsem ty všechny nájezdy kolem Urfy, kde jsem prostě začínal, nebo když potom přijížděl do centra, nebo potom celkově asi tak kdekoliv. Tak už to bylo takový, jo, tady to znám, to je prostě moje místo, to prostě vím, už vím, kam jít, prostě kam si dát kebab, kam prostě si dát čaj a prostě znal jsem jako místní MHDčko a už to bylo takový vřele mě to tak přivítá vždycky, když asi prostě to místo znám a bylo to milý prostě. Zahřálo mě to u srdíčka.
0: A v Turecku si stopoval zase s cedulami? Nebo tam už ne?
1: Ne, to už ne, já už asi dlouho nestupuju s cedulama. To už je no asi naposled při té naší první cestě do Maroka, to jsme ještě používali. Ale pak už mi to přišlo takový bezvýznamný, nebo už většinou ten čas, co se ještě píše cedule, tak už bych mohl třeba si někoho vzít, nebo někdo si taky může myslet, že chci přímo na to místo, ale nevezme mě jenom kousek, což mě stačí, když mě popoveze nějaký kousek. Tak jsem z toho tak nějak vyhodnotil, že cedule není potřeba a jezdím už bez cedule od té doby. No.
0: Stopuje se líp v páru, nebo se ti stopuje líp solo?
1: Já jsem byl vždycky zvyklý stopovat v páru a je to takový příjemný, že můžu sdílet tu cestu s někým. A podle místa v autě to asi nehraje moc roli, jestli jeden nebo dva. Myslím, že i pro to stopování je to takový asi nejideálnější situace. Je to, když jsme jezdili s přítelkyní, tak kluk, holka, když podle toho, jestli je řidič kluk nebo holka, tak to potom asi až může taky selektovat, jestli vezme nebo nevezme stopaře a tady může vidět, že jsme spolu, že to bude asi v pohodě, že myslím, že taky může být větší šance na to, že nás někdo vezme. A určitě mě to baví asi víc ve dvou. Ale sám je to taky super, jsem si to potom zkusil v tom Turecku, ze začátku to bylo trochu těžší, ale pak si na to člověk dokáže to nějak sdílet sám se sebou a je to taky super.
0: A v čem to bylo těžší?
1: Asi to, že to nezdílím s nikým, že tam nemám, že mám z něčeho radost, nebo co vidím, že to prostě, jo, to je fakt krásný, to se mi líbí, že to nedokážu někomu říct úplně přímo hned teď někomu. Můžu to zapsat do deníku si, ale to právě, asi to sdílení, no.
0: A deník si píšeš, jo?
1: Píšu.
0: Klasicky na papír.
1: Klasicky na papír, den ode dne.
0: Poctivě každý den, jo?
1: Mám i z Turecka, z samotného Erasmu mám zapsaný každý den. Na tom Erasmu nějaký ty dny nebyly tak až zajímavý, tak je to fakt jako v pár větičkách nebo odstavec, ale zase někdy, když jsem někde jel, tak je to víc rozepsaný, ale teď mám fakt jako každý den zapsaný.
0: A zapisuješ si spíš, jel jsem odsud tam, abys měl jako jména, data nějak jako uchovaný, anebo si spíš zapisuješ dojmy, co na tebe zapůsobilo, co jsi viděl, co to s tebou udělalo a takhle.
1: Určitě zapisuju data, nebo jako místa, kde jsem byl, kolik kde jsem toho asi už, nebo ušel, ujel, kolik to kde bylo. Protože mě to nějakým způsobem baví i zapisovat, i to potom nějak si to psát. Takže to jsem určitě tam si psal, ale zároveň i ty dojmy prostě, jaký jsem to tam, jaký to kde bylo a jak jsem to cítil. Asi to nedokážu až tak zapsat, myslím, ty své pocity. Ale vždycky jsem něco napsal, jako jaký jsem to kde měl, takže to asi tak mixu. Pak je problém, že už jsem moc dlouhej s tím textem. Pak musím přelepovat stránky dozadu.
0: No a pak, až ti bude 60, tak otevřeš ten deník a bude tam, jel jsem odsud sem a teď začne pracovat představivost, co si pamatuješ, co to tenkrát jako znamenalo a jak se k tomu vracíš a bude, ne?
1: Jo, já jsem za to rád, protože já, když si otevřu deník, tak si tam můžu najít jako místa, kde jsem byl a i ty místa potom můžu dohledat, jako kde jsem byl. O to mi asi docela jde, i když bych to třeba zapomněl. Já si teda ty místa zaznamenávám jako do mapy potom, ale že to mám v tom deníku, nebo když to bude někdo jiný číst, tak si to potom může dohledat, kde jsme teda byli a aby se mohl podívat potom třeba, kde to reálně je.
0: Co mi přijde jednodušší nebo minimálně příjemnější na cestování ve dvou je, když se to nějak nedaří. Když člověk zůstane někde viset, tak to aspoň tráví čas na krajnici jako s někým, že rozebírá situaci, co bude. Když teda už do večera nikdo nezastaví, tak kam se vrtnem, nebo aspoň jako prostě kecá a stráví ten čas, ne? Tak v tomhle je lepší jezdit ve dvou.
1: Jo, je to super. V tom je to fajn. Vždycky s sebou vozíme taky karty, takže když prostě potřebujeme takhle někde u krajnice zabít čas, když někdo třeba nebere nebo tak hrajem kanastu, no.
0: Asi
1: na konci každého deníku jsou prostě body za kanastu máme.
0: A kdy ses nejdýl někde zaseknul? Vybavíš si, kde to byl pain, protože
1: bylo prostě to bylo dlouhý? bylo to ve Španělsku u městečka Taberna, snad Almerii, jsme chtěli jít do Granady. A byl, jakože auta tam sice jezdily, ale ne až tak frekventovaně sice tím naším směrem, ale jako auta tam projížděly, ale bylo to 5 hodin. A tak jsme tam stáli a a psali deník a dopisovali deník, takže jsme měli aspoň čas na dopisování deníku.
0: A neštvalo tě to?
1: Jako, když si to takhle vybavu, tak jsem asi z toho nějaký špatný pocit neměl. Spíš jsme měli zase někoho domluveného v Granadě, u koho budeme přespávat. Tak jsme to chtěli stihnout, aby jsme třeba dojeli se západem sluníčka, nebo něco takového. Což jsme nakonec teda dojeli. To bylo fajn.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.

0: Posloucháte Casablanku, Jonáš Kuldan je můj dnešní host a bavíme se o stopování všude různě možně. Pojďme se teďka podívat do Kyrgyzstánu. Kde jsi byl v loni 2025?
1: Ano, ano.
0: Jaké to bylo?
1: Super, jako zase poznání jiného kouta světa a tam to hlavně v horách. Jakože taky právě se to mění z místem na místo a všude něco, všude jiný kopec. Takže o kopcích.
0: A odkud jste začínali? Z Biškeku?
1: Jo, přivítali jsme do Biškeku. My jsme teda ještě předtím byli s přítelkyní a její rodinou ještě na dovolený, že nás vezli do Albánie, tak pak jsme přejížděli do Turecka a pak jsme přilítali do Biškeku. Takže jsme měli ještě spojenou cestu tak předtím. A celkově v tom Kyrgyzstánu zase to nebylo tak dlouho. My jsme tam byli nějak lehce přes 3 týdny, nebo necelý měsíc to bylo. Takže to už je pro mě takový hraniční, že už, když už někam jedu, tak tam potřebuji být nějaký čas, že ten měsíc je tak, takový minimum, což často tak vychází s tím studiem.
0: Že když máš pocit, že když už letíš někam tak daleko jako do střední Asie, tak letět tam na týden nebo na dva, že už jakoby nedává smysl, jo?
1: No, taky z jednoho hlediska, ale zároveň, když už někam jedu, tak tam chci strávit jako nějaký ten další čas, trochu to jako načerpat, nechci přejíždět z místa na místo, to prostě přijde nesmysl, jsem z toho zbytečně potom taky unavený nebo nervózní, že potřebuji vidět tohle, tamhle to nepotřebuji, jako já mě jde o to, abych si to užil a dokázal si užít přesně to místo, kde zrovna jsem a za ničím se moc nehnat, užít to, jak to jde zrovna.
0: Od Biškeku ne úplně daleko, někde směrem na jih je hned Národní park Ala Arča, kde jsou krásné hory, takže to bylo první, kam jste zamířili?
1: Jo, protože jsme předtím byli v Soluni, pak v Istanbulu, pak v Biškeku, jsme z těch velkých měst byli strašně hotoví, takže my jsme přiletěli do Biškeku, jen jsme sehnali bombu na vaření a jeli jsme tam spát, protože už jsme byli jako už ve městě, nebudeme ani jako chvilku, prostě jsme jeli co nejdřív pryč. Takže tam to bylo super. Krásný hory místňáci třeba, co jsme tam měli, tak tam jeden, jsme potkali nějakého studenta z Pakistánu a vezl tam právě kamarádku z Biškeku a byla, je, tady jsem nikdy nebyla a prostě tam jel ukázat, my jsme se zakeceli, když jsme tam jeli. A to bylo jako taková škoda to nevidět, co je vlastně hned za tím velkým městem.
0: Tam jste si udělali nějaký výšlap, jo?
1: Přijeli jsme tam na večer, takže jsme tam našli takové hezké místo na spaní a ten druhý den jsme potom dávali takový menší výšlap, takový okruh jsme tam šli, už ani přesně nevím, kolik to bylo a tak, to si nepamatuju, ale...
0: Ale máš to v deníku.
1: Mám to v deníku, dohledatelný to je. A bylo to super, právě zeleno, v kopce krásně zelený a do toho tam všude si prostě hučí voda a volní koníci tam běhají a... Skoro nikdo tam nebyl.
0: Romantika.
1: Jo, potkali jsme asi 2 lidi během celého toho dne, co jsme tam šli, takže to bylo super.
0: A to jste měli teda stan sebou, takže jste kombinovali zase nějaký jako couchsurfing nebo bydlení někde, když to bylo jako v civilizaci se stanováním a s chozením venku.
1: Jo, v tom Kyrgyzstánu to bylo asi, jsme vlastně převážně spali v tom stanu nebo nějak tak. Vlastně couchsurfera, teď si vybavu, tak jsme ani neměli. Jsme spali někde venku, nebo vlastně venku jsme všude takhle spali. Ve stanu.
0: A kumis byl, vodka byla?
1: Kumis byl, vodka taky byla. Vodka s rajčatama byla, někde za Narinem jsme tam měli se kouknout na takovou, nevím, historickou, ta šrabat, historický místo. A tam jsme si stopili jednu rodinku. Byla zastávka u potůčku s vodkou a s rajčatem. Kumus byl taky poměrně často. Já jsem to zvládal líp, takže já jsem vždycky musel dopít po káje, po přítelkyni. Dostanete 300 ml do mističky a teď to musíš vypít. A já jsem to vypil a pak jsem to musel vypít ještě jednou.
0: Takže to bylo spíš, že se s tomu jako poddal, než že by ti to chutnalo.
1: Ze začátku vím, že mi to chutnalo, ale jo? Ne v takovém množství. Mm-hmm. Jakože ze začátku to bylo dobrý.
0: Jak bys to popsal, tu chuť?
1: No, skvašený mlíko prostě. Asi jako hodně kyselý mlíko, taková intenzivní chuť. Nevím, jak víc specifikovat.
0: Ale ze začátku ti to chutnalo, ale ve větším objemu se to pít už nedalo.
1: Pak jsme ještě narazili na kurut, to jsou kuličky zase, taky je to z, myslím, že to je z kravčího mlíka, kravího mlíka, a je to taková kulička, oni to tak cucají. A my jsme to teda kousali a nám to strašně chutnalo ze začátku, ale pak jsme se to zase přejedli, pak jsme to vezli ještě domů a už jsme to ani nesnědli, bych řekl, protože už jsme to zase byli přejedený tady těch kuliček.
0: A jako by z tvarohu, jo? Nebo...
1: No bylo to jako asi taky nějaká nějak mlíko, nějak zrclí a daný do kuličky, nevím, jak se to přesně dělalo. Ale bylo to dobrý na ty treky, jako když jste potřebovali nějaký bílkoviny, tak nebo něco, tak jsme si kousli pár kuliček a s tím jsme chodili, no to bylo super.
0: A jinak jste měli za jídlo sebou co?
1: Jakdy, ale my jsme měli sebou vařič, takže jsme si asi vařili, to byly asi klasiky, že jsme měli těstoviny nebo rejži a k tomu něco, co se našlo, asi protlak, nějaký rajčatový, prostě ten největší základ zelenina, co se koupila kde. A takže takový ty, co se uvaří rychle na vařiči.
0: Bylo něco, co tě v Kyrgyzstánu překvapilo?
1: Ta nádhera těch hor, jako to je vlastně, co si z toho tak odnáším. Nebo ne, že překvapilo, já jsem asi tam nejel moc žádným očekáváním. Takže jsem tam jel s tím, že to bude, že tam vlastně, že jsme tam jeli za těma horama. A no, ty hory, prostě to si z toho odnáším. Nevím, co takhle říct, co by mě překvapilo.
0: No a když jedeš někam, kde jsi nikdy nebyl, ale nemáš nějaký přesnější očekávání, což jsi říkal jak v případě toho stopu do Maroka, tak teďka si to zmiňoval s Kyrgyzstánem, tak znamená to, že se i jako málo připravuješ? Že prostě neřešíš moc nějakou přípravu a s tím související očekávání, že to prostě necháš plynout? Nebo se připravuješ, ale zároveň jako zvládneš mít očekávání široce rozevřený a co přijde, to přijde?
1: Asi s očekáváním úplně taky nejedu, jenom spíš vím, že někam přejedu a já hodně rád koukám jako na mapy, prostě si otevřu mapu a tak brouzdám, přibližuju, oddalu a koukám, kde co je. A když zrovna na něco narazím, co se mi líbí, tak si tam udělám poznámku. Jo, to by to třeba, když by mě jde poblíž, že bychom se tam mohli kouknout. Asi takovým způsobem funguje moje příprava na to, na nějakou cestu, že se tak brouzdám po mapě a pak asi dosvotím nějaké to doporučení těch místních, nebo co kde zrovna na co narazíme, nebo si řekneme, je tady to je hezký, tady bychom se mohli projít, tak se necháme vysadit a někde se projdeme.
0: Nebo se blížíš někde tomu špendlíku v mapě, tak řekneš místním, jakože je to něco, o čem bys uvažoval a oni ti řeknou, to vůbec neznáme, nebo to je úplně super, to musíš vidět a podle toho jako se tam odbočí, nebo ne třeba.
1: Jo, tak asi zase spíš, když mi někdo řekne, jo, to je dobrý jako navštívit, tak klidně to navštívím, ale spíš jde o to potom, jak moc turistický místo to je, zase ty turistický místa potom mě už potom moc taky neba, protože těch lidí tam je spousta a si to nedokážu tak užít, jako když je to s míní lidma.
0: Vybral bys takhle nějaký konkrétní příklad něčeho, kde to sice je krásný, ale pro tebe to nefungovalo, protože to prostě bylo zavalený lidmi?
1: Myslíš v tom Kyrgyzstánu nebo?
0: Kdekoliv. Nemusí to být nutně jenom Kyrgyzstán teďka.
1: Třeba v tom Kyrgyzstánu, tam jsme byli u jezera Saryčelek, vypadá to jak v Rakousku nebo někde. Takovýhle hory jako Alpy nebo Karpaty bych to tak přirovnal. A jsou tam zase, tam jezdí hodně místňáci, že tam jezdí se koukat k tomu, což je krásný. A což mi a tolik nevadí, spíš mi jde o to, že někdo někam jede, jenom se vyfotí a pak zase jede někam pryč. Že se takhle přemýšlím, asi v tom Maroku takový ty města, jako jak se jezdí Essaouira a Agadir, tak takový ty centra toho, tak je to přeplněný turistama, tak, nebo Marrakeš, se tomu rád vyhybám. Potom radši pojedu do nějakého menšího, nějaký menší vesničky, nebo nějakého města, který není až tolik známý. Což jsme třeba v tom Maroku, to jsme byli ve městě, myslím, El Jadida, to je vlastně nad Safi, nad Essaouirou, ještě kousek.
0: A tam je ta obrovská podzemní cisterna, ne?
1: Já to upřímně nevím, ale my jsme tam byli tak jenom na chvilku, ale vím, že mě to strašně jako, byl jsem, tyjo, to se mi strašně líbí, byl jsem tím jako takový jako čistý, nebo jako město bylo trochu špinavější, ale jakože taková tam, mě tam se jako na nic nehrálo, prostě to bylo a ty lidi prostě fungovali a bylo to mě na tom asi bavilo, že to bylo tak jako přirozený. To je to slovo.
0: Ty ses potom do západní nebo severozápadní Afriky ještě vrátil. A to byla cesta vlastně do, na západní Saharu a byl tam i Senegal s Gambií. A to jste začínali v Maroku, nebo jak to bylo? Přibliž nám to, prosím.
1: To je rok potom, co jsme jeli do toho Maroka, co jsme stopovali, tak ty další prázdniny jsme potom jsme si doletěli do Senegalu a tam jsme byli měsíc, s tím byla i spojená ta Gambie. Ale pak, jak jsme jeli do Mauritánie, západní Sahary, tak to bylo, teď nechci kecat, jestli rok, asi rok na to, nebo dva roky na to. Bylo to potom Erasmu.
0: Dvě odlišné věci prostě.
1: Jo, to potom zase, ale zase jsme se potom vraceli do toho Senegalu taky, že jsme potom se to protáhli do Senegalu. A tam byl začátek cesty, ještě teda tam jsme přilítali do Maroka, takže to bylo z Maroka, jsme potom jeli do Senegalu.
0: Jo, tak to tak prostě prokřižoval jako různě. A Senegal byl jaký? A byl taky stopovací?
1: Byl stopovací.
0: Jak to funguje v Senegalu?
1: Funguje stop na hlavních cestách. Na těch vedlejších to až tolik nejde, protože jezdí tam převážně taxíci nebo takový auta, co prostě převážejí. Než se naplní auto, tak potom se jede. A když se naplní, tak se jede. Ale jinak vlastně lidi, co by měli své auto, tak to moc nejede. Takže většinou na těch hlavnějších cestách to jde. Ale často je potřeba se vyvarovat těm taxíkům, takže jako pořád se musí vysvětlovat, že nechci taxík a že za to nebudu platit a tak. A, ale jako jde to, tak.
0: A byl jsi striktní v tomhle, jo? Že když už zastaví jako nějaký taxík, tak ho pouštíš dál, protože prostě platit za to nehodláš.
1: No ne, tak na začátku jsme jeli podél pobřeží, jak jsme tam jeli i nějakýma těma vedlejšíma cestama, tak jsme se vozili těma sdílenýma taxíkama. Ono to skoro nic není, ono to skoro nic nestojí, ale nám vždycky šlo spíš o to potkání s těma lidma, jakože že si někoho vezmeme a tak někoho potkáme. Což potom jde na těch fakt jako nejhlavnějších cestách, tam ty lidi jezdí. Takže na takový ty další přesuny je zase právě na ty místa po těch vedlejších to moc nejde, ale na nějaký další vzdálenosti přejet určitě jde s stopem.
0: Senegal je dost veliká země, tak co jste vlastně tam stihli vidět, kromě toho pobřeží, co si teďka zmiňoval, a co ti nějak nejvíc utkvilo, nebo co je tvůj nejkrásnější zážitek ze Senegalu?
1: Asi setkání s Tidjanem, to je kamarád, což je kousek od, jak se to městečko jmenuje, Mboro. Mm-hmm. Mbour je takový zase jiný město, větší, a tohle je menší městečko na severu od Dakaru, Mboro, a tam jsme ho tam potkali, když nás tam chytla bouřka, někde jsme tam chtěli právě mít čas, že jsme chtěli být jenom spolu s Kájou a chtěli jsme už jako být trochu chvilku mimo lidi, a protože lidi pořád na vás mluví a pořád se chcou s váma mít nějakou interakci, tak jsme potřebovali trochu si oddechnout. A tak přišla bouřka, ale on nás zachránil, takže jsme zase byli zpátky v rodině. A ale bylo to moc milý, jakože to bylo takový setkání, že jsme byli v té malinký vesničce a zachránili nás od bouřky a byli jsme tam s ním, s tou rodinou, takže jsme, Kája s ním vařila potom i oběd a jsme tam tak jako poznávali. Pak, když jsme se tam vraceli zase zpátky ten rok na to, tak jsme tam u něj strávili zase další týden, že jsme se k němu vrátili a to bylo super.
0: Další návrat do dalšího domu?
1: Jo, byl to návrat k němu domů tam. Takže jsme, to bylo super, takový přivítání a na místo zase, vrátit se na místo, které už jsme znali, což bylo super.
0: Co jste vařili? Jak jsi zmiňoval, že jste dohromady vařili, nebo tvoje přítelkyně, že vařila něco, tak co to bylo? Nějaká africká klasika?
1: Oni v Senegalu hodně, nebo my jsme tam pořád s nima jedli takhle těbuděn. To je rýže ve velkém hrnci, ke kterému se navaří v kusech zelenina a uprostřed je nějaká ryba a takový mix všeho možného. A to se vlastně jsme tam jedli skoro pořád. Takže tohle pomáhal, myslím, loupat zeleninu a pak někdy něco vařit.
0: A přejedlo se ti to za tu dlouhou dobu, když jste to jedli furt, nebo ne?
1: No, asi až tolik zase ne. Jako když jsme takhle byli u někoho, tak jsme to měli, ale že bys, když na ulici si to tak jen tak člověk nedá. Je vidět, že lidi si to pořád, jako kolem oběda si to pořád nosej a nosej to na nějaký místa a v takových těch velkých hrncích to mají a to nosí a je vidět, že to si vaří místní, ale my jsme třeba, když jsme byli takhle mimo, tak se dá koupit někdy nějaká bageta. Pořád jsme asi jedli bagetu plněnou čímsi, jakože od špaget, různýma fazole nebo nějaký takový mixy výplně nebo omelet vám dají do bagety. Tak to je taková rychlá svačina, takový fast food.
0: Špagety v bagetě jako v Evropě moc nefrčí, ale je pravda, že na jiných kontinentech je to někdy představitelnější, než to takhle může znít.
1: Jako vypadalo to zajímavě, když jsem to tam viděl, tu nabídku, protože vždycky tam jako paní, co má nabídku, co si do té bagety jako člověk může dát, tak jsem, no tak zkusím špagety, se dát do bagety a jestli to nějak fungovat bude. Tak ono to, on mají třeba hodně kořeněný, takže to potom už nemusí být, no, jako bylo to myslím v pohodě, nemám z toho nějakou špatnou zkušenost, že bych to nechtěl jíst.
0: Nemáš trauma.
1: Nemám, ale vždycky ty omelety byly nejlepší. No.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: V rámci jedné z těch cest, tady po západní nebo severozápadní Africe, jste vyrazili taky na ten vlak do pouště, což je takový jako cestovatelský stopovací highlight. Jaké to bylo? V Mauritánii.
1: Bylo to v Mauritánii. Asi dost užitý, nebo ze začátku to byla taková euforie, že když už jsme konečně na ní nasedli, že s tím, že už tím konečně jedem, jakože jo, super, tak se nám to povedlo, jsme na tom vlaku. Ale pak je to 20 hodin cesty a my jsme jeli teda tím vlakem tam i zpátky, takže jsme si svezli celou tu trasu dvakrát, tak aby se dalo říct, jednou, když jsme jeli do toho jako do vnitrozemí od pobřeží, tak byl prázdný a pak se vozí, že jo, plný železný rudy. Takže jsme zkusili ten prázdný i ten plný, takže rozhodně doporučuju ten plný, protože to tolik nedrncá, když se jde prázdným vagónem, tak je to hodně se ten vagón prostě ginglá. Už těch 20 hodin potom je docela náročný. A hledáš pořád stín a on pořád pořád mizí a pak je přímá výheň a to je šílenost.
0: A špinavé je to úplně stejně, když se jede tam a zpátky s plným a s prázdným, nebo když jede ten plný vlak, tak je člověk špinavější?
1: Dobrý je vychytat vlak, oni vozejí jako jinak nám letou tu rudu, takže ta nejjemnější je samozřejmě nejhorší a když je to trochu větší kostky, tak to člověk není tak zašpiněný, ale už to třeba není tolik pohodlný, ale když člověk má sebou něco, na co si může sednout, tak je to v pohodě. Ale špinavý je to i to. A my jsme teda chytili ten, který byl jemně namletej, hledali jsme nějaký, který by byl hrubější. No, tak ideálně je to rovnou za lokomotivou, aby to taky na vás nelítalo z těch ostatních. Jo, tak jsme jeli poměrně daleko. A tak jsme měli takový potom dost koupačku, no.
0: Připravoval ses na tuhle cestu nějak jako ve smyslu právě vím, že co budu potřebovat, vím, že bych měl mít, nevím, něco přes oči, počítat s tím, že budu špinavej a takhle řešit, kde se vlastně dá nastoupit, anebo ani ne?
1: No, asi jsme to moc neřešili. My jsme jeli teda, jsme vyjížděli z Essaouiry, právě jsme přilítali a jeli jsme přes tu západní Saharu, kde jsme v Dakle jsme si kupovali šátky, tak jsme si tam koupili, že jsme si řekli, jo, tak něco budeme potřebovat a pak jsme přijeli do Nouadhibou, což je na severu, odkud to začíná ten vlak. A tam jsme potkali strašně super kluka, kterého jsme strávili potom dalších x dní. Pak jsme se tam k němu i vrátili. A s tím nás ještě od hranic prostě přivezli dva Maročani. Pár, co objížděli Afriku autem. A tak s nimi jsme tam taky skejsli. Takže ty nám zdali, on nám dal doporučení, co tam on je míst nějak, že kde se tam dá nasedat a kde jakože věci, kde si co vzít, že existují nějaký jako, že jsou tam i takový hostely, kde ty lidi, když tím jedou, tak tam ty věci nechají. Takže jsme si tam našli prostě jako brejle, nějaký třeba naližování, většinou se s tím jezdí. Takže to je dobrý mít. A tak dá se sehnat na místě. Určitě se to nemusí jako asi řešit. Když to člověk má narychlo, tak jestli to je dobrý mít. Ale i oblečení jsme tam kupovali potom. A to, že to dá se vyřešit na místě, nemusí mít člověk asi to sebou zbytečně v batohu.
0: Je to zadarmo to svezení?
1: V současnosti nevím, ale je to dost kontrolovaný. Takže je dobrý vědět, kde nastoupit a aby nebyl zkásnut nějakým člověkem, co si za to chce něco vzít, nějaký úplatek. Ale my jsme tam byli na té stanici, kde jsme potom, odtud jsme jeli, ale čekali jsme na ten vlak asi 12 hodin. Ale zkásnul nás tam jeden pán, právě že říkal, jo, musíš jet tímhle vagonem pro pasažéry, což tam taky jede, ale on je často víc nechutný, než pro tu rudu. Ale tak jsme mu v přepočtu dali asi za každýho stovku nebo něco takového. Ještě byl takový úplatek pro to, aby jsme ti mohli jet. Když jsme se vraceli, tak už jsme nikoho nepotkali, kdo by nás takhle chtěl za něco zkásnout.
0: A to byl jako železničář? Nebo?
1: Prostě nějaký policajt, co byl na té stanici. A chytá takhle turisty, co tam chtějí jezdit. Jako ono je dobrý si dojít dál po té stanice, on ten vlak je, jestli nekecám, 3 kilometry, to může být až dlouhý, ten jeden vagon, nebo 2, teď nechci přehánět. Ale že když se někam popojde, což nemusí být ani to místo vyjet z té stanice, tak v pohodě nasedne na ten vlak. A protože oni tím jezdí i místňáci hodně, že ona tam kolem nevede přímo nějaká cesta, ale když se chce dostat, když se lidi chtějí dostat takhle na sever Mauritánie, tak to musí objíždět přes Nouakchott a pak zase nahoru. Ale takhle se tím svezou, ten vlak nějaký ještě taky zastavuje, takže oni tam mají s tím nějaký potraviny, tam na to nahází a pak to vydávají třeba v nějakých městečkách, kde to zastavuje. Takže to často zastavovalo takovým způsobem.
0: A to je taková zkušenost, že jednou a stačilo? Že jsi rád, že si to vyzkoušel, ale vracet už by ses tam nemusel? Nebo bys si to klidně dal ještě jednou?
1: Jako, myslím, že s přítelkyní nám to jednou stačilo, nebo bylo to fajn, ale kdyby někdo chtěl extra se mnou, mě jako byl, jo, musíme na vlak, tak asi bych jako, asi jel, ale není to něco, co bych potřeboval znova, že bych potřeboval sám od sebe, jak si řekl, jo, to chci ještě jednou. Mi to nestačilo.
0: A co máš třeba za místa, kam bys chtěl jet? Zvlášť, když se teda bavíme o stopování, tak máš něco, kam bys chtěl vyrazit? Stopovat, nevím, ve Státech nebo v Jižní Americe nebo něco takhle podniknout? Nebo to neřešíš?
1: Asi to moc neřeším, ale co mě hodně táhá nebo táhne, je ta Afrika. Takže jí poměrně zatím ještě nemám moc prostopovanou nebo jako objevenou. Takže se těším, až zase pojedu někam. Jako plánovaný to nemám, ale těším se, že někam zase pojedu jako do Afriky a něco dál objevovat tam. To je taková zase srdcovka trochu pro mě. Je to místo, které mě vždycky nějakým způsobem láká. Právě to nechci jako generalizovat a chci mít ten pohled na to, že dokážu to jako porovnat mezi sebou jednotlivé státy, kultury, co kde potkám. Takže se těším, až budu postupně přidávat místa, které zase navštívím v Africe.
0: Co tě ale teďka čeká dřív, možná než se podíváš jako do Afriky na kontinent, je studijní stáž, mm-hmm. Ne? Ta bude kde?
1: Ta bude na Tenerife, na Kanárských ostrovech a bude to zase úplně jiná zkušenost. Ale spíš se těším na to, že to bude spíš z té pracovní části, než z nějaký cestovatelský, zároveň tam proto taky bude čas, ale těším se na to, že si to zkusím, jak třeba může geograf pracovat v praxi.
0: A čím konkrétně se tam budeš zabývat?
1: Je to instituce, která se zaměřuje na vulkanické jevy a geotermální, takže asi taky přesně nevím, co tam budu dělat, ale pravděpodobně budu někde chodit po sopkách, brát nějaký data třeba z těch stanic a pak to třeba nějak vyhodnocovat. Ale spíš asi doufám, že dostanu takový nádech toho, jak ta instituce funguje a co jejich náplní práce. Takže doufám, že budu mít, tak mi bude ukázáno jednotlivý části toho fungování.
0: A to bude teď na podzim 26?
1: Jo, to bude teď od září.
0: Já ti přeju, ať se ti na Tenerife líbí a ať se ti tam dobře i

0: magazín.
1: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio
1: Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na rádiu Wave.
5: Čau Kristy.
6: Čau Míro.
5: A čau všichni, kdo nás posloucháte. Dneska tady s Kristý Roháčkovou, filmovou kritičkou a jak by Vilma řekla, i naší kamarádkou. A ty tady dneska zastupuješ právě Vilmu, která opět píše diplomovou práci. Takže děkuju, že jsi zde. A tím, že jsi tady filmová kritička na iRozhlas.cz, tak to bude dneska takový filmový trošku. Probereme, já chci probrat Srdce rváče v českém překladu. Mm-hmm. A chci probrat Odysseu a taky Bardotky, Bobule a Bobulky a Avengers Doomsday.
6: Já jsem připravená, možná ne na všechno z toho, co si vyjmenoval úplně, ale uvidíme, dáme to.
5: Je toho, prostě teď se toho dělo hodně těch filmových věcí a ještě než k ním ale přejdem, tak se vrátím do pátku, kdy jsme slavili narozky a jenom udělám takový jako rychlý poděkování všem, kdo tam přišli, protože to bylo hrozně roztomilý a hrozně příjemný a hrozně hezký, milý a děkuju všem, kdo došli. A vlastně ještě chci dát speciální shoutout těm, kdo přišli sami, protože to mi přijde hrozně hustý.
6: Že jste je nemuseli podplácet? Nebo jak
5: nemuseli jsme sami? Podplácet, oni přišli jako sami, jako bez nikoho dalšího. Takže jeden člověk
6: sám. Vypravovali jste ty autobusy fanoušků, ale tady tyhle ty přišli
5: sami. Někdo tam prostě přišel ještě. Ne, přijde mi to ale fakt hustý. A vlastně si říkám, že je to hrozně... já nevím, jakože já se někdy bojím jít sám za sebe na nějakou sociální událost. Mm-hmm. Že si říkám, to mi konec náma a to. A vlastně pak v někoho vidím a říkám si, že to je hrozně jako super, že se ten člověk, jako, že se člověk jako hecná jde.
6: To je, když už jsme u těch filmů, to je ta věčné téma na do sociálních kina. Sítích prostě chodit do kina sám, mm-hmm. jestli je to nejvíc ponižující zážitek tvého života. Já přísahám, že není. Je to ten nejlepší... Vlastně reálně, to, jak můžeš sám trávit čas, jako, když je nechceš trávit se svými myšlenkami.
5: No reálně do kina to jako tam jsem to překonal, to zvládnu, mm-hmm. tam to je dobrý, do kina to dovedu jít sám a vlastně mi to přijde super, protože jako když jdu s někým, tak jako já se často pak soustředím jako dává pozor.
6: Směje se, když se směju já.
5: Brečí taky můžu brečet. Takže vlastně jako se dost soustředím na toho člověka vedle mě a málo na ten film. A když jsem sám, tak je to úplně super.
6: Myslím, že přemýšlím, jestli jsme spolu někdy byli v kině. A
5: byli
6: chci se tě
5: jsme
6: zeptat...
5: spolu v kině na tom filmu s mladým Hughem Grantem.
6: Ano, my jsme spolu vlastně byli na Maurice. Jasně. Jo. Ale tím pádem už si nepamatuju, jestli ty seš takový ten člověk, co rád komentuje, co se tam děje. Protože mám takové kamarády a miluju je a jsem velmi ráda za to, když komentují něco před filmem, během traileru, skvělý.
5: Během traileru miluju komentovat, během traileru,
6: během
5: to mě baví.
6: Titulku, to ještě dojíždíme, ten pocit, dobře. A hlavně po tom filmu tam potřebuju někoho, s kým si řekneme, tak co, jaký to bylo. Během filmu jsem spíš takový ten člověk jako...

0: ticho.
1: Už tichoučko.
0: Ne, já jsem taky tenhle člověk. Jakože komentuju věci a když na to nekoukáme v kině, tak to jsem jako hlasitý komentátor doma třeba nebo kdekoliv jinde. Ale jako v kině to nemám rád. No. Ani když někdo jako šeptá prostě, já tě stejně neslyším, ti nerozumím. A něco mi tady říká, že jako mi to teď nezajímá, koukej se a řeknem si to pak, napiš si to na ruku.
1: Já zjišťuju, ale že tam ten můj blok toho jako během filmu se nemluví, mě pak blokuje i v tom říct prostě jako zhasni ten mobil, já to vidím, jak to tady svítí, etiketa, jsi v chrámu kinematografie.
0: Jako cizím lidem, že bys...
1: Cizím lidem.
0: Jo, no to se bojím je napomenout, no. A to jako vždycky jsem jako takové, že říkám, teď to udělám. A pak řeknu, ne, tak ještě vydržím chvilku.
1: Třeba to udělá někdo jiný. Jak to, že to nedělá někdo jiný? Tak to nikomu jinému nevadí?
0: Tak teď
1: já
0: to
1: přeháním. Možná přeháním. Ne, tohle je opravdu špatný. Vypni to, vypni to.
0: Nebo když si povídá někdo za mnou, tak pak teda jako se třeba odhodlám, když se jako čtyřikrát jako musím vyhecovat, tak pak se odhodlám a jako otočím se, ale nic neřeknu. A řeknu si, museli vidět, jak se na ně koukám, takže už budou určitě ticho. Ono ne.
1: Jak často to funguje?
0: No, jakoby nikdy. Ale je to úplně největší můj vrchol toho, co, jak se jako projevím vůči cizím lidem v kině. Že se na ně jakoby ošklivě kouknu. A to jako ani nemoc ošklivě, to já neumím. Tak jako, že bych se jako fakt na ně tak jako zamračil.
1: Ty všechno tu emoci vložíš do toho otočení kaku.
0: Jo. A pak to jakoby telepaticky jim vyšlo ten signál, jakože a dost. No, a jak to zatím nefunguje.
1: Ale já věřím, že to není chyba tvoje, ale těch lidí.
0: No rozhodně, jakoby tohle není diskuzní klub, jako.
1: Ale vidíš, kolik minut jsme na tom strávili.
0: No je to moje, já tohle téma mám docela rád, ale teda jako komentuju rád věci fakt doma, to si neumím odpustit. Všechny jako filmy a tak jako, že to fakt komentuju, no.
1: Ten problém s domácími projekcemi je v tom, že tam většinou už pouštím něco, co už jsem viděla. Takže tam je přesně to, jako...
0: Taky to dělám, směj
1: se,
0: no.
1: Že je to vtipný. Smějeme se, je to vtipný.
0: Všimnu se z tohohle detailu před 5 minutama? Ne? Tak to vrátíme.
1: Se hrozně omlouváte, tak musím pauznout, protože věděl jsi, že... 10-minutový monolog, tak zpátky, pamatuj si to, ne?
0: Tohle je důležitý, počkej.
1: A Aragorn, jak tam nakopnul tu helmu.
0: Tak to je výborně. To taky dělám. No a taky je pravda, že akorát pouštím věci, které já jsem viděl a pozoruju jako reakce těch lidí. Tak jsem rád, že jsme na stejné vlně. A zajímá mě, jestli jsme na stejné vlně i teda, co se týče finále Heartstoppera. Mm-hmm. Protože to je teda seriál, který má 3 série. Mm-hmm. A teď teda vyšel film, kterým se celý tento seriál uzavřel. A je to taková je to takový specifický, je to hodně sladký, hodně roztomilý a hodně fakt přeslazený. Ale... jako byl jsem zvědavý docela na ten závěr. Já jsem nejsem asi nějaký extra fan. Jako mě se to jako nezískalo nikdy úplně. Mm-hmm. Že třeba první série mi přišla fajn, druhou už jsem nezvládl, jakože už moc sladký. A pak jsem se tomu seriálu trošku smál a pak jsem viděl třetí a jako měl jsem tam teda cynický komentáře během toho hodně, ale vlastně jsem si pak řekl, že to bylo ok, že to bylo fajn. Takže jsem byl jako zvědavý na ten film. No.
1: Jaký je tvůj verdikt?
0: No, jako, nevím, potřebuju to tady asi jako rozklíčovat. A viděl jsem, že ty jsi tomu dala 2,5 na Letterboxd.
1: A já jsem viděla, že ty jsi tomu dal 3.
0: No a pak jsem si říkal, že možná ještě snížím.
1: Já mám se Srdce rváčema vlastně dvě moje oblíbené hysterky, které ráda vyprávím. První je ta, že přesně když přišla ta první série, která opravdu neměla ještě to, jakože tohle bude ten cukříček, ale bylo to prostě něco odlehčeného a jako ten seriál, který ještě v té době vlastně, se bavíme o době před 4 rokama, pokud se nepletu, ale prostě byla to ta éra Sex Education, takže jako tyhle ty a ještě konkrétně britský seriály už jsme tady měli, ale tohle bylo něco samozřejmě víc zaměřené na LGBTQ tématiku a hodně mladé a tak vlastně jako cudně to působilo už od začátku, vlastně ten element
0: jo,
1: toho
0: cudně.
1: Komiksu tam byl neustále, ty letající lístečky a tak ten motiv toho tam byl vždycky. A já vlastně jsem se s tím seriálem setkala tak, že jsem měla hodně špatný týden. Říkala jsem si, tahle je ta chvíle. Takže jsem si lehla na gauč, lehla jsem si na bok, embryonální poloha, zapnula jsem seriál a zvedla jsem se z té embryonální polohy ve chvíli, kdy to skončilo.
0: Za 7 hodin.
1: A cítila jsem se uzdravená. Oh. A bylo to přesně pro tady tohleto dokonalý. Mm-hmm. Ta druhá série, a já si myslím, pamatuju si, že jsme se o tom bavili tehdy, když šla, že už prostě jsme na to, a to jsme oba dva trošku jinak staří, že už jsme oba dva na ten seriál
0: starý.
1: Opravdu starý.
0: Jo. Přišel jsem si tak.
1: A já mám oblíbenou reakci, protože mám ráda drag queens Trixie a Katiu, které vlastně na jedné nejmenované streamovací platformě mají svůj reakční pořad. A ty to strašně hezky komentovaly jako prostě tyhle ty ještě starší než já divačky. A ty v té druhé sezóně trošku jako já už prostě pociťovali, že ano, byli to 15-letí kluci, ale už mezi sebou měli nějaké sexuální napětí. Ale tím, jak ten seriál se opravdu držel tady toho cudného mm-hmm. přístupu, kdy prostě jako tady jsou ty první dotyky rukou.
0: Jo. A ty se dotknula, co tam ty jiskřičky animované.
1: Ano, jsou animované jiskřičky. A už to bylo jako, já už bych asi jako ten starší divák potřeboval, aby se tam dělo něco víc. Ale mám v hlavě stále tu reakci té Trixie, která říká, tady už by měl přijít nějaký sex, ale neměl by to být sex mezi těma dětma.
0: Úplně teď jsem si na to vzpomněl, jo, jo, jo.
1: A to se mě drží tady tohleto, což pak je velký paradox, že přijdeš k filmu,
0: a seš jako,
1: který podle
0: stop.
1: Mě sypal těch sexuálních scén pro někoho, kdo poslední vzpomínku měl tady nějaké jako terapeutické období před televizí, mm-hmm. potom to, kdy to bylo tak cudné, až vlastně jsem si jako říkala, tak když bychom mohli postoupit někam, kamarádi, tak najednou they delivered.
0: Jakoby ten film, reálně fakt, my jsme 25 prvních minut, se v každé scéně zmíní sex nebo odehrává sex. A je to jako, že jsem si říkal, hej, už jako kluci, jako, co to je? No není hit trailery prostě.
1: Na to máme jiné seriály, na to máme okej. No, je to pravda. Horší, podle mě, ale sex zvládám. Na tohle vůbec do debaty, jestli je v televizi a ve filmu příliš sexu. Kamarádi.
0: Ne, tak jako taky jsem to, jako nestěžuju si.
1: Nestěžuju si.
0: Jenom
1: na
0: mě to zaskočilo.
1: Na co si stěžovat? Naopak. Je takový, a to je věc, co není jenom jako, co se podařilo teďka srdcerváčům. A nevím, jestli je to problém nějaké jako zkratkovitosti nebo lenosti v tom horším mm-hmm. případě, ale spíše to taková ta jako nepřirozenost toho projevu, ale způsobená tím, že my řešíme nějaké důležité téma společenské a zdůrazníme to tím, že uděláme velký monolog. Ale zní to v tu chvíli jako nějaký aktivistický projev prostě před tím megafonem. Konkrétní scéna, a je to nešťastný, protože jakkoliv souhlasím s tím, co je řečeno, vidím i tu důležitost tohoto zdůraznit, tak ten způsob, jakým je to podané, takhle spolu lidi nemluví.
0: Myslíš, no kterou se, teď je tam víc, mám pocit.
1: Je tam víc, no. Ale ta hlavní, co mě napadá, je vlastně trans kamarádka, která začne vyprávět o tom, jak v současnosti se bojí, protože zákony jdou proti ní a snaží se jí zbavit práv. Mm-hmm. A
0: jako moje reakce na to byla, že mm-hmm. říkám nejdřív, OK, super, že to tam vytáhli, protože je to velký téma v Británii, omezování práv trans lidí a že to je prostě fajn, že to do toho šli. A pak jsem si řekl, ale počkat, teď to tam bylo jenom asi na 3 minuty a šlo se pryč od toho úplně. A pak tam byla ještě ta hrozně nekonečná scéna z toho prajdu, nepříjemně dlouhá, kde je úplně nonšalantně tahle postava no to není ani skandování.
1: Co chceme? Transpráva. Co chceme? Transpráva.
0: A to ještě ano. Máš víc energie než ona během toho teďka si myslím. No teď jsi měla víc energie než ona. To bylo úplně jako, jestli si říkal, hele, jako, já myslím, že jsem byl víc zapálenější do, nevím, když jsem se šel koupit tady hot dog, tady párek v rohlíku, prostě se rozhlasil.
1: Hlad je velká emoce, Míro.
0: Pravda.
1: No takže, já nevím, mě tohle hrozně frustruje, když prostě já s tím souzním, ta message je správná, ale nelíbí se mi, že je podaná jako message. Mm-hmm. Nebo že není podaná šikovně, protože opravdu, když my spolu budeme vést rozhovor a já ti budu potřebovat říct, to, co teďka se děje, to je fakt jako strašný.
0: Tak... A spustíš teďka monolog.
1: Ano, tak spustím monolog. A ty budeš na mě koukat a budeš dělat. Ano, to je teďka hrozně vážný monolog, máš pravdu. To... Už jenom zvedáš také tu ruku na to srdce. Povstaňte k vyslyšení
0: slzy,
1: české hymny.
0: Se mi derou do očí.
1: Ale to je... To se podle mě dělo, to byla věc, co mě trápila na nejvíc třetí série Teda Lasso, kdy prostě najednou si, to nemusíte nikdo vědět, ale prostě, fotbalisti, OK, ve třetí sérii najednou objevili problémy současného světa, ale opět k tomu přistupovali jako, ježiši, věděli jste, že ženy jsou častěji oběťmi revenge porna a prostě s toho uděláme téma toho, té epizody. Okay. Místo toho, aby se to zapletlo nějak do toho příběhu, dávalo to smysl pro ty postavy, tak najednou se postaví člověk v té šatně a řekne, ježiši, věděli jste, že? Přečte tam tu příručku. A říkáš si, tohle...
0: Na sílu.
1: Sice jako super, ale funguje to, a to je možná i ten problém, funguje to mnohem líp jako klip, co budeš sdílet na sociálních sítích. Jako PSA, no, já už skoro prostě vidím tu Alisu Milánu, jak říká, co byste udělali, kdyby před vámi bylo dítě, které potřebuje pomoc. Takové ty reklamy UNICEFu.
0: Jo.
1: A teď to říkám velmi cynicky.
0: ale ne, jo, a prostě vlastně i dvouminutový monolog, to se hezky střihne do Reelska a jestli teď je všechno tak jako hezky vycentrovaný, tak prostě...
1: Ty narážíš na ten animák, že jo?
0: No, jsem toho viděl teďka, někde jsem to viděl na
1: ano.
0: X. Jo, no ten, jak se to ale jmenuje, já jsem se opomněl, jak se jmenuje ten animák.
1: Já jsem se rozhodla, že u animáku, který si nedal tu práci, že chce být celý vertikální, no. Že já si nedám tu práci si zapamatovat jeho jméno.
0: V pořádku, tak
1: já... Omlouvám svou chybu.
0: Ne, tenhle, já se na to jakoby napojuju, ale každopádně je nějaký animák, který se chystá do kin, velký animák, a když se podíváte na trailer, tak jako vlastně celý je takhle ve středu toho.
1: Ano, všechno se odehrává ve středu, aby se to dalo hezky oříznout na ty mobily.
0: Jako scary, no, scary. Tak no a právě tady ty monology tak na mě i taky působí a hlavně já jsem s tím filmem měl asi, já jsem si říkal, tak tři, jako asi roztomilý, ale pak jsem si řekl, možná mě jenom ovlivnil ten epilog, který byl asi hezký, ale jako to, co tomu předcházelo, to opravdu nemuselo mít 2 hodiny za A a za B. Já jsem si říkal, ty, tak vlastně co byl ten příběh, já ani nevím, protože tam bylo asi tak 50 jako dějových linek, kdy teda ta ústřední byla jako daná to, že se teda Nick nemůže nějak jako odprostit, nebo prostě se, jako nějaký jako problém v tom jejich vztahu, ale jako do toho se navalila. Dějová linka kolem toho, že Charlie je předseda a otvírá nějaký LGBT klub ve škole. Potom prostě dějová linka transpráv a toho teda podivného prideu. Potom...
1: Prosím, skandujte ještě někdo.
0: Co chceme? Transpráva. Co chceme? Jako takhle to, takováhle energie to byla. No a jako vlastně tam toho bylo tolik. A do toho bylo namixované jako extrémní fanservice, jakože je, oni se objevili tady, na tady byli v první sérii. Jo, tady se drželi za ruce v první sérii. A jako randomně se, jako náhodně se zjevali na místech, aniž by to jako dávalo nějaký smysl. Jakože třeba fakt to místo, kde se tam drželi a dali si tu první pusu. Já jsem nepochopil, co to mělo, jako, že to byl nějaká událost, všichni byli v černým, já jsem si říkal jako pohřeb, Olivia Colman, která nemohla tam hrát prostě.
1: Ryb, původní maminka.
0: Nebo nevím. A najednou vylezu do nějakého baráku a náhodou zrovna je to ten barák, jako, kde byli v první sérii a pláž, kde byli v první sérii a jako, už mi to přišlo, že se jako očkytáváme ty místa, aby jsme se tam jako podívali. Jako v poho fanservice jako pro ty fanoušky, tak na ty je to cílený, ale jako vlastně nevím, vlastně mě to zklamalo trochu, no.
1: Mě vlastně v tomhle trošku utvrdilo, souhlasím s tím fanservisem mimochodem, a fakt mi to přijde, že takové ty jako ty umělecké kudrlinky, kdy opravdu chceme dojet ty paralely a prostě ano, chceme, aby ty gify byly vedle sebe, až prostě ty prstičky jsou nahoře, prstičky jsou dole, všechno to jako dělá, ano, budeme to sdílet na ty sítě.
0: Jo.
1: Ale že... se mi to potvrdilo i v tom, když jsem slyšela, jak Kit Connor říká, že by hrozně chtěl, aby ten jejich vztah nebo ten růst toho jejich vztahu vlastně do té vysoké školy, nebo pro jednoho z nich do vysoké školy, tam měli i trošku realismu v tom, že třeba se podvedou, nebo něco, na což lidi nereagovali vůbec dobře.
0: No to dostal hrozný lynč, no.
1: A zároveň Kit Connor má naprostý právo jít proti lidem na internetu.
0: No úplně v pořádku, jako já si myslím, že prostě reakce lidí na tyhle věci na sociálních sítích jsou jako většinou prostě úplně přehrocený.
1: To je téma na několik epizod.
0: To pro tebe
1: rozhodně.
0: Tady
1: bych se rozjela s tlampačem a to by nebylo, co chceme, transpráva.
0: Nikdy speciál.
1: Chceme transpráva a chceme si promluvit o tom, jak se chovají lidi na internetu.
0: Já tady tu epizodu zrealizuju.
1: Děkuju. Já jsem klidně. Aspoň pro teď.
0: No ještě je zajímavý teda, že ten seriál vyšel, konec toho seriálu vyšel dřív než konec toho, té komiksové série, kterou teda píše Alice Osman. To načasování toho, nebo to finále má být teda někdy teď v dohledné době, ne? Myslím, že.
1: Myslím si.
0: Jo, tak... tak jako třeba to bude odvyprávěný trošku jinak, no, ale fakt mi to přišlo hrozně zkratkovitý a takový, že teda, tak bude tam ten sex, tak to je teda 20 minut prvních je teda jako jenom teda sex a najednou je to teda vztahová krize a najednou je to otvíráme LGBT klub a najednou je to bojujeme za transpráva velmi nonchalantním stylem a pak je to jako a pak je to jdeme na pláž a jdeme tam, kam jsme se dali pusu a epilog najednou a jako byl jako aha, tak dobře. A najednou dělá válinka s bratrem, kde se tam vzal, kdo to je, z flashbacky na prostě, flashbacky na otce, kde se vzali.
1: Flashbacky byly hrozně zvláštní, protože to bylo vlastně
0: poprvé, co se to tam
1: jedinej
0: jako...
1: tenhle motiv,
0: jo.
1: Který se tam už nikdy neobjevil.
0: Ne, vůbec. A jako prostě mi to přišlo, že teda jako tím, jak Olivia Colman nemohla, tak musel vymyslet co s postavou, obsazenou postavou maminky a tak tam mi přišla jako narychlo našrubovaná tady ta jako nová rodinná dynamika. A...
1: ano. A vzpomínáte na to, že jeho otec byl Francouz?
0: Co?
1: Trigger warning, Francouz.
0: No, tak nevím. No, jako myslím si, že teda rozloučení tady s tohle... já jsem si říkal, že to je hrozně takový, tedy jako ještě navíc inkluzivní městečko. Celou dobu si říkám, že to je jako úplně wow, prostě tady malé britské město. A tak to je na tom právě to roztomilý. A pak jsem si ještě říkal, že nebo jsem koukal na nějaký reakce třeba na TikToku a prostě jako jsme starý, no. Jako já jsem koukal, že fakt, že prostě, myslím si, že kdyby mi bylo 13, tak se zblázním. 12, 13, 14. Myslím, že to je jako fajn věk asi na tohle to jako binge-note, tenhle ten seriál. Protože prostě takových jako roztomilejch věcí pro, když jsi na té hranici mezi tím jako dítětem a teenagerem, který jsou ještě navíc jako gay, tak nejsou. Nejsou je žádný jiný podle mě.
1: No,
0: takže vlastně je to fakt, a je to takový roztomilý, hezký, taková pohádka, no.
1: To je právě ono, v pohádkách se nezahýbá.
0: A tam ne.
1: V pohádkách se neexperimentuje. V pohádkách
0: ne,
1: se jednou
0: ne.
1: Podíváš na svého zamilovaného a tomu si věrný do konce života.
0: A pak když máte krizi, tak si najdeš jeho fotky zrovna a tím se zase usmíříte.
1: No, všechny ty fotky. Mě, jak jsi říkal o tom prostě bezpečném městečku, tak tam je bohužel asi to, že pro moji generaci diváckou prostě to britské městečko byl Midsommar, kde se vraždili. Takže každý jsme dostali to svoje divácké britské městečko přisouzené. Takže
0: vaše generace je prostě městečko, kde je 300 lidí a 5000 vražd.
1: Z nějakého důvodu ještě někdo tam žije a bydlí a dobrovolně stěhuje.
0: Já jsem teď viděl, nebo nenapasl, když jsem byl v Londýně, tak jsem tam viděl Gamebook. Můžeš přežít jak Midsommar.
1: Ano.
0: Zvládneš to přežít. A normálně, já jsem si říkal, že to koupím babičce a zdravím babičku, ale měli to jenom v angličtině. Tak.
1: No,
0: tak. Ale jako úplně jsem byl, fakt mě to lákalo, že se to jako musím zahrát. A pak jsem si řekl, to je šance na přežití tady v tom městečku, jsou myslím hodně malinký.
1: Promile.
0: Kde je Barnaby? Inspektor. No, tak to byly srdcerváči. Napadá tě k tomu ještě něco, co nezaznělo?
1: Ne.
0: Tak tím pádem se vrátíme...
1: Nechceme pustit do toho, proč by měl Kit Connor vyhlásit válku. A zahýbat, B vyhlásit válku internetu.
0: No, jako vlastně ještě, když se vezmu jenom tak rychle, tak ta press tour kolem toho se vyhnula prostě nějakým, jakože je to vlastně asi v pohodě, ne? Nedějou se tam žádný velký kontroverze asi, nedějou.
1: Myslím si, že ne.
0: To je jako úspěch. Mně
1: už vůbec... koncept press tour v současnosti, další téma, ale opravdu, co mně přijde hrozně zvláštně, proč herci z Odyssey dělají pizzu.
0: Oni dělají všechno úplně, oni byli úplně všude.
1: No to bylo, když byla válka Roseových s Benedictem Cumberbatchem a zesnulou matkou Kita Connera, Olivia Colman, tak z nějakého důvodu dělali pizzu, dělali keramiku, a přitom teda řešili rozvodovou komedii a tam jsem si říkala, novinařina byla skvělá volba. Měla no. jsem asi spíš začít, nevím, koupit si hrnčířský kruh.
0: Myslím, že bych myslel rychle právě nějaký nový koncept, jako třeba mačkání skvěšíku a pozvat si k tomu bardotky.
1: Aha.
0: Jakoby unboxing knedlíčku.
1: Já chci vidět bývalou první dámu, jak jako mačká knedlíček a vypráví mi o tom, jak točila letní komedii.
0: To potřebuju vidět teďka.
1: Zasponzorujte mě, děkuju.
0: No ještě teda, když jsem, ale to je dobře, že jsi narazila na Odysseu, protože pojďme teda pryč z pohádkového anglického městečka do ohavné reality sociálních sítí, protože kolem teda Odyssey, kterou ty jsi viděla v IMAXu.
1: Viděla jsem ji v IMAXu.
0: Wow, já si počkám tak do září.
1: Já jsem koukala, že to je teda britský IMAX, ten hlavní v Londýně, je vyprodaný až do září.
0: Tady to vydávají v Česku ve vlnách, takže teďka to je nějak do nějakého srpna a přidali dokonce projekci v 00, prostě někdy o půl jedný ráno.
1: Ano, to jsou ty roztomilé časy, kdy prostě jako no tak už nenervete se od 9 od rána, tak můžete ještě přijít po půlnoci.
0: Jako prostě koukáš se do půl čtvrtý na film. A pak se prostě vycházíš z toho backroom z obchoďáku pryč.
1: Doslova vyleješ se no. z té trojské války.
0: Svítá pomalu prostě.
1: I taká? Penelope, si to ty?
0: No tak já jsem rád, že aspoň ty jsi jedna z těch šťastných lidí, co to zatím mohli vidět teda v té původní vizi bez oříznutí. A teda film má úspěch, co jsem koukal, kasovní úspěch, ale právě jsem byl zvědavý, jestli se do toho nepromítne kulturní válka, tady ten film, která tady ten film provází, která mi přišla teda jako úplně šílená, a to byla vlastně jako diskuze, která ho provázela, která se točila hlavně kolem Eliota Page a
1: Lupita Nyong'o.
0: Ano, a vlastně to byla taková jako teda transfobní lomeno rasistická retorika, yes. která jako se točila kolem toho filmu a teď jako lidi začali argumentovat, to není historicky přesný, přitom je to mytologie jakoby a viděl jsem rozbory lidí, například Dana Vávry, o tom, jak je ten film vlastně hrozně špatně a co je na něm špatně a pak tam napíše, že ho ještě neviděl. A
1: ano, tak to většinou bývá.
0: To je asi tak, no.
1: To je to úplně šílený, jak ten film vypadá. Ty jsi ho viděl? Ne, ani jde uvidím.
0: Ale názor máme. Názor
1: potřebuju
0: máme.
1: A mám k tomu i fajfičku.
0: Samozřejmě. No, zaznamenala jsi tady to dění kolem toho nějak?
1: Samozřejmě a hodně toho doprovázelo přesně, jak říkáš, prostě nějaká transfobní motivace, rasistická, protože vlastně, když už někdo sdílel Lupita Nyong'o má hrát nejkrásnější ženu, prostě tu trojskou Helenu, kvůli které se válčí a dá tam k tomu samozřejmě výstřížek z toho traileru, kdy ječí.
0: Mm-hmm. No, samozřejmě.
1: Takže nemusíme moc daleko k tomu, abychom hledali nějakou rasistickou kolokaci.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně teda proto, že Lupita Nyong'o tam hraje, za prvé má právo být naštvaná v tom filmu, ale za druhé tam hraje nejen Helenu, ale i její sestru Clytemnestru, takže
0: okay. To ti lidé nevědí.
1: No ježiš, má oni nepotřebují.
0: Ne,
1: zároveň já si pamatuju právě, že ono to asi teda vzniklo tím, že prostě se o roli Eliota Page začalo mluvit jako, že hraje nejstatečnějšího vojáka,
0: jo.
1: Kde si většina lidí řekla Achilles. Co bohužel už experti na Homera si už k tomu nepřidali, je, že Achilles už byl mrtvý dávno. No. Takže samozřejmě tato postava v Odyseje nevystupuje. Nevystoupí tam nikde z písku Brad Pitt, kterého oprášíme stroji. No, takže on tam hraje vojáka, který vlastně, co jsem pochopila, snad je i domyšlený prostě pro ten příběh, ale opravdu má tu roli toho nejstatečnějšího vojáka. A vůbec role to, vlastně v tom vyprávění má i svou funkci, že to není takový ten typický urostlý voják, co by tam třeba člověk čekal, naopak, že má tu konstituci takovou jako docela slabší, je pro tu roli naprosto vhodné. Mm-hmm. A podle mě je to jedna z těch nejsilnějších postav, co v tom vyprávění je, a má tam neuvěřitelně silnou roli v jednom, v jedné scéně v písku.
0: Mm. No, jako, tak to dění kolem toho teda bylo fakt bizarní, ale nakonec se to nepromítlo do jako úspěchu toho filmu. U nějak, jako to hodnocení, to je teda taky vtipný pozorovat, jakože jak tam lítají odpady prostě a jedna hvězdičky a tak. Ale ty jsi to teda viděla a ty jsi během toho měla nějaké jako uvědomění, že jo, něco takového.
1: Transcendentální. Ne, já spíš jsem si tak jako říkala, to je ale hrozně hezký film. A pak najednou, ale to ti říká, to, myslím, že to je jedna z těch nejčastějších reakcí, co uvidíš na Twitteru, že pak přijde třetí akt toho filmu a najednou do sebe všechno zapadne. Mm-hmm. A pro mě to tam přesně se taky stalo a bylo to prostřednictvím repliky, bylo to prostřednictvím jedné scény, která se tam jako v takovém motivu neustále vrací v průběhu toho filmu. Bylo to prostřednictvím jedné postavy, která vlastně tam má původně jinou roli, než jaké to poselství její doopravdy je. A zároveň vlastně to zasazení celého toho filmu do současnosti, protože ono to s tou minulostí má opravdu společného hlavně to, že je to něco, co prožíváme dokola. A když si tenhle geniální válečník začne uvědomovat, co způsobuje, tak je to takové jako velmi vypointované, jako ty se otáčíš na ty lidi, co ruší v kině, tak podle mě tohle je prostě ten filmář, ať už Christopher Nolan, nebo nějaký ten tvůrce, nebo i Matt Damon v té roli Odyssea, který se otáčí a jako říká, tady se snažím něco naznačovat, kamarádi. Mm-hmm. A je to doufám, jako, že čtete všichni to, co tady jako pokládám na zem.
0: A je to jako jasný z toho?
1: Je to neuvěřitelně jasný.
0: Jo? Myslím, protože já jsem měl třeba, jako někdy mám u Nolana problém, jako třeba Tenet prostě, ano. Toho jsem nerozklíčoval, jako.
1: Tady absolutně nebude mít nikdo problém.
0: Dobře.
1: Je to tam prozrazeno v monologu, ale není to takový ten monolog do tlampače, je to velmi, dává to hrozný smysl, jak to tam je podané, ale okay. Opravdu to bylo, já nechci používat tyhle ty okřídlené fráze a takové to jako vyrazilo mi to dech, ale mě to opravdu vyrazilo docela dech.
0: Tak můžeš to říct, jste v pohodě.
1: Už jsem to řekla.
0: Hustý. Tak jako těším se na to. Mě na začátku odrazovala teda, jako je to hrozný to říct, ale prostě stopáš, jako prostě si říkám, 3hodinový filmy nepotřebujeme na tomhle světě. Ale fakt jsem si řekl, tak jako tomuhle, který tý látce, to asi jako je adekvátní, takže to jako zvládnu, takže teď asi čekám. A nebo možná to nevydržím a půjdu na ořízlej, no. Tak monolog z toho pochytím asi, i jako když to budu mít takhle, no.
1: Rozhodně. Tam opravdu jde jenom o to, že ten obraz nebudeš mít kompletní. Jako samozřejmě prostě, já vždycky, když jsem v IMAXu, tak si jako hlavně říkám, tady ti sloni, jak stojí na sobě, jak si vždycky říkalo, že ta obrazovka je vysoká, jako několik slonů postavených na sobě. Takže to je spíš pro mě takové jako, wow, to je opravdu tolik hodně slonů. A zároveň prostě, já mám vždycky problém, když jsem v IMAXu bez toho, abych tam byla pro nějaké echt, IMAXovský film, jo. Což teď už opravdu ten Nolanův film je. A díky bohu za to, protože je vlastně ta maximální stopáž toho filmu, jsou 3 hodiny, takže i díky tomu, že to je echt IMAX film, tak to nemohlo být delší. To je jenom jedna věc. Ale zároveň mě tam vždycky hrozně ohluší v tom sále. Mně přijde, že tam přijdu a najednou jsem hluchá.
0: Mm-hmm.
1: Možná je to výhoda, protože pak všechny mé ostatní smysly jsou jako nemůžeme se soustředit. Takže ty filmy jsou lepší, horší? Vlastně to nevím.
0: Ale vlastně já nevím, no.
1: Kdo jako, někdo praštěl po hlavě. 4D experience, ale je to jenom to, že moc na mě někdo křičí. Tak tady to sedělo. Tady je jako opravdu to ohlušení někdo tam si vyladil. Nebo možná přišly pokyny. Ale tady člověk jako chce mít tu imerzi do toho příběhu. Jo. A nemusí teda na to 4DX, což je to video, které
0: já
1: se šíří na sítích o tom, jak opravdu zažíváte...
0: Jako mě to trochu nalákalo normálně. Mě to normálně nalákalo skoro, že bych jako šel. Tam fakt je přesně video, jak se tam ty lidi v tom 4DX sále, teď je tam nějaká plavba, myslím, a ty sedačky tam si má házej úplně jako brutálně. Myslím, co to natáčí paní, co se natočí potom, tak to jakoby extrémně hází na té sedačce. Nevím, proč by na to někdo šel do 4DX kina, ale jako myslím si, že to musí být jako nezapomenutelný zážitek. Byla jsem něm někdy?
1: Myslím, že v nějakých zábavných parcích maximálně.
0: Ale ne v tomhle s tom.
1: Ne. Nikdy jsem nebyla na to, aby na mě stříkali vodu.
0: Já byl jednou taky omylem, tak možná tady ty lidi tam taky nevěděli, že to je 4DX sál.
1: Což je 3 hodiny o plavbě na moři, tak to se nám nic nestane ve 4DX kyně.
0: jako, ale já jsem se takhle ocit na Zootropolis 2 ve 4DX kyně, aniž bychom věděli, že to je 4DX kyně, jenom jsem si říkal, nový sedačky asi.
1: A co na vás pouštili na Zootropolis?
0: No, tam je hodně takových těch jako automobilových honiček.
1: Aha.
0: Takže to je opravdu jako na horský dráze. Tam to s náma házelo trošku podobně jak na té Odyssey s těma lidma. Jak tam jsou ty hadi, tak oni smrdějí, takže nám tam furt pouštili nějaký smrad. Potom nám mě furt něco mlátilo. Tam jako něco, já nevím, jestli to bylo tam prostě něčeho, jsem se vždycky hrozně lekal. Tam byl takový jako... Nevím, co to bylo, že mě něco tady jako nějaký luplo za uchem, jak kdyby, a to byl prostě jak odsaz z toho hada, nebo nevím.
1: Aha.
0: A vodu, no oni tam byli v nějakém vodním světě, takže nás furt zavlažovali. A pak, když byly ty automové honičky, tak se na nás různě foukali.
1: Jaký bylo kino? Oni nás furt zavlažovali.
0: Já jsem byl jako, co se děje? Prostě... Ale vlastně to byla sranda u takového filmu docela, no. To je jako, to zajímavý.
1: Já si vždycky představím sebe v těch, pojďme říct, 10 letech, může to být později, jak nám pouští prostě ty rybičky v tom oceáně a my tam všichni s těma 3D brýlema lapáme těma tlapičkama před sebou. Lepší, naivnější časy.
0: Jo, když to bylo jenom to 3D a prostě přesně, jako, když jsme si říkali, jako, vidíš, jak se to vyblíží.
1: Ne,
0: prostě.
1: Já není sahal.
0: Ach jo, no, tak teďka ne. A právě jako bylo to teda takový zvláštní to 4DX u takových těch scén, kdy jako máš brečet, ale najednou ty sedačky se tebou během toho takhle pohupují. Jako... jako... Zastavte to na chvíli. Ty smutná scéna.
1: Zdá, že už tě zavlažovali, aby tě na to připravovali. Tak máš brečet. Prask, tady kapky na jedna tvář, druhá tvář.
0: No. No na Odysseu v tomhle nevím, no, tak možná jako když budu hodně zoufalý a teda ten IMAX se mi nepovede zakliknout v nějakou normální v dohledný době, tak si řeknu, že se na to vykašlu a půjdu prostě tady na horskou dráhu na Odysseovu plavbu. Další věc, co jsem chtěl ještě probrat, tak jsou... No tak ještě zůstaneme u těch toho zahraničí, tak je ten trailer, který vyšel teď v pondělí, nebo v neděli, v pondělí, na Avengers Doomsday.
1: Mm-hmm.
0: Doomsday.
1: Tady bych chtěla dodat, že to je trailer, na který jsi mě donutil se podívat, protože jsem byla odhodlaná ho ignorovat.
0: Ignorovat. A co jsi na něj říkala?
1: Moc díky. Ne, co jsem na něj říkala, proč mi proč? Přišlo. Ano, první otázka byla proč, druhá byla proč Míro. Třetí byla proč všechny ty postavy působí jako, že byly natočený úplně někde jinde.
0: Já jsem se říkal během toho, kdo jsou vlastně Avengers, co se tam děje, o čem to je a a proč?
1: Aha. Pak jsem si říkala, jak skončili ti noví Avengers?
0: Nebyli Thunderbolts?
1: Co jsou Thunderbolts, ale pak měli ten velmi dramatický, to velmi dramatické odhalení s těmi plakáty, že jsou noví Avengers. A na to už se to taky asi zapomnělo.
0: Jsou to Avengers? Vlastně asi ne.
1: Pak Harry Styles byl Avengers v jednu chvíli.
0: Halo, Harry Styles byl tam, kde jsou Eternals, kde jsou nějaký ti vesmírní strůjci všeho, jak se to jmenovalo, ty věci prostě.
1: Nic nevím.
0: Ne.
1: A nevím, jestli chci vědět, ale samozřejmě to budu vědět, protože budu mít jinak FOMO filmový a budu trpět, protože samozřejmě, kdy to půjde do kin, stejně jako Duna 3, takže teďka už začíná se to jako, všichni chceme druhý, všichni chceme Barbenheimer, můj oblíbený internetový vtip je, jmenuje se to Dune's Day, protože si koupím lístky na Dunu, an alcoholic day, takže jako půjdu domů.
0: Nice, to se mi líbí.
1: No, to se bohužel nestane samozřejmě, podlehnu peer pressure, budu trpět, třeba budu překvapená, otazník.
0: No, taky to uvidím, ale jenom proto, že miluju kritizovat Marvel filmy.
1: Hate watch.
0: Bude to úžasný hate watch. No ne, prostě, já jsem přemýšlel nad tím, jako, co se stalo, kde se to stalo, že mě to tak hrozně nezajímá a obtěžuje, protože jsem měl vlastně docela rád Marvel filmy, měl jsem tam jako nějaký svoje oblíbený, Avengers pro mě taky byla jako filmová událost, jako prakticky pro celý svět, ty, když vyšly a bylo to prostě super. A pak najednou už ne. No, a najednou to bylo hrozný.
1: Protože jsme začali probírat mrtvé lidi, kteří vlastně
0: jo,
1: v paralelní
0: zjistilo,
1: realitě jsou naživu.
0: Přesně,
1: a všechny
0: zjistilo,
1: naše emoce byly úplně
0: smysl.
1: Zbytečný.
0: Jo, nic nedává smysl a všechno je jedno. Což je jak
1: život
0: moje, můj život. No.
1: A sakra, vlastně možná
0: to
1: na to kápli.
0: Ale ne, no, prostě je to, a je to teda vidět na té odezvě od lidí, když jsem se podíval fakt na ty úspěchy těch filmů, tak poslední jako relativně asi úspěšný byly Doctor Strange 2 Into Multiverse of Madness, nebo jak se to jmenovalo, mnoho vesmíru šílenství.
1: Ano.
0: A to byl konec. A myslím si, že to bylo navíc i poslední úspěšný, ale jako jenom díky tomu, že lidem přirostla k srdci teda postava Wandy a zajímala je teda Elizabeth Olsen a tak.
1: Zároveň tam byl tahák toho režiséra, protože tam se vracel Sam Raimi jako pán, co udělal velkou věc se Spider-Manem.
0: To je pravda. A no a navazovalo to jako vlastně trošku na ten jediný jako dobrý seriál podle mě z toho celého Marvel seriálového univerza, který mám teda jako fakt rád, ale pak konec, no, pak prostě Kapitán Amerika, jako kdo najednou, kdo to je ten pán?
1: A Harrison Ford?
0: Co tam dělá?
1: Ty máš dluhy, co se děje?
0: No, prostě všechno hrozný. A najednou teda se odehrává tady Avengers a je to úplně, kdo jsou ty postavy, kdo jsou vůbec, kdo je dneska v Avengers? Jako, já chci najít jednoho člověka, co mi vyjmenuje teda se přesvědčením všechny členy Avengers současný. Co to je za lidi? Kdo je Doktor Doom? Proč hraje Robert Downey Jr. prostě zase? A proč to je takový? No?
1: Proč jsme mu dali Oscara, když přísahal, že teďka jde k těm opravdovým filmům?
0: No,
1: a
0: ne.
1: Ne.
0: Prostě ne. Prostě já nevím. Jako, třeba když si vezmu, tak Spider-Man teďka, který se chystá do kin, tak na něj jsem furt zvědavej, no, docela. Jako myslím si, že to bude ok, že to bude fajn, protože to vypadá trošku jak film, no, mám pocit.
1: Au.
0: Aspoň.
1: Já se těším na to, že Tom Holland konečně dospěje, že už nebude muset chodit na střední školu. Doufám.
0: No, jo.
1: A já bych mu to hrozně přála.
0: Já doufám, že
1: protože
0: už teda
1: v mé hlavě tam je tak 15 let.
0: No, to je pravda, no. Už snad nemusí tam chodit, no.
1: Zároveň opět internetová moje oblíbená hláška, když prostě Christopher Nolan točí, protože v mnohem, a to jsme nezmínili, nebo já jsem to nezmínila, že Odyssea mi opravdu přijde, je takový jako vlastně duševní bratříček Oppenheimera v tom, jak je to opravdu sebereflektivní cesta nějakého muže, který lituje to, co dal světu. pak si vezmeš, že Christopher Nolan je ten, který vlastně dal světu komiksové adaptace, protože začal s Batmanem.
0: Takže kdy bude film o něm? Ještě.
1: Že on, to je, on se nám vlastně celou dobu snaží něco říct.
0: Lituje toho, že prostě ten temný rytíř. Jako...
1: Já vím, že jsem to začal. A kvůli mně už je pátá nebo šestá fáze Marvelu. Sám už nevím.
0: Jo, je to vlastně jo, no, jako temný rytíř. Ale já třeba jsem ho asi nikdy nedocenil asi tak, jak všichni. Já jsem ho viděl moc pozdě a prostě už jsem to měl asi moc, jsem čekal něco jako, a jak jsem, jako v té době, kdy to vyšlo, to muselo být strašně super, ale když jsem to viděl, já nevím, po dlouhý době od toho, tak už to prostě nemělo ten wow efekt.
1: Oni to teďka dávali v televizi, takže jsem se samozřejmě na to musela kouknout a hlavně jsem si u toho uvědomila, že tím pádem, tím, že Temný rytíř šel do kin v roce 2008, to znamená, že už je to necelých
0: skoro 20
1: let, co zemřel Heath Ledger. Uf. Což já jsem se dozvěděla na hodině volejbalu ve škole.
0: Je. A jak jsi reagovala?
1: Jsem nevěřila to v té době. Samozřejmě to bylo jako, co, kde jsi to slyšela? Jak jako Heath Ledger? Jím ani nebo 30. Všechny ty filmy, co jsme mohli mít. Ale tam samozřejmě prostě ten film zastínilo pak, nebo ne zastínilo, ale už to dostalo tady tu notu toho, podívejte se na ten poslední, on to nebyl poslední film, protože pak jsme ještě měli vlastně to Imaginarium doktora Parnase, kde tu roli Heatha Ledgera zastupovali jiní herci a co na tom, že taková zajímavá věc.
0: To je jako Fever Dream ten film.
1: Ano. Dodnes.
0: Imaginarium jako doktora Parnase. No.
1: Ale ano, ale zase to prostě bylo něco jako Ježišmarja, to už je tak dávno od Heatha Ledgera, co hezkého by tady s ním mohlo, bláznivého mohlo vznikat.
0: To jo.
1: Takže prostě to už je s tím temným rytířem pro mě takhle spojené. No. Pojďme to zlepšit něčím.
0: Tak jo, tak jdeme dál.
1: Tichá chvilka,
0: prostě Heath Ledger, co jsme mohli mít.
1: Ještě tím můžu říct o Heathu Ledgerovi. Já jsem ho tak milovala.
0: No, samozřejmě.
1: Kolik mi bylo? 15, když zemřel. Tak já jsem si dala tu práci, že jsem si nahrála na satelit Příběh rytíře.
0: Mm-hmm.
1: Krásný to film natáčený v Praze.
0: Mm-hmm.
1: A vystřihla jsem si z něj všechny reklamy. Takovou práci já jsem si s tím dala.
0: Ježiš, tak to je hrostomilý. Y2K prostě.
1: Babička mi právě, jak se vystřihávala ty reklamy.
0: Jak se to dělalo?
1: Jo, děti, jsem vzali ovladačku. Museli jste to tam vracet. Žádný prací prášek tam nemohl zůstat.
0: Já přemýšlím, jako jak navázat, protože se chci přesunout. Ano. Já se chci přesunout teďka do českého prostředí a to jakoby mě nenapadá, žádný jako logický oslý můstek, bohužel ani vlastně nelogický, takže prostě jdeme na... Mě totiž zaujala jedna věc, co jsi mi psala do zprávy a to jsi mi přeposílala část nějaký tiskovky a o tom, že se chystá film ze světa bobulí. Mm-hmm. Bobule univerzum.
1: Ano, pátá fáze Bobule univerzum.
0: Tak a bude toho Bobule a Bobulky.
1: Mm-hmm, Bobulendři už znova zasahují.
0: Takže já se moc těším na film Bobule a Bobulky. A...
1: Nelži, Míro.
0: Ne, já si to pustím určitě.
1: No ježišmarja.
0: Rozhodně uvidím tenhle film někdy.
1: S tímhle názvem. Nikdo nezastaví.
0: Takže na Bobule a Bobulky si těším. A pak teda taky jako jednoho dne určitě uvidím film Bardotky, protože právě zbožňuju tu prestur, která ho provází, která jako zastěňuje celý ten film. Ale ta prestur je výborná. Mně se líbí vidět tři ženy, jako je Eva Holubová, Pavlína Pořízková a Dagmar Havlová, jak prostě si užívají tady nějaký moment a je to hrozně zábavný. Jako ta prestur je mnohem, jako je úžasná. Ten film, nevím, jako jestli to bude stát za to, ale ta prestur je, jako mně se to líbí, mně to přijde prostě strašně roztomilý, no. Takový, jako ne tak často, prostě tolik to, tak často tohle nevidíme, jak bychom měli, si myslím.
1: Myslíš si, že by měli dělat někam pizzu a vyprávět u toho,
0: jak jo, mega, já chci, aby dělali pizzu a vyprávěli. To bylo super. Nebo mačkali ty skvišíky. Ale jako, prostě se mi líbí, že v tom prostoru jsou teď najednou vlastně tři starší ženy, které jako jsou na nějakým jako tyjo, kariérním dalším kroku, prostě to je úplně super, že to nejsou jenom ty jako zasloužilý umělkyně babičkovi právě prostě tady o své roli před 30 lety, ale že jako promujou nový projekt, jsou takový plný energie, mi to přijde úplně hezký. Jo, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, jsem chtěl dát shoutout jedné věci, a to, že vyšly fotky z natáčení nového projektu České televize, který točí Adina Šulcová.
1: Goat.
0: A víme o tom, že tam budou, že to bude o partě aerobiček, co si našla zkratku, aby měla dokonalý středoškolský život. Prostě vypadá to strašně kempy a strašně... jako doufám, že to bude dobrý. Doufám, že to bude dobrý, já se na to těším.
1: Já jsem teďka hrozně nadšená jako z té tvorby pro
0: mladý lidi.
1: Jsem
0: konečně,
1: já,
0: ale konečně, tady nic nebylo tak dlouho a teď se kutějí věci.
1: Teď se kutějí věci.
0: Kutí se Goat, jako fakt prosím, ať je to dobrý. Těším se. Kutí se Zmizení Sáry Lindertové.
1: Mm-hmm.
0: Na to se těším vlastně fakt hodně.
1: To by mohlo být trošku temnější,
0: aha, jo,
1: na což
0: jo,
1: se
0: jo.
1: taky moc těším. Já moc chci doporučit Filtr, který bude na i vysílání už za chvíli, nebo pokud to nestihnete na nějakém festivalu, kde to teďka si můžete dát jako maraton, velmi snesitelný maraton mimochodem, protože jedna epizoda má zhruba 25. 20 minut. Mm. Takže vlastně bych si troufala říct, že to je kratší než Odysea. Ale možná se pletu.
0: Možná jo.
1: 170 minut, ono to tak asi vychází.
0: Určitě,
1: přesně, že
0: no,
1: to bude.
0: Je to nice.
1: Můžete si to rozdělit doma s polovičkou svojí. Někdo můžete na Odysseu, někdo si můžete pustit celý Filtr. Ale to mě vlastně hrozně bavilo. To jsem byla ráda jako vytržení z toho, protože jsem to viděla ve Varech, takže tam, kde většinou člověk kouká hlavně na takové ty velmi depresivní artové filmy, tak se tam do toho tady vklíní česká tvorba, která mě hodně bavila. Protože prostě už šla do takových témat jako sugar daddies, seznamky a reálné problémy nebyly tam naštěstí tolik ty didaktické proslovy, kdy opravdu
0: super.
1: Si člověk chce trošku trhat vlasy a hlavně tam byla Simona Peková, která prosvětlí každý můj den vždycky.
0: To je výborný, jako každý projekt se Simonou Pekovou si říkám yes, máme další. Ne, na to se hrozně těším a fakt si myslím, že je to super, že je to fakt skvělý, že se teďka tady konečně fakt tvoří nějaký věci, protože jako první vlaštovka byla teda dobře po asi od Horákových, byla první vlaštovka teda to asi TBH
1: a
0: to
1: sex
0: jako
1: o'clock.
0: A sex, no a to bylo Sex O'Clock, bylo asi potom malinko.
1: Přijde mi.
0: No, ale každopádně, jo, tady ty dva, s tím, že teda TBH to jako ne.
1: Bylo to trošku dál. Jako přebíráme formát.
0: No, jako chceme, aby my lidi, jako moc nevíme, jak mluví mladí lidé a myslíme si, jak mluví a tak to napíšeme a pak tak budou mluvit. Mi to prostě, protože mi to přišlo takový, jako nevím, moc škrobený, ale jako ocenil jsem, že to byla aspoň nějaká jako snaha.
1: Mm-hmm.
0: A teď právě pak Sex O'Clock, super, a že se konečně tady začíná něco dít. Z toho mám radost.
1: Já taky, ale to, že se to odkládá na to i vysílání je trošku horší,
0: to je
1: ale
0: hrozně.
1: Samozřejmě chápu, že to je i ten hlavní spotřebitelský
0: jo.
1: asi místo, kam mladší člověk půjde. Já už taky nemám televizi, takže kam bych chodila.
0: To
1: jsem
0: vlastně
1: se nazval mladším člověkem. ale bojím se teda, co pak se stane s touhle tvorbou, kdyby náhodou přišly nějaké zásahy
0: do... To si říkám taky, ano. Jako vlastně... jako si říkám si, tyjo, teď se to začíná tvořit a vlastně jakoby má to budoucnost, no, nevím.
1: To jsou zase ty woke kruhy, co končí. Woke era skončila.
0: Třeba... Stačilo, tady jsme dostali tři seriály a nazdar.
1: To musí celé generaci stačit. Tak. A ta další...
0: My jsme taky vyrostali na Horákových a comebacku.
1: Přesně.
0: My toho víc taky neměli. Smradi. Takže...
1: A přidejte si k tomu meš, když už tam budete.
0: Jo, to vychovalo všechny. No nicméně, no tak uvidíme, no. Ale teď jako každopádně teď v aktuální situaci, tak mě to těší a těším se fakt hodně na to. A můžeme asi na ikony týdne?
1: Tak jo.
2: Ikona týdne.
0: Máš nějakou ikonu?
1: Mám jednu, která je podle mě hrozně očividná.
0: Máš očividnou ikonu.
1: Mm-hmm.
0: A co to je?
1: To zvířátko. A je to Jimothy.
0: Jaký zvířátko?
1: Ty se nechytáš?
0: Ne.
1: Mýval, který má zkrácenou páteř?
0: Ne, vůbec
1: nevím, co to je. A pobíhá po světlu. Mýval dostal jméno Jimothy.
0: No tak to vůbec nevím.
1: A podle všeho netrpí, když má zkrácenou páteř, takže opravdu taková jako smrsklá kulička místo takové té delší ploší věci, co normálně mývalové bývají. A žije se svojí mývalý rodinkou a co tak dělají mývalové? Lezou v popelnicích a berou si tam jídlo a šmíruje lidi. A tohle je taková jako zakrslá doslova kulička, která prý netrpí, což je to hlavní, a žije plný život a teď je hvězda internetu.
0: Tak to jsem nevěděl do teďka, ale no doufám, že mi to teďka ráda. Algoritmus bude schrlit ve velkým.
1: Našeptávám tvému telefonu Jimothy.
0: Jimothy
1: video, Jimothy manip. Jimothy memes.
0: No tak to děkuju za obohacení. Moje ikona týdne je asi ještě teda, když jsme měli takový jako filmový díl, tak zůstanu u toho a je to asi Ryan Gosling, protože Ryan Gosling má takový trauma z plagátu k filmu La La Land, kde dělá prostě takovej taneční move a má tam takhle ručičku jako do pravého úhlu, říká tomu La La Hand. A, no a teďka k 10 letům od vydání tohohle filmu, což je teda šílený, že je to už 10 let, ale je to tak.
1: 10 let od chvíle, co nevyhráli Oscara.
0: Vyhráli na minutu. Drželi ho v ruce. Už to bude 10 let teda od tohohle jako ikonického momentu, ale taky od 10 od toho vydání toho filmu a vyšel speciální plakát, kde tomu tu ručičku opravili, takže
1: to tak.
0: Teď už je to bez La La Hand.
1: Oh.
0: A mně se ta ruka docela líbila. To přišlo goofy docela. Takový jako.
1: Bylo to lidský.
0: Jo.
1: Teď je to moc dokonalý. Hmm. To nikdo nechce v naší snovém muzikálu z LA.
0: Ne. Ne. No, tak já se asi pustím, teď si říkám brzy někdy, protože já to mám náladu.
1: Správně. Není na to se nejdřív natchnout pro lásku a pak se naprosto zdeptat.
0: Strašně brečet. A, tak jo. No, takže tam jsme všechno probraný.
1: Asi jo.
0: Tak já děkuju, že jsi sem přišla, zavítala, že jsi se mnou probrala všechno a že jsi spustila trochu na Avengers.
1: Oběti tady byly božstvu předloženy.
0: Vážím si toho.
1: Má cesta zpátky domů, bude doufám klidná.
0: A děkuju, že jste tohle dokoukali a mějte se krásně všichni. I ty.
1: Děkuju, že i já konkrétně.
0: Že i ty krásně.
1: Můžu jít.
0: Jo, tak čauky.
1: Čauky.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na Wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas
3: chudáčci,
2: a v dalších podcastových
3: nedaří,
2: aplikacích.
3: Tak se nedaří, chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
5: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Neděle 26. července právě odbyla dnešní 14. hodina odpolední. No a jako vždy vás v neděli z našeho proskleného studia zdraví nějaký to hlas s odpoledním on airem. No a tentokrát jsem tady pro vás já, tedy Martina Foldinová. Doufám, že máte hezké a příjemné odpoledne. Před námi další položky, co se týče hudebního playlistu. Patřit mezi ně bude třeba australský hudebník Troy Sivan a nebo Táňa Lvovská.
0: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Tolik Táňa Lvovská a David Machovský, kterého můžete znát jakožto část hudebního dua Blue Wandy. Tohle byl jejich společný track Karamel, teď na vlnách Rádia Wave. Ještě jednou krásné a příjemné nedělní odpoledne, 14 hodin 7 minut.

K tomu Martina Foldynová pro vás za mikrofonem v našem proskleném studiu až do dnešní 18. hodiny. Upřímně doufám, že máte velmi příjemný den, že nemusíte takzvaně vůbec nic, můžete si hodit nohy na stůl, udělat třeba zahradní grilovačku nebo nějaký podobný odlehčený program, no a že třeba právě k tomu budete pouštět vlny Radia Wave. Já vám až do dnešní 18. hodiny nabídnu nějaký redakční obsah, tentokrát ukázku z pořadu Fasády, koukneme na náš hotspot, taky pořad Psycho, nebo na naše chudáčky, takže bude to vážné a bude to odlehčené, bude to všechno a to až do 18. hodiny. Teď už ale zase další muzika, míříme za světovou megastar Charlie XCX, track Wink Wink, součást její nové dlouhohrající desky, která vyšla tuším 2 nebo 3 dny zpátky, už si ji můžete poslechnout takzvaně všude.

0: kapelní formace MGMT se skladbou Nothing to Declare teď v nedělním odpoledni na Waveu. My už teď ale míříme za ukázkou z nového dílu podcastu Fasády. Požár baťovské budovy číslo 34, který propukl ve čtvrtek 9. července, sledovala snad celá republika. Jedna z ikon zlínského průmyslového areálu je dnes na hraně zániku. Jak významná ta budova vlastně byla? Hostem nejnovějších fasád je tentokrát Vít Marek, iniciátor projektu Ať žije Baťov, který se dlouhodobě věnuje architektuře a historii firmy Baťa. Vy celý tento díl najdete na webu Rádia Wave a taky v podcastových aplikacích.
1: Průmyslová města obecně mají problém s nějakou svou identitou, tím, že se tam v jeden moment nastěhuje spoustu lidí z jiných koutů republiky a tomu město nezbývá nic jiného, než si vytvořit, buď se nějak napojit na tu původní silnou identitu, a nebo vytvořit vlastně novou identitu, kde Zlín je krásný příklad toho, že se mu podařilo vytvořit novou identitu. To město je právě výjimečné tou architekturou, něčím, co je vlastně známé nejen v rámci republiky, něčím, co je známé jako po celém světě. Takže když minimálně teda v republice řeknete, že jste ze Zlína, tak si každý vybaví něco typického pro Zlín, ať už jsou to teda ty boty, nebo je to ta architektura. A to mi přijde strašně zásadní pro nějaké to ukotvení sám sebe v tom prostoru, v tom, že jsem prostě ze Zlína, že mám vazbu na to místo a vím, na co můžu být hrdý. A přijde mi důležité toto nějakým způsobem udržovat, protože čím jako víc se zajímám o to své okolí, čím víc se vlastně mám nějakou spojitost s tím městem, vím, že je něčím výjimečné, tím větší zájem mám o to, aby i v budoucnu bylo dobré. A mám zájem o to, aby ten veřejný prostor, to, kde se pohybuju, prostě nějakým způsobem zkvétalo a zajímám se o to. A proto mi přijde škoda, že se na to jakoby zapomíná, že ta architektura a ty nějaké ty principy, ty tradice, které si myslím, že jsou jednoduše adaptovatelné na současnost, tak v tom Zlíně jsou. A jsou tady prostě ambice je nějakým způsobem potlačit, vytlačit, nahradit, však to ničemu nevadí, ale postupně možná se dostáváme tam, že zaniká ta identita nebo zaniká ta vazba na to místo. Už nám nepřipadá, prostě se drolí to, co bychom je prostě považovali za nějakým způsobem výjimečné.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pokud patříte mezi vášnivé hráčky a hráče her, herního průmyslu, nebo se rádi koukáte na to, jak jiní lidé hry hrají, tak by vás teď mohla zajímat aktuální epizoda podcastu Hergot. Ano, slyšíte správně, neříkám podcastu Quest, ale říkám podcastu Hergot. God of War, Zaklínač, anebo třeba Assassin's Creed Origins. Pokud hrajete, tak vás třeba teď možná se vám vybaví nějaký společný jmenovatel. Všechny tyto videohry totiž mají společné to, že se v nich objevují duchovní, magické i spirituální motivy. No a takových her stále přibývá a jejich obliba u hráček a hráčů velmi roste. Tématem se taky ve své disertační práci zabývá Veronika Herníková z Univerzity Palackého v Olomouci, která byla aktuální hostkou Hergotu. Vy se dozvíte, jak hráči, hráčky k duchovním motivům ve hrách přistupují, jak to ovlivňuje jejich vlastní spiritualitu a jaké existují evangelizační videohry. Pokud je to téma, které vás zajímá, tak je to velmi jednoduché. Prostě zůstaňte poslouchat náš On Air až do 18. hodiny. No a hned potom bude nový Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
1: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na Radio Wave.

0: Imperial Vox a se skladbou No Man's Land teď na vlnách Rádia Wave, ale před námi už nějaká ta kultura.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát nabídnu dvě kulturní pozvánky, které se dotýkají úterý příští týden, tedy 28. července. Mám pro vás hned dvojitý tip, který je propojen s naší stanicí. Pokud se budete nacházet v Uherském Hradišti na letní filmové škole, tak vám rozhodně musím doporučit návštěvu stanu Českého rozhlasu mezi 19. a 20. večerní, protože přesně v tomto čase v sadech na místě v Uherském Hradišti proběhne živé vystoupení Ivany Veselkové a Zuzany Fuchsové z podcastu Rádia Wave Buchty. Podcast o všem a o ničem, který nepovažuje žádné téma za příliš malé, se představí od 19 hodin. No a třeba zejména galanterie, hasiči anebo veřejné toalety jsou poměrně zásadními tématy, která lze probrat s hostem z jakéhokoliv oboru. Minimálně tedy pokud jste Ivana Veselková nebo Zuzana Fuchsová. Naše Buchty živě na letní filmové škole už toto úterý 28. července. No a ještě jeden tip rovněž na stejný den, na úterý 28. července, tentokrát na debatu a taky koncerty, které můžete zažít v areálu Trojského zámku v Praze, protože opět už po třetí léto v řadě jsme dali hlavy dohromady s Galerií hlavního města Prahy a pořádáme společné eventy s názvem Riviera. Tentokrát tedy Riviera s pořadovým číslem 1, je to tedy první Riviera letošního ročníku s takovým podtitulem Uložená místa. Tentokrát se můžete těšit na představení uměleckého díla v zahradách Galerie hlavního města Prahy, co se týče Trojského zámku. Zažít můžete taky debatu právě na téma Uložená místa. Povede ji kolegyně Tereza Havlínková. No a tentokrát nás bude zajímat, jak moc si neseme svá místa s sebou, kdo se k ním vrací a kdo se je snaží celý život přepisovat. Jednou kluk z vesnice, vždycky kluk z vesnice. Taková otázka, na kterou snad dostanete odpověď i v rámci Riviery, v rámci debatní části. No a do třetice zmíním živé koncerty. Tentokrát dorazí ze Zlína Čaba Laciga, tento hudebník, kterého můžete znát i z playlistu Waveu, nebo kapela pražská formace kytarovka Market, která nabízí experimentální tvorbu, skoro až žánrově neuchopitelnou tvorbu. A pokud jste teď trošku zmatení a třeba Market neznáte, tak skočte na YouTube Radio Wave, kde můžete najít Radio Wave Studio Session, kterou odehráli v letošním roce a budete mít o trošku lepší představu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Orex.

0: Inži se skladbou The One teď v nedělním odpoledni na Waveu. No a kdo ví, třeba pro vás The One, ten snímek, na který se sami půjdete kouknout do kina, bude mysteriózní drama Virbel. To je právě snímek, který odstartoval letošní letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Režisér, scénárista a navíc taky autor hudby Tomáš Hubáček ho zasadil do podmanivých kulis českého Středohoří. No a vypráví v něm o zapomenuté historii míst i jejich lehce nadpřirozených strážcích. Pokud je to snímek, který vás zajímá, už jste o něm něco málo slyšeli, anebo třeba vlastně vůbec ne a chcete se dozvědět, tak doporučuji návštěvu serveru iRozhlas.cz sekce Kultura, kde můžete najít právě se samým režisérem Hubáčkem rozhovor, který připravila autorka Kristýna Roháčková. Je to v skutku velmi podrobný rozhovor, který byl vlastně v rámci filmovky uváděn i ve Filmových listech, tamním novinovém prostředku, jak vlastně organizátoři festivalu komunikují se svým publikem, se svými návštěvníky, návštěvnicemi. No a ještě dodám, že celovečerní debut Virbel vstoupí poté do českých kin konkrétně 8. října. I rozhlas.cz sekce Kultura, můžete si počíst trošku víc.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

playlist Radia Wave a v neděli 26. července nabídl zastavení na ostrovní scéně. Tohle byla producentka, hudebnice, zpěvačka Nia Archives se skladbou Cards on the Table. Ano, položila karty na stůl. No a my jsme teď slyšeli ukázku její aktuální tvorby. No a na Waveu budeme pokračovat a samozřejmě i po 15. odpolední nadále v našem playlistu s dalšími novými i staršími skladbami. Mimo to zařadím třeba též ukázku z aktuální epizody našeho hotspotu, kde se ale tentokrát také věnujeme muzice, protože to hlavní téma, které rozebírali Bára Součková, Saracha Bulkasim, tak byl Bad Bunny, tento hudebník, takže pokud vás zajímá, tak hotspot, ukázka z něj už za chviličku na vlnách Waveu. No ale slibovala jsem zejména muziku, no tak za chvilku Ivy Z, taky Koša a Shy Girl, jejich vskutku výtečný track, energický track Tick a teď už ale spolupráce z Ameriky, americký R&B i funkový zpěvák Steve Lacy si nachystal na tento červenec vydání nové desky a z ní si pustíme ukázku. Is it cool? Ptá se na aktuálním tracku. Never knew.

0: Jestli jste v posledních týdnech otevřeli TikTok nebo Instagram, hudebník Bad Bunny vás nejspíš neminul. Videa z jeho evropského turné totiž zaplavila feedy, no a znovu ukázala, že portorický rapper a zpěvák patří k největším popovým hvězdám současnosti. Nová epizoda našeho podcastu Hotspot tentokrát probírá s hudební publicistkou Kristýnou Kratochvílovou Bad Bunnyho vztah k Puerto Riku, nabourávání mačistické tradice reggaetonu i to, co z jeho vlivu zůstane, až současná manie opadne. Celý díl Hotspotu můžete najít a poslouchat už teď na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Před námi teď krátká ukázka.
1: Bad Bunny je jedinečný tím, že se nějak neohnul, nesnaží se nějakým způsobem přizpůsobit té představě toho, jak by měl globální umělec fungovat, co by měl říkat, jak by se měl chovat, jak by měl politicky vystupovat. Já teda mám ráda slovo autenticita, protože v dnešní době už je to tak strašně vyprázdněný pojem, ale zrovna u něj to vlastně funguje, že ta jeho autentičnost je ten důvod, proč je vlastně tady tím globálním hrdinou. A on vlastně jakoby doslova mění pravidla hry. Když bychom se měli bavit o tom, proč zrovna on, a ne třeba Enrique Iglesias nebo Shakira, pomohl dostat tu španělštinu na první příčky jakoby globálních žebříčků, tak určitě mu s tím pomohla doba. Protože dneska už nepotřebuješ odkývnutí velkých labelů západních,
2: jasně,
1: který by řekli, jo, tak ho puse na MTV. A že vlastně jakoby španělsky mluvící publikum je na světě strašně obrovský. Takže stačilo jenom, aby se to chytilo mezi těma, co tomu rozuměli, a potom, aby to posouvali a sdíleli na svých TikTokích a Instagramech, a vlastně jako dokázal Bad Bunny velice inteligentně využít jakoby těch nástrojů, který dnešní doba
2: poskytuje.
1: Poskytuje, jo, přesně. Vlastně v roce 2020 se stal prvním neanglicky zpívajícím umělcem v historii, který ovládl žebříčky Spotify, stal se nejstreamovanějším umělcem toho roku a od té doby se mu to povedlo ještě třikrát. A umělcovo album Un verano sin ti se v roce 2023 zapsal do historie jako první španělsky zpívaná deska nominovaná na cenu Grammy v kategorii

byla taky jeho. A to je vlastně ta, se kterou teďka jede to turné, což je Debiter Armas Fotos. V překladu měl jsem pořídit více fotek. Mm-hmm. A to vlastně byla první deska, která španělsky zpívaná kompletně, která je jakoby získala vlastně cenu Grammy v téhle prestižní kategorii. Každé to album má jako stělesňovat nějakou jeho životní kapitolu a on se obrací nejenom od svých osobních pocitů do toho, že právě teďka s tím posledním albem vlastně vytváří jako takový kronikář paměť Puerto Rica. A on nepřenáší jenom svoji vlastní zkušenost, ale přenáší zkušenost celého státu. A nejenom jakoby tahle portorická zkušenost státu utlačovaného Amerikou, je to něco, s čím se dokáže stotožnit daleko více lidí.

0: Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A little bit of breaking news to bring you, and that is that counter-terrorism police will investigate the rap trio Kneecap.

0: Shake it, shake it, shake it.
1: Rapeři Joey Valens a Bray, zkráceně JVB, tohle americké duo teď na vlnách Radia Wave s trackem WhatsApp. Výtečná záležitost, rozhodně naživo, už jsem to zmiňovala opakovaně, ale JVB vystoupili v rámci letního festivalu Pohoda, ne tento, ale předchozí ročník, já jsem tam mohla být a bylo to za mě osobně asi to nejlepší rapové vystoupení, které jsem kdy viděla. No a teď už k tomu hlavnímu, čeho se chci dotknout v rámci tohoto vstupu v nedělním odpoledni. Pokud nahlas totiž řeknu zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou, nebo třeba pískovnu s průzračnou vodou, anebo do třetice jezera a utajené horské strže. Pokud při vyslovení a poslechu těchto slov, těchto obratů máte husí kůži a říkáte si, no tak to je ale výtečný nápad, tam bych se hned vypravil, no tak vězte, že můžete a že máme pro vás v Českém rozhlase speciální typy. Reportéři Českého rozhlasu totiž našli místa, kde si můžete zaplavat v krásném přírodním prostředí, no a vybrat si teď můžete jeden z mimořádných cílů letních radovánek. Vlastně v letním seriálu Radiožurnálu jsme vám teď představili některé přírodní skvosty, za kterými reportéři vyrazili třeba na Domažlicko, na Vysočinu, do jižních Čech, nedaleko Znojma i kousek za Pardubice. No a pokud chcete vědět, kde si můžete prohlédnout tento speciální výběr zajímavých míst na koupání, tak doporučuji server i rozhlas.cz, sekce životní styl, nebudete scrollovat příliš daleko a najdete tam článek ze včerejšího dne 25. července, kde najdete jednak tedy fotografie konkrétních vodních ploch třeba Křišťánovického rybníku na Prachaticku, tak ten patří k nejvýše položeným v Česku, ale jednak tam najdete taky podrobnou mapičku, kde si můžete najít ta konkrétní místa ke koupání v srdci přírody. Pokud chcete najít místo na koupání, které je něčím netradiční a že se nám zase blíží ty skutečně horké letní teploty, tak i rozhlas.cz, sekce životní styl a tam si to můžete dohledat.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelist.
2: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Radiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: No a jak už jste asi podle džinglu napověděli, před námi je další kulturistán, tedy nějaký ten kulturní tip, a tentokrát na dny následující. Společně se koukneme až ke čtvrtku 30. července, ať si můžete kulturu hezky dopředu naplánovat, protože to si v rámci stále probíhajícího bienále ve věci umění můžete v Praze zajít na workshop, na vskutku zajímavý workshop, který potrvá zhruba 2 hodiny. Startuje v 16 hodin odpoledne ve zmíněný čtvrtek 30. července, probíhá v pražském prostoru Tusculum Prague, no a vede ho umělecký kolektiv Stony Tellers. Ten workshop nese název Kdo mluví v zahradě. On vlastně zve ke společnému zkoumání zahrady Tuscula z různých méně obvyklých perspektiv. Účastníci, účastnice si zvolí svoje konkrétní v uvozovkách aktérství, lidské i nelidské, ať už to bude nějaká rostlina, místo, objekt nebo třeba vůně. No a ve skupinách se potom budete věnovat pozorování, naslouchání, citlivému zkoumání vybraného zákoutí. Cílem je vlastně pojmenovat potřeby, vztahy a dynamiky, které v zahradě probíhají a které třeba běžně přehlížíme. No a převést je do krátkého společného prohlášení z perspektivy právě zvoleného aktéra. Ten workshop je vedený facilitovaně, bez důrazu na nějaký herecký výkon. Staví na pozornosti k prostředí, práci s jazykem a taky kolektivní reflexy. Vstup na něj je kompletně zdarma, ale musíte se registrovat na stránkách právě zmíněného bienále ve věci umění. Ty webové stránky jsou matteroff.art. Tady můžete najít veškerý doprovodný program letošního bienále ve věci umění. A já připomínám, že jsme se bavili o workshopu, který proběhne příští týden ve čtvrtek 30. července v pražském prostoru Tusculum.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: trochu enigmatický zpěvák a muzikant Thanks So Much, o kterém jsme nikdy příliš mnoho nevěděli. Jeho skladba Hate teď dozněla v nedělním odpolední na Waveu. 10 minutek nás dělí od 16. hodiny odpolední, no a playlist ještě hýří celou paletou jmen Westerman, Indigo de Souza nebo Joe Mama před námi do té 16.
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: V neděli 26. července v playlistu Wave zní Joe Mama se skladbou Let's Go Home. No a pokud zrovna někam domů míříte po hezky stráveném víkendu, tak šťastnou cestu, jeďte hlavně opatrně, pokud nás posloucháte v autě na dabu. No a já hlásím, že odbyla 16. odpolední a pokračujeme playlistem Sevda Liza nebo Pigment před námi.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Rádio
2: Wave. Děláme vlny.

Severolondýnský klubový producent Pigment a ukázka z jeho na konci vydaného EPčka. Tohle byl track Sama Root na odpolední, co se týče vysílání Waveu. 16 hodin 8 minut k tomu konkrétně, abych byla přesná, neděle 26. července. No a my nebudeme zahálet za chviličku v playlistu zase další položka, zase další zastavení, tentokrát na domácím poli. Darko Don, hudebník, který doputoval i k nám do pravidelného playlistu, doputoval mimochodem taky do studia Rádia Wave, protože se vypravil do našeho pravidelného podcastu.

tu Excalibur, nejostřejší repová show široko daleko, tak to nazýváme náš Excalibur. Stále ještě poměrně novinku u nás na Wave. No a Darko Don zavítal i k nám do Excalibru, je tomu asi 2 týdny zpátky a pokud vás zajímá, jak celý tento rozhovor proběhl, jestli chcete vědět, jak vystupuje průkopník českého dancehallu, tak koukněte na YouTube Radia Wave, protože přesně tam můžete náš Excalibur poslouchat a sledovat, protože je to formát, který pro vás nabízíme i ve videopodobě. Darko Don teď ale v audiopodobě u nás v playlistu, tady track, ukázka jeho aktuální tvorby Lifestyle.

0: Kde končí láska a začíná posedlost? Horror Obsession neboli posedlost pracuje s velmi jednoduchou otázkou. A to sice, co se stane, když se člověku splní přání být milován. Hlavní hrdina Bear dlouhodobě touží po své kamarádce Nikki. No a naděje, že by jeho city mohla opětovat, se střídá s nejistotou a taky strachem z odmítnutí. No a právě tato kombinace může podle psycholožky Doroty Tenovové podporovat limerenci, tedy stav intenzivní romantické fixace na druhého člověka. V souvislosti hororu Posedlost rozebírá nový díl podcastu Psycho na rádiu Wave. No a před námi je teď společně krátká ukázka.
1: Víš, co je psycho? Přát si, aby tě někdo miloval víc než kohokoliv jiného na světě.
2: Ale já tam rozumím, tohle je jako psycho, který je pro dnešek psycho, ale víš, co mě tak ještě přijde psycho?
1: Mm-hmm.
2: Že vlastně... Klidně mě oprav, jestli to vnímáš jinak, jo? Ale v historii našeho pořadu jsme, a vzhledem k tomu, že jsme jako pořad o psychologii, tak jsme se doposud velmi dobře a úspěšně vyhýbali vztahovým tématům.
1: Jako je to pravda, protože my vlastně ani se jeden moc vztahama nezabýváme, pouze na osobní rovině, ale jako... Ale jako na profesní rovině, jako psychologové se vlastně vztahama nezabýváme. Možná jsme to trošku nakousli u těch sekt, a tak,
2: okay.
1: Ale jako vyloženě, že bychom se vztahama zabývali, to ne?
2: No. A ta moje prostě představa o tom, jak, co to znamená prostě podcast o psychologii, tak je, že tam prostě budou řešit horem dolem terapie a vztahy.
1: No, a my neřešíme ani jedno. Ale rovnou tam šoupneme Obsession, ať to, když už, tak už. Ale dneska se budeme vlastně bavit o filmu Obsession, který je právě v kinech. Je to vlastně jeden z dvou nových hororů, který vyšly v podobnou dobu. Já jsem se jako koukala, jako vlastně, když jsme úplně zběhli v těch vztahových tématech.
2: Uh-huh.
1: Jak jiný psychologové, tak jsme tam, jako, jo, kromě nějakých třeba jako samoty a takového toho, že máš na něco nárok. A pak vlastně mě to přivedlo k pojmu limerence.
2: Mm-hmm.
1: A nevím, jestli se to nějak překládá jinak do češtiny, ale nenašla jsem žádnou...
2: Já jsem hledal, z čeho to jako vzniklo, nevzniklo, jestli je to nějaký jako slovo, který je běžný v angličtině. Ne, fakt si ho ta jako autorka vymyslela.
1: Mně se to slovo hrozně líbí, mě teď jako příjemně šimrá v krčku, jako, jo, nebo jak to říct, ale prostě mi hrozně příjemný. Vzhledem k tomu, co popisuje, to už není tak příjemný. I když...
2: Příjemný i nepříjemný. To, co jako vlastně vytvoří tu limerenci, jo, tu jako silnou zamilovanost, tak je kombinace dvou věcí. A to teda nějaký jako naděje, že by to ten druhý člověk mohl mít podobně a nejistoty, jestli to tak má nebo ne. Jo? Mm-hmm. A tohle to, když trvá po nějakou dobu, anebo třeba ještě je to nějak jako přeživovaný, nějakým třeba jako chováním, ať už z jakýkoliv strany, tak se to vlastně jenom
1: a
2: jako
1: zintenzivňuje. Ještě tam právě velká touha to potom limerence. Být milován, nebo chtít najít ten vztah, jo. A což mi teda přijde,
2: ale s tohletou konkrétní osobou.
1: No. A to jako ten Bear tam splňuje úplně všechno.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: nikdy.
1: Tolik domácí rapper, hudebník Anky, který nás vzal na prohlídku svým hudem. My Hood, teď je skladba na vlnách Rádia Wave v nedělním odpolední. Můžu potvrdit každé slovo, které Anky zmínil, protože jsme sousedi a pocházíme vlastně ze stejného hudu. O tom ale až třeba někdy jindy. Teď se společně koukneme na předpověď počasí a já si tak nějak na moment zahraju na rosničku. To už tady skutečně dlouho nebylo. Ono totiž po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka teď na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Už jsem to dnes jednou lehce načrtla, zmínila. Vlastně meteorologové předpokládají, že ten příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Tu předpověď budou upřesňovat, zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června. Ještě připomenu, že vlastně na tom zmíněném konci června bylo úplně poprvé v historii měření v Česku více než 41 stupňů Celsia. Ano, je to tak. Padl nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili dokonce 41,9 stupně Celsia. To už jsou skutečně neuvěřitelná čísla, takže pokud jste třeba jako já nebyli zrovna tou dobou někde v přírodě, kde ty teploty byly daleko příjemnější než ve velkých městech, tak vám to moc nezávidím a možná vlastně takový plán na ten příští víkend, když už to víte, tak to dopředu. Co se týče předpovědi, tak možná naplánujte spíš než víkend ve městě někde venkovní výlet do přírody, pokud to za vás bude možné. Ještě zmíním, že tropické mají být příští víkend i noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů, tak pozor na to, ať jste připraveni a pokud si chcete koupit větrák, tak možná neváhejte příliš dlouho. Informace samozřejmě čerpám z Českého hydrometeorologického ústavu a taky ze serveru i rozhlas.cz. Sama si je neberu takto z hlavy, takže pokud si chcete ověřit, doplnit informace, můžete právě na těchto serverech. No a před námi už zase další muzika, už za chviličku Blood Orange a nebo Kevin Abstract.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska. Souboje na život a na smrt.
3: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
2: A nostalgie dávných časů.
4: Musíme bojovat!
2: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
5: Na té lodi je malejský tygr.
2: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v vysílání.

0: silná domácí melancholie. Tohle jsou YOY se skladbou Hoří, které vám rozhodně doporučuji zažít naživo, protože budete mít husí kůži po celou dobu koncertu. Teď už ale k koncertům jiným.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, v rámci kulturních pozvánek mám pro vás teď pár hudebních tipů, které se tentokrát dotýkají nejenom hlavního města, ale dotýkají se příštího týdne. Zejména to jsem chtěla zmínit, protože se budeme bavit o čtvrtku 30. července. Tentokrát tedy pozvánka na koncert do Litomyšle a tamního zámeckého návrší, kam si můžete zajít už ve 3 hodiny odpoledne. Vystoupí domácí hudebnice Maržery vlastním jménem Martina Činátlová, česká hudebnice, zpěvačka, skladatelka, kterou si můžete pamatovat jako vítězku soutěže Starter na Radio Wave z roku 2023. Bavíme se tedy o Litomyšl Fest a právě na tomto místě Maržery zahraje spolu s kapelou i skladby z letošního alba. No a nebude vystupovat sama, protože vystoupí též domácí formace Dunaj, Ikona a klasika brněnské alternativní scény. Představí svůj nový repertoár se zpěvačkou Janou Vébrovou, která skupinu doplnila v roce 2025. Litomyšl, zámecké návrší, 15. hodina odpolední, Maržery a Dunaj. No a teď ještě jedna pozvánka na čtvrtek 30. července, tentokrát na hlavní město, na Pražský přístav 18600 v Karlíně, kam si můžete zajít ve večerních hodinách. 19. hodina konkrétně hlásí start tohoto večera a vy si můžete zajít na dva formáty, co se týče domácího hřiště, domácí scény. Vystoupí Dohor, formace čtveřice hudebníků, které kromě dlouholetého přátelství, společných výletů a hraní deskových her nespojuje hudebně téměř nic, no a přesto se sešli, aby spojili síly. Výsledkem je stejnojmenné EPčko Dohor, v jehož zadumaném zvuku mizí tóny varhan v mlhách vltavských břehů a kouři doutnajícího ohniště, a kde z rána sedá na lišejník autotune. Je to výtečná formace, kterou vám doporučuji zažít, ať už naživo, nebo minimálně alespoň z této zmíněné nahrávky, takže Dohor, 19. hodina a Pražský přístav. No a zmiňovala jsem, že to nebude jediný formát jako support v Husy vrány, což je folkové duo Markéty Profeldové a Míši Kačura. Zahrají své oblíbené písně z folklorních tradic britských ostrovů a apalačské old time music. Pokud vás zajímá program večera trošku víc, tak koukněte na stránky přístavu 18600. Bavíme se o Karlínu a čtvrtku 30. července.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Domácí kytarovka Ghost of You, Night is Over Soon, skladba v jejich podání teď v nedělním odpoledni na Waveu, jen pár minutek před 17. odpolední. Dnes je 26. července, což je den, kdy slaví svátek všechny Anny a Anity, takže pokud někdo z vás poslouchá tradiční zdravice přání všeho nejlepšího, doufám, že máte velmi příjemný nedělní den, no a znáte to, právě těmto dámám poputují následující skladby u nás v playlistu, což bude do té 17. třeba hudebnice Hayley Williams s výborným trackem na její solové dráze Simmer, no ale hned pak po 17. třeba hudebnice Doja Cat nebo Roy Blair. Tak si je užijte, příjemný poslech.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

zvuk zlomeného beatu v podkresu, skladba Panavision, tohle byl Roy Blair na vlnách Waveu v nedělním odpolední, 6 minutek po 17. hodině. Dnes je 26. července a když se teď koukám na otevřený profil wikipedie.org právě s tímto datem, tak koukám na nějaké historické události, které jsou spjaty právě s 26. červencem v rámci kontextu České republiky. No a můžu zmínit třeba pro zajímavost rok 1648, to v závěru 30leté války obsadilo švédské vojsko malou stranu a Hradčany. No a zahájilo tak dvouměsíční obléhání Prahy. Když kouknu, posunu se časem do roku 1855, tak to třeba 26. července naše slavná autorka Božena Němcová vydala svoji knihu Babička. No a do třetice můžu zmínit ještě ne tak dávnou budoucnost, teda minulost, rok 1983 konkrétně, to sportovkyně Jarmila Kratochvílová zaběhla světový rekord v běhu na 800 metrů. Pokud nevíte, co s nadčatým podvečerem odpolednem, můžete kouknout taky wikipedie.org skrývá, co se týče konkrétních dat v kalendáři, neuvěřitelné poklady, můžete se podívat třeba na nějaké zajímavosti spojené s dnešním datem. Co se týče světového kontextu, můžete se podívat na narozeniny slavných osobností. Já můžu třeba zmínit, že právě dnešní den, ale v roce 1972 se narodil známý český herec Saša Rašilov mladší, tak můžete zavzpomínat třeba i na nějaký ten český kultovní film právě s tímto hercem, třeba jakožto rozhlasovým rádiovým moderátorem. Teď už ale další muzika u nás v playlistu, za chviličku Worry Club, domácí Johuš Matuš a teď spolupráce Jan Trej a Essay na společném tracku Heatwave.

0: Králové oslích můstků zasahují. Naši noví chudáčci tentokrát předvádí svoji další superschopnost, což je údajně stavba oslích můstků od čehokoliv k čemukoliv. Poslechněte si aktuální díl, který doslova vede od někud někam, od překvapivých začátků k nečekaným koncům. Teď už krátká ukázka.
1: Vidíte, tady v podstatě žonglujem.
2: Jo, máš pravdu, se slovy.
1: Se slovy.
2: To já právě si říkám, že jsem ten tajtrlík, ale jakože, jestli to ví i ty lidi, že tady tajtrlíkujem a pak jsme fakt jako hustý, seriózní lidi.
3: Když jde do tujího.
2: No jasně! Ne, ale tak protože já si říkám, v dnešní době jsou všichni tajtrlíci.
3: Ale Petře, všichni vždycky byli tajtrlíci.
2: Fakt?
3: Já si myslím, že jo.
2: A prostě já nevím, já teď vidím prostě tu fotku třeba. Byl jsem u toho Ondry, on tam má fotku svého pradědy, který byl v první světové válce.
3: Ondra je z Bruntálu.
2: Od Bruntálu, tam kousek, si, tam kousek. Si jo. A vidím, a je to samozřejmě asi to klame ta fotka, jo. Ale prostě ty lidi jsou strašně vážní. A podle mě byli i vážnější.
3: Jako takový, ale ty myslíš jako...
2: Důstojnější.
3: Ano, to je to, no tak to s tím souhlasím.
2: No a já prostě třeba zjistím, že nemám důstojnost už.
3: Hele, tak to já taky
2: potomhle,
3: ne.
2: Po každém dílu...
3: No jasně, no.
2: Jako předtím, než byli chudáčci, jo, tak jako těžce budovaná důstojnost, která fakt, která stála aspoň, na třech sirkách
3: jako
2: třeba,
3: jako minimálně stojnost.
2: Stojnost. Stojnost dobrá, jo. Ještě tak 20 let. Ale... Ježišmarja!
1: To díl snad, Petře.
2: Já nevím, ale já budu jenom když tak mile překvapený.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Porsche Boy a Van, tedy slovenská spolupráce na vlnách Waveu a taky 58G, tedy jihlavská rapová crew na společném tracku Nonstop. No a tak nějak Nonstop už běží nějaký ten čas náš podcast Boys, a to každou neděli večer přesně v 8. No a tentokrát kolega Krištof Šimek pozval do nové epizody podcastu Boys producenta, režiséra a taky poradce prezidenta Petra Pavla Šimona Šepka. V rozhovoru mluví o tom, jak se mu daří skloubit všechny jeho profese, jak vnímá pocity a nálady dnešních mladých lidí, no a co podle něj formuje současnou generaci. Řeč přijde taky na jeho spolupráci s Tomim Cashem a taky vůbec na to, jak se k ní dostal. Poslechněte si otevřený rozhovor o práci, společnosti i kultuře. Startujeme právě dnes ve 20 hodin večer.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Tolik formace Pony Henge se skladbou Colors teď na vlnách Rádia Wave, ale před námi jeden velký kulturní tip.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V neděli 26. července připomínám, že máte stále možnost příští týden navštívit už 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Prostor máte až do 30. července. Ano, i Český rozhlas Radio Wave míří na letošní letní filmovou školu v Uherském Hradišti. V rámci stanu Českého rozhlasu nabídneme širokou paletu našeho programu. Tentokrát můžu zmínit, že třeba v pondělí 27. července hned zítra si můžete o 17:30 zajít do stanu Českého rozhlasu na náš hotspot, kde bude tentokrát hostem režisér Šimon Holý. Můžu taky zmínit 19. hodinu. Hned poté si ve stanu Českého rozhlasu můžete vychutnat naši cestovatelskou a outdoorovou Casablanku s Pavlem Sladkým. Když se podívám na úterý 28. července, tak tady si můžete do stanu Českého rozhlasu od 19. hodiny zajít na naše buchty, na Ivanu Veselkovou, Zuzanu Fuchsovou a tentokrát jako host Petr Štulír. No a do třetice můžu zmínit středu 29. července, to si do stanu Českého rozhlasu o 6:30 večer můžete zajít na pořad Impact, který moderuje Adéla Šponerová a potom 8:30 večer to bude patřit našim legendárním čelistem, což je velká stálice na letní filmové škole, velmi důležitý program. Pokud jste někdy na filmovce byli, tak víte, že čelisti nesmíte minout ve stanu Českého rozhlasu. No a tentokrát v skutku zajímaví hosté Ester Geislerová, Jan Prušinovský a Aleš Říman. Tato trojice hostů na letošních čelistech v rámci stanu Českého rozhlasu na letní filmové škole v Uherském Hradišti, už 52. ročník. Pokud chcete vidět kompletní program, tak určitě koukněte na lfs.cz, tak to je to jednoduché.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: domácí hudebnice Karolina Beranová se skladbou Prague, teď je v nedělním odpoledni na Waveu. No a přiblížila se dnešní 18. hodina, to znamená konec mé dnešní vysílací směny u nás v odpoledním víkendovém on airu. No a nabízí to taky prostor pro další program. Přesně od 18. se dočkáte z brusu nové epizody Hergotu, kde se tentokrát budeme věnovat hrám, kde se objevují duchovní, magické i spirituální motivy. Tentokrát jakožto hostka Veronika Herníková z Univerzity Palackého v Olomouci, která se ve své disertační práci zabývá právě takovými to hrami. No a pak od 19. hodiny můžu zmínit u nás v programu aktuální čelisti Aleš Stuchlý, Víčmarc, Tomáš Stejskal za mikrofony. Ve 20 hodin večer, to jsem jen před chviličkou připomínala, náš podcast Boys s moderací Krištofa Šimka jako vždy, takže ten program bude zase velmi různorodý v následujících hodinkách. Rozhodně se máte na co těšit, tak zůstaňte u svých přijímačů. Zejména pokud máte rádi hry, tak zůstaňte až do 18. hodiny, kdy odstartuje nový Hergot. No a já se s vámi loučím, ale za mikrofonem se na vás budu těšit zase v úterý. Tak se mějte hezky.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Hergot.
2: Hergot.
4: Hergot.
3: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
5: Víra a spiritualita ze všech stran.
3: Hergot na Rádio Wave.
6: Hezký letní den, vítáme vás u poslechu Hergotu, díky kterému můžete duchovno vidět všude kolem sebe. Dneska jsme tu ve složení
7: Klára Štingl,
8: Petr Wagner a
6: Fatima Rahimi.
7: Dnešní téma věříme, že vám rozšíří obzory do úplně zbrusu nových rovin. Budeme se totiž zabývat spiritualitou v počítačových hrách. A k tématu jsme si pozvali Veroniku Herníkovou, která nejenže má vhodné jméno na takovýhle výzkum, ale zabývá se tím právě ve své disertační práci, kterou píše na katedře religionistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.
8: No a my tímto dílem navazujeme po docela hodně letech na díl o spiritualitě v počítačových hrách, který jsme kdysi, před asi 10, možná více lety, měli s Libuší Martinkovou, která studovala tohleto téma na Husitské teologické fakultě, kde dělala i příslušný výzkum, tak můžete trošku posoudit, jak se scéna za tu dobu třeba hnula a jaká témata se tam objevila zcela nová. Ale já se vás teďka zeptám na něco úplně zcela osobního. Hrajete hry a kdy jste naposledy hráli? Faty, Kláro.
6: Já hraju hry, ale ne počítačové hry. Já mám ráda hry deskové a pak mám ráda takovou perskou hru, která se hraje z kamení. Představte si to. To bych musela vizuálně ukazovat, takže
8: kluk
6: nebudu
8: s kamením?
6: To ukazovat. Ano, je to opravdu, je to tak, prostě jsme neměli peníze na počítač, tak jsme museli prostě najít jinak. Zábavu.
7: Já jsem hrála takovou hru s mým bráchou, která byla pro dvě osoby a právě tam na sebe sourozenci házeli kamení.
6: Tak, tak to mi ne.
7: To byla počítačová verze.
6: Jo.
8: A tím se docela možná sourozenská agrese vyřídila, ne? Takhle na obrazovce a pak nebylo potřeba to řešit
7: v reálu. Jo, já si myslím, že to bylo zdravý pro náš vztah.
6: V té perské hře ty kameny jsou jako kdyby jako nástrojem té hry, jako neublížíte se navzájem, je to prostě
8: to se i tak říká, ne? Herní kameny, ne? To se říká v dámě třeba, no.
6: Jo?
8: Tak chápu. No dobře, ale tak vy jste se trošku vyvlíkli. Tak Faty teda dejme tomu nehrála, kdy hrála naposledy Klára a co?
7: Jako já nejsem taky žádná velká hráčka, se musím přiznat, ale je to opravdu náhoda, ale zrovna včera večer jsem poprvé hrála Kingdom Come Deliverance, ale zatím se tam moc náboženských prvků nekonalo, jenom se tam zdravili zdař Bůh a já mám trošku s nima problém s těma celkově počítačovýma hrama, že jsou na mě jako dost násilný a nějak to násilí jako moc nemusím a přijde mi, že počítačová hra často bývá docela násilná. Nevím, jestli mi doporučíš
8: nějakou. Tak to záleží, co si jako vybíráš, protože já taky nejsem nějaký zvláštní hráč a musím říct, že nejvíc her mám odehráno a nejvíc hodin z doby, kdy byly děti malé a vysedával jsem s nimi u restaurantu Medvěda Míši a podobných her, kdy třeba vaříte a obsluhujete hosty v restauraci a je to taková repetitivní záležitost, která se neustále zrychluje. To byla oblíbená dětská hra, ale musím říct, že mám třeba rád hry podobné jako Samorost, nebo Machinarium, nebo Botanicula, což je všechno teda od jedné produkce, ale kde vlastně jde o nějaký příběh, atmosféru, logiku a ty point and click hry, kde člověk jako hledá třeba detaily nebo souvislosti, tak to mě hodně baví a vlastně je to takový jako naopak sklidňující, tam vůbec o žádný násilí nejde, i když to může být napínavý.
6: Já jsem teď si vzpomněla, že jsem vám trošku lhala, protože počítačovou hru si většinou představuju, takže tam jako sedíte před počítačem nebo televizi a máte nějaký joystick a hrajete a já jsem ale vlastně hrála online počítačovou hru Dobyvatel. Znáte to?
7: Mm-hmm.
6: Tak to já jsem měla

0: Fergotu na rádiu Wave nám právě dozněla hudba ze hry Zaklínač 3 a v tuto chvíli už je tady s námi náš dnešní host Veronika Herníková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy se věnujete počítačovým hrám ve svém výzkumu. Máte k nim taky praktický vztah ve smyslu, že hrajete, případně jaké hry hrajete?
1: Tak ano, rozhodně mám i ten praktický vztah. Momentálně bych se asi neoznačovala úplně za aktivní hráčku v tom pravém slova smyslu, spíše bych se označila za nějakou příležitostnou hráčku, než tomu bývalo dřív. Dříve jsem měla více volného času, takže jsem jako si to užívala, dejme tomu to hraní. Ale momentálně na základě teda nějakého časového vytížení na to úplně čas nemám, ale někde jako ten čas se najde, takže si k tomu sednu, ale spíše se kdyby zahrou nějaké onlineovky na takové kdyby odreagování, spíše s tou herní komunitou. Nicméně z pohledu religionistiky zastávám jak kdyby ten názor, že pokud chci jak kdyby rozumět tomu digitálnímu náboženství právě co se týče té oblasti videoherní kultury, kde tam to náboženství samozřejmě je, tak jsem toho názoru, že bychom ty videohry jako sami měli znát vlastně, kdyby vidět to zevnitř z toho jako vnitřního pohledu. A co se týče her, které hrají, tak asi mě nejvíce baví takové ty velké komplexní videohry, ty velké známé tituly, jako je například God of War, série Assassin's Creed nebo Far Cry. Jinak asi jako co ve mně pořád jako zaznívá z nějakého dětství, tak je Skyrim. A to je tak asi všechno.
2: Já tady ty počítačové hry vůbec neznám, tak mě zajímalo, jak jsi se k tomu dostávala i jako třeba náctileta.
1: Jako náctileta? Tak asi to začalo bratrem, když jsem se mu dívala v podstatě přes rameno, jak hrál hru Mafii. Takže to byl asi takový první vstup do toho videoherního světa a pak už jsem se asi začala nějak jako orientovat já na základě toho, co mě bavilo. Takovým tím velkým jako vstupem byl asi ten Skyrim. O to se to potom jako odvíjelo dál přes ty Assassin's Creedy, Far Crye a další videohry až teďka, co vyšlo například Expedition 33.
0: A nedá se teda říct, že by vám vlastně ta akademická aktivita kazila tu prostou radost ze hry?
1: Jako kdyby ne,

0: Protože já jsem kdyby asi toho názoru, že ta moje aktivní část toho hraní se postupem kdyby přelila spíš do té sféry, že se o to zajímám právě z toho výzkumného hlediska. Takže jak kdyby to téma mě samotnou jak kdyby baví.
1: A hraje to pořád se stejným zájmem, nebo už to vás láká a tohle to musím studovat víc, to je nějaká symbolika něčeho, že už umím si představit, když je zatím nějaká teorie, že už potom ta hra vypadá trošku jinak.
0: Ano, samozřejmě, jakože původně jsem si ty videohry jako užívala, jako hráč, ten příběh, ty jednotlivé vlastně postavy, to náboženství, jak kdyby jsem to jak kdyby sála. Ale jakmile se to kdyby překlenulo do toho výzkumného tématu, tak jsem se kdyby začala uvědomovat více ty jednotlivé faktory, které jsem tam dřív jako neviděla.
2: A jak vás teda vůbec napadlo hledat v těch počítačových hrách nějaké náboženské motivy? Bylo to tak, že vás to jako najednou trklo, nebo jste to tam vlastně viděla od začátku, jenom jste se tomu třeba nějak moc nevěnovala výzkumně?
0: Já jsem se začala všímat toho, jak v těch videoherních komunitách se ti jedinci, ti hráči právě jako v tom online prostoru o těch tématech baví. A šlo jako vidět, že je to strašně jako zajímá, že je to fascinuje, chtěli se tam bavit o různých právě jako mytologických vyobrazeních nějakých postav právě z té videoherní ságy God of War, kde právě jako je ta severská mytologie, tak jedinci se tam právě jako bavili na téma jako Lokiho, Krata, Fenrira a dalších právě postav. A já jsem si kdyby i začala všímat toho překlenu, jak ti jedinci potom tady ty zkušenosti dokážou jak kdyby vcítit i do svého reálného života, tak jsem si právě říkala, wow, tak to by mohlo být jako vážně zajímavé téma, kterému bych se chtěla věnovat. A s tím mi právě jako šlo i hodně do ruky, jak kdyby zaměření se toho, že můžeme jako sledovat nějaký ústup monopolního postavení náboženství a církve právě ve společnosti, kdy právě jak kdyby ta touha lidí po spiritualitě a víře vlastně nezaniká, i když s tím, že jak kdyby zaniká monopolní postavení církve, ale kdyby ona se podle mě přelívá a přesouvá se do toho digitálního prostoru, včetně teda jako digitálního prostoru těch videoher, kde ta tematika náboženství podle mě jako nabrala obrovský rozsah, kde já jsem si začala všímat videoocenění vlastně těch Game Awards jsem se začala všímat, což je vlastně jedno z nejprestižnějších jako ocenění v celém videoherním průmyslu. A já jsem se zaměřila na cenu Hra roku, neboli Game of the Year, kdy jsem si uvědomila, že od roku 2015 poměrně 70% her, které byly nominovány na tuto cenu roku, a nebo vyhrály právě tuto cenu roku, měly v hlavní svoje příběholiny právě to náboženství. A od toho roku 2015 je právě ten Witcher Wild Hunt, až přes God of War, až právě po teďka, co vyšla Expedice 33, anebo tam taky, jak byl jako Baldur's Gate, kde právě jako ta tematika náboženství, i když se to nezdá, tak tam hraje jako zásadní roli. Takže tyto jako jednotlivé asi faktory mě jako potom vedly k tomu, že jsem si říkala, jo, toto bude jako zajímavé téma.
1: A byla tam i nějaká osobnější rovina, že vás samotné taky nějak téma náboženství a spiritualita zajímala? Mimo hrách třeba?
0: Jako ano, v osobním životě. Takže když já jsem potom jako začala vidět i ty prvky, které jsou například pro mě jako důležité i v těch videohrách, tak jsem se na to začala jako dívat úplně z jiného úhlu pohledu, který jsem tam dřív neměla. A jako začalo mě tak kdyby více fascinovat.
2: A jak si vysvětlujete to, že tak velké procento těch velkých známých her má jako velmi důležitý prvek právě náboženství? Myslíte si, že to je odpověď na nějakou poptávku od hráčů, nebo je to jenom líbivá estetika, nebo jak si to vlastně vysvětlujete, že těch her je teď tolik a bylo jich vlastně tolik vždycky, nebo je tam třeba za těch posledních 10 let, nebo co jste říkala, že jste na to koukala, nějaký nárůst?
0: Tak jde sledovat nějaký vlastně historický vývoj této tematiky vlastně ve videohrách, kdy můžeme sledovat, že vlastně tematika náboženství ve videohrách byla v podstatě už od jejich počátku, kdy vlastně v 90. letech vznikaly vyloženě jako křesťanské videohry, a jako například Bible's Builder nebo Bible's Adventure a tak dále, které právě jako vznikaly za účelem nějaké evangelizace nebo právě edukace ohledně křesťanství. Nicméně ten vývoj se potom někdyby změnil v to, že ty vývojářské firmy nebyly úplně nadšení z této tematiky, protože se jednalo o poměrně jako citlivé téma. Takže od toho dávali spíše ruce pryč, proto jako vznikaly nějaké menší vývojářské firmy, které se tomu věnovaly, jako například Wisdom Tree. A právě ten překlen potom šel vidět v průběhu těch let, kde si myslím, že jako hodně, i kdyby právě to bylo na té, jak jste říkala, na té hráčské poptávce, že stále jako více hráčů to vidělo jako nějaký fascinující prvek a byla tam nejenom jak kdyby ta poptávka, ale jako vyloženě, že ty videohry, které jako vycházely s tou tematikou, šlo potom vidět, že se dostávaly jako do popředí a ty velké vývojářské firmy, jako například Ubisoft a tak dále, které mají právě jako za sebou nejenom to Far Cry, ale právě jako i Assassin's Creed, tak jako ta tematika tam hrála jako velikou a důležitou roli, takže proč právě jako jít jiným směrem, podle mě?
3: Já si úplně nedokážu představit, jak při výzkumu si vymezit to pole, na které se soustředit. Vy jste řekla nějaký jako časový rámec, že jste třeba zkoumala to od roku 2015, co se objevuje jako velmi vysoko v těch hodnoceních, ale samozřejmě všechny hry, nebo řekl bych jako docela vysoké procento her má také nějaké svoje kořeny nebo předobrazy ještě dříve, třeba o dekádu dříve, kdy se to téma rozvíjí, kdy se objeví poprvé. Tak jak moc hluboko jste šla a jak moc jste sledovala historický vývoj i třeba v nějakých těch jako dřevních dobách počítačových her, kdy třeba když šlo o hlubší věci, tak většinou to bylo někde v podobě textovek, kde se řešil nějaký hlubší příběh třeba. A tam se to mohlo teda projevit do nějaké to náboženské pozadí.
0: Jo, jasně, rozumím. A v mém výzkumu aktuálně se až tak jako do hloubky nedostávám, protože já se zaměřuji jak kdyby na současnou generaci mladých dospělých, takže nějaké věkové rozmezí 19 až 30 let, kdy právě já jak kdyby nechávám na nich při tom rozhovoru, aby oni mi sami vlastně zmínili ty zkušenosti, hlavně ty videohry, které pro ně byly nejdůležitější a měly nějaký jako osobní přesah, nějak s nimi jak kdyby duchovně, spirituálně rezonovaly. Tudíž jak kdyby ten výzkum mám vystavený hlavně na těchto hráčích a na jejich videohrách a všichni vlastně, se kterými jsem se bavila, tak právě jako zmínili aktuální, dejme tomu, ty jako velké mainstreamové videoherní tituly. Nicméně jako v té teoretické části se kdyby trošku jako dotýkám těch kořenů, jak jste zmiňoval, kdy tady jako se dívám na ten postupný vývoj, jak ta tematika náboženství jako se vyvíjela, ale až tolik jako v těch samotných datech jsem na to ještě nenarazila.
1: Mě možná zajímá ten samotný výzkum, kde respondenty nebo respondentky hledáte a jestli je to nějaký jako kvalitativní nebo kvantitativní výzkum.
0: Jo, tak ti samotní respondenti, já jsem hlavně narazila na ně v těch online herních komunitách, v českých komunitách, které počítají strašně moc hráčů. A jedna teda osůbka šla kdyby přes známost, o které jsem věděla, že právě jako se zaměřuje vyloženě na videohry, kde ta tematika náboženství je pro ně velice důležitá. A následně další osoba šla přes Snowball, tudíž jak kdyby on mi doporučil dalšího hráče a potom další tři jsem právě měla z té skupiny, kdy se tam zavisila nějaký vlastně dotaz a jako ozvali se mi jako více hráčů, ale musela jsem některé eliminovat na základě toho, že jim ještě nebylo 18. A jinak ten výzkum, co se týče, mám teda zaměřený kvalitativně, tudíž se zaměřuji na rozhovory s těmi hráči a mám to postavené na interpretativní fenomenologické analýze, tudíž se jak kdyby nezaměřuji jenom na to, že kolik je tam náboženských prvků na obrazovce videohry, ale zaměřuji se právě na nějakou tu subjektivní prožitou zkušenost těch samotných hráčů, kterou mi vlastně oni sami sdělí během vlastně toho hraní nebo i právě po tom hraní.
2: A tím, že jste zmínila, že i sama máte poměrně bohaté zkušenosti s hraním, tak nepřemýšlela jste i nad nějakou autoetnografií, nad tím, že byste i popisovala jako svoje zážitky přímo v tom výzkumu?
0: Původně mě to napadlo, ale právě z nějakého toho výzkumnického hlediska jsem si říkala, že by to mohlo být hodně jako subjektivně zabarvené, tak jsem si říkala, že půjdu hodně do té objektivní jako roviny a půjdu právě jako za těmi samotnými hráči.
1: On je takový veřejný předpoklad, že počítačové hry většinou hrají kluci nebo muži. Tak jak je to u vás v výzkumu? Máte i tam i ženy?
0: Ano, mám dvě hráčky, tři hráče, takže jako zatím je tam většinou teda mužů o jednoho. Ale musím podotknout, že můj výzkum je vlastně aktuálně běžící, stále jako nejsem ještě v konečných číslech. Rád bych se jako věnovala ještě jak kdyby dalším rozhovorům, nebo je to i potřeba, kvůli těm datům samotným. A mám jak kdyby za cíl i získat jako další respondentky a myslím si, že to nebude úplně jako problém, protože teďka nedávno jsem ještě ozvala jako další hráčka, která by taky chtěla dělat rozhovor. Takže pro mě osobně, jako výzkumníka, aby aj ty data mohly být nějakým způsobem vyrovnané, tak bych chtěla aj nějak kdyby vyvážit právě, udělat nějakou tu genderovou rovnováhu, aby právě byl stejný počet mužů a stejný počet žen.
3: A vyplývá už teďka z toho vzorku nějaký jako radikálně třeba odlišný přístup ke hraní, co se jako jeví třeba už teď?
0: Možná nějaký ten přesah do té životní roviny, kdy ty ženy spíše inklinují než tomu materiálnému, nějakému spíše kdyby vnitřnímu prožívání. Že ti jedinci například, co jsou muži, tak hráči mají potom jak kdyby, než je tendence, nějak tak to jak kdyby nazvat, si jak kdyby ty zkušenosti přelívat i do toho reálného života a materializovat si ten prostor, ve kterém například mají obyvák, nebo právě jako ten svůj, dejme tomu, jako herní koutek, ať už je to počítač, notebook nebo PlayStation za televizí a právě například nějaké rekvizity z těch videoher, anebo právě co se týče i ty tématiky náboženství, nějaké například sochy Anubise z hry Assassin's Creed právě si tam dávat, když to ty ženy spíše, i kdyby inklinují nějakému tomu vnitřnímu prožívání, než kdyby tomu materiálnímu.
1: A odpovídá to i ve srovnání jako mezinárodně nebo české hráčské publikum je trošku jiný?
0: To úplně nevím, já se zaměřuju na českou hráčskou
1: komunitu. A tak možná z výzkumu, který znáte třeba, co máte načtený.
0: A dívala jsem se a právě úplně na ten překryv do toho, i kdyby žitého života, úplně na to výzkumy jsem ještě jako nenarazila, které by jako byly až tak jako dopodrobná. Samozřejmě jsou výzkumy dělané, jak věřící z různých jako světonázorových náboženství vlastně se dívají na ty témata, ale tady úplně vyloženě na tejto podtéma jsem moc ještě nenarazila.
2: A dalo by se ještě možná spíše z té teoretické roviny říct, jaké náboženství nebo spiritualita je ve videohrách nejoblíbenější v těch současných, jak jste o nich mluvila, že zkoumáte hlavně ty, co se tam třeba objevuje nejčastěji?
0: Tak spíše než o jednom nejoblíbenějším bychom se tady dlouho dobu mohli bavit o nějakého plejádě videoherních titulů, kde právě jako to náboženství je tam rozličné. Hlavně ty některé náboženství jsou právě jako, dejme tomu, ty vývojáři je staví na základě reálných náboženství, jiné jsou právě jako hodně fiktivní. A ti samotní jako hráči, jelikož jsem nechala vlastně mluvit je, aby ty data jako ukázaly to, co pro ně je hlavně jako podstatné, tak vybírali jako spoustu videoherních titulů, ale teda jako nejzajímavější pro ně byly ty velké, tudíž jako není tam úplně, že by bylo jedno nějaké nejzajímavější náboženství, ale zmiňovali například Far Cry 4, kdy právě tato videohra je inspirovaná prvky hinduismu a tibetského buddhismu, kde se ta videohra právě odvíjí v městě Kirat v Himalájích. A dále právě zmiňovali často tu hru God of War, která je právě jako inspirovaná severskou mytologií. Následně Assassin's Creed Origins, vyloženě tento jeden díl ze série Assassin's Creed, protože ten je právě stavený na základě vyobrazení jak kdyby náboženství starověkého Egypta. A hodně taky zmiňovali samozřejmě Witchera, Wild Hunt, třetí díl, kdy právě ti hráči zmiňují hodně jak kdyby ten slovanský folklor a pohanství, což samozřejmě chápu, protože v téhle tematice jsme šli kdyby i do hloubky v různých těch komunitách, kde ti hráči jako šlo vidět, že je to hodně jako zajímá a zajímá je to i z toho důvodu, že je to pro ně, dejme tomu, jako hodně známé, než například ta severská mytologie, která je od nás kdyby hodně vzdálená, ale právě jelikož je to ta slovanská mytologie, ten folklor a to pohanství, tak je to něco jako na co naráží pořád, dejme tomu i v České republice, tak to je hodně jako takové jako známé asi, řekl bych u nás tady v té České republice, krom teda ještě CD Projekt.
2: Mě by vlastně zajímalo, zatím nepadlo ani jedno z těch, dejme tomu třeba velkých monoteistických náboženství, jestli prostě nějaké hry se inspirují křesťanstvím, islámem, judaismem, jestli existují nějaké takové příklady, by mě zajímalo.
0: Ano, samozřejmě jako existují videohry, které jsou jako inspirované křesťanstvím. Asi nejzákladnější příklad bych řekla Far Cry 5, který je právě inspirovaný křesťanstvím, ale tam právě ti vývojáři s tím křesťanstvím pracují velice jako specifickým způsobem, že to není ta hra vyloženě postavená proti ani pro křesťanství, ale vyobrazuje, nebo ten hráč se v podstatě v té videohře ocitá proti jak kdyby fanatickému náboženskému hnutí, které v jednom městě jak kdyby v Americe vypukne. A ti vývojáři právě s tím křesťanstvím pracují poměrně opatrně, což si myslím, jako, že je skvělé, protože ani jednou v té hře nezazní slovo Ježíš, ani tam není nikde vyobrazený, ani jako jeho soška. Naopak je tam právě jako socha toho jejich vůdce, toho fanatického křesťanského hnutí, což je vlastně Joseph Seed. A nebo tam ani kdyby není vyobrazený symbol kříže, který jako známe, ať už jako z různých odnoží křesťanství, ale právě ti vývojáři, dejme tomu, vytvořili jako vlastní podobu. Takže kdyby ano, s touto tematikou existují videohry, ale většinou je, kdyby ti vývojáři vezmou teda už existující náboženský systém, ale právě na základě té politiky vývojářské firmy si jak kdyby ty jednotlivé prvky hodně kdyby upravují.
3: My jsme tak trochu nepřímo narazili na to, že vlastně oblast náboženství je pro vás i oblastí nějak osobní. A mě u toho napadá, když si všímáte těch náboženských motivů v těch jednotlivých hrách, jestli už to, krom toho, že to filtrujete vědecky, jestli to třeba nenahlížíte jinak kvůli své vlastní náboženské zkušenosti, nebo se to snažíte oddělit, jde to vůbec oddělit?
0: Tak z toho vědeckého hlediska se to snažím oddělit. Není to úplně nejjednodušší, ale dejme tomu, že je to potřeba, aby právě ten pohled tam byl jako hodně objektivní. A snažím se, kdyby ty svoje názory těm samotným hráčům jako nepodsouvat. Proto právě jako děláme ty polostrukturované rozhovory, kde já dávám hlavně jak kdyby přednost těm samotným hráčům, aby oni mi sdělovali ty svoje zkušenosti. Nicméně ano, samozřejmě jako mám nějaký svůj světonázor a nějaké náboženské zázemí mám. I když jako úplně se nehlásím k žádné církvi nebo náboženské skupině, tak mám jako nějaké smýšlení. A od té doby, kdy jsem se jako začala i vědecky zajímat více o ty videohry a samotnou tu tematiku náboženství v videohrách, tak se na některé ty prvky, symboly nebo různé, dejme tomu jako herní akce, dívám jinak.
2: Vy sama jste zmínila, že některé hry nebo v některých těch hrách vývojáři vymýšlejí vlastně úplně nové nějaké náboženské systémy. Tak jaká hra vás třeba v tomhle ohledu nejvíc zaujala, která vám třeba přišla nejoriginálnější v tom náboženství, které tam bylo vynalezeno?
0: Já bych to teda spíše zase stáhla na ty hráče, než na nějaký jako můj osobní pohled. Samozřejmě ano. Ti vývojáři nevytvářejí vlastně ty náboženství v těch videohrách vlastně jedna ku jedné, snaží se ty, nebo přetvářejí si vlastně ty existující náboženské systémy na základě nějakých jako jejich potřeb právě do té videohry, anebo právě vznikají úplně jako nové náboženské kosmologie s unikátními božstvy, rituály, kdy na základě jako jednotlivých prvků nebo symbolů ti jako hráči říkají ano, toto vím, jakože je náboženské téma, i když úplně jako nedokážu říct, jakože z jakého náboženství, tudíž ti jako hráči sami jako byli názoru toho, že jedná se právě o nějaké jako úplně unikátní, kdyby nové náboženství, se kterým přišli ti sami vývojáři. A bavili jsme se hodně právě na téma jako Witchera, protože jim to bylo jako hodně tematicky jako blízké, kdy někteří hráči jako zmiňovali, že právě jako četli i Zaklínače od Andreje Sapkovského, takže kdyby ta videohra přímo jako čerpá z této jako knižní série. A když se kdyby podíváme na tu videohru jako takovou, tak jak kdyby tam není úplně vyobrazený nějaký ucelený náboženský systém, ale právě ti samotní hráči zmiňovali, že je důležité jako se podívat na ty jednotlivé detaily, kdy právě jako ukazovali na to, že tam v podstatě ti vývojáři dokázali nějakým způsobem jako vdechnout život nějakému fiktivnímu, dejme tomu náboženství, který má samozřejmě reálný podklad na tom slovanském folkloru a pohanství, a že jako důležité zaměřit se na nějaké rituály, které například ty NPCčka tam dělají, hodně jak kdyby kolem cesta můžeme vidět nějaké sošky, zapalují tam svíčky, anebo právě poukazují na to, že se tam dala hodně jak kdyby spiritualita přírodě a jako nějakým jako přírodním silám, což mi připadá jako úplně skvělé, že ti samotní hráči to je vlastně jak kdyby takhle cítí. A i kdyby mě se to i líbí z toho hlediska, jak kdyby, že, nebo dám příklad, že vlastně jedna hráčka tyto jednotlivé detaily se dokázala do svého jak kdyby života převést natolik, že jak kdyby přehodnotila svoje nějaké křesťanské zázemí, které měla jako v dětství, a momentálně se jak kdyby zaměřuje právě na tu spiritualitu přírody. A vlastně to jí přivedlo jako skrze hraní a za zkušenosti z hraní této videohry. A pak tam vlastně máme hráče, nebo mám hráče, kteří se právě jako zaměřují například na tu God of War, kde je ta severská mytologie, kdy můžeme, kdybychom si vzali poetickou edu a snažili bychom se kdyby najít úplně nějaké podobnosti nebo právě jakým způsobem ta severská mytologie tam vyobrazená, tak bychom právě jako zjistili, že není samozřejmě jedna ku jedna, že to není to stejné. Tudíž i z nějakého mého jako osobního hlediska je právě jako skvělé sledovat, jak právě ty jednotlivé náboženské prvky tam dokážou být jak kdyby změněné, ale natolik, aby jako dokázali ty samotné hráče jako úplně fascinovat, že se tomu jako ponoří natolik, že se tomu potom kdyby věnují ve svém životě.
1: A může to mít i charakter nějaký jako edukativní, umí potom ty hráči a hráčky třeba rozlíšit, co je faktické, historicky faktické a co je potom jako vymýšlené?
0: Jasně, to je právě jeden z těch prvků, na které jsme se tam jako zaměřovali, že si právě i tyto videohry nesou nějaký ten edukační charakter, i když přesto vlastně ta videohra nebyla vůbec jako vytvořena, aby jako edukovala ty lidi o tom náboženství. To jako existují bokem jako videohry, které jsou zaměřené na tu edukaci, ale právě mě fascinovalo, jak někteří ty hráči právě po dohrání nebo už i během toho hraní dokázali ten zájem převést až do takové úrovně, že se to stalo součástí jejich každodenního života, že si v podstatě jako začali kupovat beletry, začali vlastně studovat runy, jazyk a zaměřovali se na ty jednotlivé postavy ze severské mytologie a v podstatě jak kdyby ta fascinace, dejme tomu tou hrou, přišla až do nějaké té edukační roviny, kde se doopravdy jako začali zajímat o severskou mytologii.
3: Mně napadá ještě taková oblast her s prvkem náboženství, kde to náboženství nehraje ani úlohu toho světa, ve kterém se odehrává hra, jako ještě navíc, že vtahuje hráče přímo do toho, aby se stal aktérem toho náboženství. Napadá mě hra už je přes 20 let stará, možná jeden z prvních pokusů Black and White, kde vlastně sám hráč je tím bohem, který utváří ten svět, tvoří etická pravidla a tvoří pravidla toho světa, je i stvořitelem, i hybatelem a tak dále. Tak objevuje se tohleto jako téma a zajímá to dneska někoho? Tenhle typ her?
0: Na to je skvělá jako práce od Ferdiga, který právě jako upozorňuje na takové čtyři hlavní faktory v těch videohrách s náboženskou tematikou, kde právě jedna z nich je, že ten hráč se v podstatě dostává do té role toho boha a má v podstatě moc nejenom, dejme tomu, nad tím lidstvem, ale i nad přírodou a tak dále. A někteří hráči, dejme tomu, jako začali hodně inklinovat k těmto videohrám, ale možná jich kdyby ani nenašli tolik, a hodně jako zmiňovali Sims, ale tam až úplně jako nebyla možnost až taková, jakou by si oni sami jako přáli. Proto hodně jako zmiňovali hru, kterou jsem tady zmínila xkrát, ale asi ještě hodně zmíním, protože od těch hráčů je jako hodně zmiňovaná i teda ten God of War, kdy právě ten hráč hraje za tu postavu Krata, což vlastně je polobůh. Takže kdyby jsou tam i nějaké hráčské sekvence, kdy on vlastně má, dejme tomu, vyšší sílu nebo něco takového, to je stejně vlastně postava Lokiho, který vlastně v tom příběhu, v tom druhém vlastně Atreus, jak kdyby jeho syn. A ty hráči sami, jak kdyby chtěli využívat, dejme tam i tuto sílu, co jako nejdelší dobu to šlo, aby právě jako mohli být delší dobu v roli toho boha, něco takového.
1: A víte o tom, že by zase některé náboženské skupiny cíleně vytvářely hry pro šíření své víry?
0: Ano, tento fenomén je poměrně známý. Existují náboženské skupiny, které právě vytvářejí videohry pro edukaci. A jak už z toho historického hlediska, které jako vznikaly ty videohry v těch 90. letech, tak skvělým příkladem, který je takový teďka aktuální, je mobilní aplikace Follow Jesus Go, která je v podstatě něco ekvivalentem Pokémon Go. Mně se jako hodně líbí, že vzali něco, co existuje, něco, co je známé, něco, co hodně jako lidí zná po celém světě a hraje a v podstatě dodali do křesťanského habitu. A funguje to v podstatě na hodně podobnou bázi, že jedinci, když mají tu aplikaci Follow Jesus Go, tak v podstatě prochází světem, tak jak normálně, když máte Pokémon Go a sbíráte biblické postavy a svaté do svého týmu, tak jdete například kolem nemocnice, vám tam vlastně objeví se taková kdyby modlitba, kterou si můžete přečíst, vlastně modlitba za nemocné a v podstatě kdyby si plníte a odpovídáte si na takové kdyby biblické kvízy, takže toto je takový jako jeden příklad právě jako edukace z křesťanského hlediska. A dalším za mě úplně skvělým příkladem je videohra, která je, se jmenuje Light in the Darkness od společnosti Voice of the Forgotten, která právě poukazuje na téma jak kdyby náboženské identity. Jedná se o videohru, která se zaměřuje na osud polsko-židovské rodiny ve Francii během druhé světové války, když byla vlastně nacistická okupace a holokaust. A právě i když se jako někteří jedinci, když jsme se o tomto tématu i bavili, tak si myslí, že jde vážně o nějakou jako adventuru, že jedinci jako budou utíkat a tak. Ale do jisté míry se nejedná o až tak akční videohru, ale spíše o takový hluboký až dokumentárně jako zaměřený jako videoherní prvek, dejme tomu, nebo prostě videohru, která i kdyby dokáže ukázat lidem právě jako tu tematiku náboženské identity a vlastně poukázat na tu historii a vlastně edukovat ty lidi. A za mě taky je zajímavé a jak kdyby z pohledu toho výzkumníka důležité podívat se, jakým způsobem tady tyto hry, které jsou právě jako edukační, byly vytvářeny, protože například k vytvoření této videohry byly jako použity historické dokumenty, fotografie, které právě jako všechno dokládají, jsou tam jak kdyby i reálná jména, šlo se do archívů, které dejme tomu, jako jsou lidem nepřístupné, právě jako co se týče těch polsko-židovských obyvatelů té Francie. Takže jak kdyby i tady za tímto účelem mi přijde jako skvělé, že jako mohlo vzniknout něco takového, co jako jedince může edukovat, ale právě tímto zábavným způsobem, dejme tomu jako hraním skrze tuto videohru. Hergot.
4: Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
2: Já bych se ještě rovnou zeptala na ty vaše respondenty, se kterými jste mluvila. Řekla byste, že celkově vlastně díky těm náboženským prvkům ve hrách, co ti lidé hrají, jsou třeba obecně ti lidé otevřenější spiritualitě, že například třeba předtím o ničem takovém vůbec nepřemýšleli, spiritualita je vůbec nezajímala a vlastně díky té hře se tomu tématu jako obecně otvírají, anebo třeba vyloženě, jak jste zmínila tu hráčku, že mají třeba už nějakou svoji spirituální příslušnost a skrze tu hru ji vlastně proměňují. Dokážete to nějak zobecnit?
0: Jo, tak pokud jde o ty hráče, jak vlastně k tomu náboženství přistupují v těch samotných hrách, tak vlastně vyplývá, a nejenom jsme ho výzkumovali z jiných, že ti hráči jsou poměrně jako té tematice jako otevření, a což mi přijde jako hodně zajímavé. A jedná se například i o jedince, kteří už mají například nějaké kdyby odlišné právě jako náboženské zázemí, náboženskou identitu odlišnou než tu, která je právě vyobrazená v té videohře. A z těch dat vlastně vyplývá, že jsou tomu poměrně otevření a rádi jak kdyby vidí ten pohled někoho jiného na něco jiného, ale vlastně zažívají to skrze sebe sama, skrze vlastně toho avatára v té videohře. Úplně jak kdyby na otázku, zda tomu inklinují nebo ne, tak ta odpověď, dejme tomu, v tom tradičním slova smyslu ne, ale netradičním slova smyslu ano. Protože moji respondenti, dejme tomu, ne všichni, ale jak kdyby neprošli úplně takovou klasickou konverzi v tom klasickém slova smyslu, ale ta hra pro ně fungovala jistým způsobem jako nějaký katalyzátor a přechod vůbec k té náboženské tematice, aby se právě o tom jako začali zajímat i v reálném životě. A dejme tomu, a ten přechod vedl nebo k vyústění nějaké uvědomění si nějaké vlastní identity, takže ti jedinci si potom jako začali stavět nějakou svoji alternativní individuální spiritualitu na základě právě těch zkušeností s hraním jako těch videoher, kde ta tematika náboženství byla pro ně jako velice důležitá. A já osobně jsem to jak kdyby nazvala takové jak kdyby transmediální rozšíření, kdy v podstatě je to jak kdyby proces, který jako ten hráč projde skrze jako to médium té videohry a s tím, že kdyby on samotný, když dohraje tu hru, tak nezaklapne počítač nebo prostě notebook, nevypne ten PlayStation a kdyby je konec. Ta zkušenost pro něj byla tak důležitá a tak v podstatě kdyby nosná, že si to vlastně převedl i do svého reálného života a začal se v podstatě tomu náboženství věnovat, takže jako se o něm začal jako více zajímat a začali kdyby vyhledávat i jedince například v nějakých jako online skupinách, kteří se té tematice taky věnují, aby se s nimi mohl bavit na to téma tak.
3: Mě ještě zajímá, jak je to u hráčů, kteří třeba minimálně u jedné hráčky jste to zmínila, kteří zřejmě mají nějaké náboženské zázemí v rodině. Mm-hmm. Jak se ta jejich rodina, rodiče se koukají na to, že hrajou a jestli se jim to třeba nezdá, že už to někam jako ujelo a ztratili se v tom světě a že je to něco škodlivého. Zkrátka taková, dejme tomu malá rodina Satanic Panic, jako byla v 80. letech v Americe, kolem tehdy ještě vlastně převážně deskových her a počátků videoher. Je tam něco takového, tenhle ten moment, tohle už není dobrý, zahráváme si skrze počítačové hry s nějakým jako latentním satanismem, paganismem, já nevím s čím vším.
0: Tady to téma jsme jako u některých hráčů trošku naťukli, jako hodně se to spíše rozebíralo v těch komunitách, než aby jsme to jako rozebírali přímo jako v tom rozhovoru. Právě jako u té hráčky s tím křesťanským zázemí, tam jako rodiče na to nějakým způsobem naráželi, protože hráčka se potom jako začala hodně zajímat o Wicca a vikariánství a vlastně hodně začala jako inklinovat tomu spirituálnu a asi bych jako nedokázala za ní odpovědět, jestli jako ti rodiče byli vyloženě proti tomu nebo ne. Jako do takové hloubky jsme se úplně nedostali.
2: A na těch fórech, když to probírají, tak to třeba probírají v jakém smyslu?
3: Napíše tam někdo z katolické rodiny, že má problém, protože hraje Witchera třeba. Jo, a nebo že si rodiče všimli, že to má teda silně pohanské motivy, nebo něco takového.
0: Jo, něco takového jako, jako zmíněného tam bylo, nebo hodně to bývá u GTAčka, že je to jako vyloženě střílečka, že je to hodně jako explicitní a že jako je tam hodně vidět jako i nahota, sexualita a že ty témata jsou jako hodně pro ty lidi takové jako by tam být jako neměly, ale já se právě v tom výzkumu zaměřuju na lidi, co jsou 18+, takže jak kdyby tady ta tematika už by tam jak kdyby měla být jednou. Ale jo, na těch forech to je, že tam nemáte ani jako hlídat tu věkovou hranici, jako některých například, jako některé komunity na Discordu samozřejmě mají jako tu věkovou hranici 18+, aby jsme se o těch tématech tam jako mohli otevřeně bavit. Některé videohry samozřejmě mají taky rating 18+, některé 16+, jako záleží na té tematice, která tam je. Ale jo, setkávali jsme se s tím a myslím se, jako, že se jako setkávat bude mno, že jako rodiče budou proti tomu jako hraní, protože často u těch dětí to bývá, že vlastně ty hry a celkově ta to herní zázemí pro to jejich dítě je právě jako vlastně z peněz těch samotných rodičů, že?
1: Ještě možná ke samotným teda hráčům a hráčkám. My totiž mám pocit, že v Česku bereme náboženství a spiritualitu jako něco hodně vnitřního. Tak jestli vaše respondenty a respondentky se měnili třeba i vizuálně, jakože začali se jinak oblíkat, jinak se chovat, něco, co dá poznat i z té druhé strany, někdo, kdo třeba není úplně v těch hrách a nějak to nesleduje, aspoň jako virtuálně.
0: Jasně, tak jak už jsem zmiňovala nějakou tu materiální rovinu, tak vesměs všichni ti hráči, se kterými jsem dělala ten rozhovor, tak právě poukazovali na to, že jak se jim změnil ten pohled na to náboženství a hlavně si vytvořili nějakou svoji individualizovanou, personalizovanou svoji víru nebo religiozitu založenou hlavně na těch zkušenostech s hraním těch videoher s tou náboženskou tematikou, tak právě i do té svojí identity hodně zapasovali i právě tu jako změnu toho vzhledu, takže jako aby například i ten, například ten zájem o to spirituálno šel vidět i navenek. A jako příklady můžu uvést například jiný styl oblékání, zaplétání si copánku s nějakými korálky, když jsou runy, nebo nošení nějakých ochranných amuletů, či případně vytváření si nějakých náramků s, vlastně s runama ze severské mytologie. Takže kdyby i navenek dávali kdyby najevo nějaké to svoji vnitřní identitu a náboženskou identitu.
2: Mě vlastně u toho napadá, jestli jste v tom výzkumu dokázala určit nebo odlišit, nakolik mě to totiž trochu připomíná nějaký jako LARP, jako to, že se lidé nějak začnou oblíkat, chovat se jako nějaká postava, že to vlastně jako se vžijou do toho světa, ale jestli ti lidé, a teď mě napadá, jako opravdu mají tu spirituální praxi například, že se začnou prostě vyloženě modlit k nějakým konkrétním bohům, nebo nevím, praktikovat tu viku v těch opravdu jako praxích té dané spirituality. Jestli to není vlastně spíš jenom taková jako pokračování té hry v reálném životě, je to vlastně nějaká jako příjemná taková jako hra i v tom jako v mém životě, že si nevím, někde vystavím nějakou sošku, ale jestli opravdu i jakoby praktikují ty duchovní aspekty toho.
0: Mm-hmm. U některých jedinců, jako například v těch jako skupinách nebo těch komunitách, mi to přišlo spíše, dejme tomu takové, kdyby povrchní, že právě jako pokračují v té zábavě, kterou jako prožili. Ale u těch jedinců, právě se kterými jsem mluvila, hlavně u čtyřech z nich, jde právě jako sledovat, dejme tomu i ty rituální praktiky, které se jako přenesly. Kdy například ta hráčka, která právě jako zmiňuje Far Cry 4, kde právě se mísí ten hinduismus s tibetským buddhismem, tak si v podstatě doma vytvořila takový pseudo-buddha koutek, kde právě jako má tu sošku, má tam nejenom sošku Buddhy, ale i Šivy. Takže tam jde už vidět, jak kdyby těch mix jednotlivých náboženských témat, které byly i v té videohře, a právě jako denně u nich zapaluje svíčky. A tady vlastně, dejme tomu, ten její rituální koutek je v obyváku, kde právě je to nějaký jako nejdůležitější zázemí jako toho domova, a tento rituál jako zapalování svíček a takových těch vonných tyčinek jako vykonává každodenně. Takže jak kdyby tam u ní šlo ten jak kdyby přelom vlastně jako vytvoření si nějaké té svoji osobní alternativní, dejme tomu té spirituality, jako hodně vidět. Co se týče některých těch hráčů, kteří právě odkazovali na to God of War, tak tam šlo hodně vidět hlavně ta tělesná jako změna, že se jako chtěli začít víc jako stylizovat do té podoby, která by měla být jako vyobrazená těch severských mužů a tak dále. Ale hodně jak kdyby zmiňoval jeden hráč, že například má nějaké takové svoje osobní rituály, že jde například jak kdyby do lesa, kde najde například kus dřeva a donese si ho domů a právě na něm si vyrývá například ty runy, takže to má nějakou jako svoji vlastní takovou cestu, jdeby tomu jako meditace, ale právě zaměřené na tu severskou mytologii. U některých hráčů bych možná jako řekla, že je to takové, jak jsem zmiňovala, jako povrchní, ale u některých, kdy jsme jako šli vážně do té hloubky, tak ta jejich náboženská jako identita se v podstatě vytvořila a jako berou se už jako věřící, i když se například jako nehlásí k nějaké jako církvi nebo nějaké skupině, ale samotně se tak jako identifikují, a to si myslím, že pro mě i pro ně jako je jako hodně důležité.
2: My jsme teď mluvili o tom, jak to vypadá, když se to náboženství z té hry přenese do reálného života, ale stává se naopak, že vlastně pro samotné hráče ta hra se stane tím náboženstvím, že vlastně ty jejich duchovní potřeby jsou vlastně úplně uspokojené v tom virtuálním světě a tím pádem už pak jako vůbec vlastně třeba ani trošku o tom nepřemýšlejí mimo tu hru, že vlastně sice v té hře je to třeba baví a přijde jim to nějak jako zajímavé, nosné, ale vlastně tím už jsou uspokojený a už to pak nepotřebují nějak rozvíjet dál?
0: Jo, tak to je velmi dobrá otázka, na kterou jsem se v tom výzkumu jako sama snažila odpovědět a budu se i dále, kdy z toho mého pohledu, z těch dat, co tam vlastně vyplývají, tak úplně bych to tak jako možná nenazvala, kdy ty virtuální světy a to náboženská témata v nich, podle mě, kdyby to náboženství jako ty témata tam neuzavírají. Ale jak kdyby naopak to funguje jako určitý takový prostředník, jako katalyzátor, iniciátor, já už jsem to v podstatě kdyby zmiňovala, kdy ten hráč prožije v té hře nějakou zkušenost a ona v něm v podstatě jako kdyby zůstane a posune ho, dejme tomu, dál. Ona nezůstane jenom v tom virtuálním světě právě jako za tou obrazovkou, ale naopak ho jak kdyby ta zkušenost transformuje v to reálné chování, které potom vlastně v tom reálném životě má, že se jako začal zajímat jako reálně o to náboženství, které tam bylo vyobrazené, ať už se jedná tedy o reálné náboženství nebo nějakou mytologii, která je například nějakým způsobem upravená na základě jako těch vývojářů. A vlastně já bych neřekla, že by ty hry nahrazovaly náboženství v tom pravém slova smyslu jako takovém, ale stává se to podle mě tak, že ten virtuální svět, ta videohra, se stává takovým autonomním bezpečným prostředím pro ty hráče, kde právě jako můžou zakusit hraní toho jiného nějaké vlastně náboženství, zkusit si tam jako rozhodovat na nějakýma životníma dilematama a právě tyto věci dělat bez nějaké, jak to říct, kdyby nezávisle na nějakých církevních autoritách, které by na ně jako měly dohled, pokud samozřejmě jako nad sebou nějaké mají. A můžou si taky kdyby osahat hodně ty témata a rozhodovat se, na které by jako úplně, nebo v reálném světě potom jako nemají nějaký jako úplný dopad. A já bych to potom nazvala spíše tak, že tu víru, nebo skrze tu zkušenost si dokážou vlastně tu víru nebo tu svoji spiritualitu jak kdyby přetáhnout do toho každodenního života, do té každodenní rituality, ať už mají nějaké praktiky, které mi právě jako zmiňovali na té dennodenní bázi. A jedná se tak v podstatě o to, že ten virtuální svět podle mě ty duchovní potřeby úplně neizoluje, ale naopak jim dává jak kdyby vůbec prostor těm hráčům to prožít a vzít se potom jako sebou do toho reálného života.
3: Mě ještě zajímá rozměr náboženství běžného žitého, a to je nějaký komunitní život. Mm-hmm. To setkávání se v komunitě. Jasně. Chápu, že celá scéna kolem počítačových her svoje komunity pochopitelně má, ale ty jsou, řekl bych, furt ještě převážně virtuální, nebo možná to bude asi ta hlavní rovina, bude přece jenom jako virtuální setkávání se. Objevuje se tady díky tomu praktikování soukromí i nějaká potřeba sdílet to s někým dalším v tom běžném životě, spojovat se a setkávat se třeba u různých příležitostí?
0: Řekla bych, že ano. A do jisté míry to tak funguje, že samozřejmě jako hráči globálně vlastně vytvářejí ty online globální skupiny zaměřené vždycky na ten videoherní titul, kde se baví o té videohře, ale potom jsem si právě začala všímat a i někteří ty hráči, se kterými jsem se bavila vyloženě v těch skupinách, začali hodně kdyby inklinovat tomu, že začali navazovat kontakty, blížší kontakty s těmi hráči, kteří měli například podobně nahlížení na tu tematiku náboženství v těch videohrách, nebo taky měli nějaké svoje individuální zkušenosti s tím hraním, nebo právě ty videohry pro ně byly nějaké jako duchovně podstatné. A děje se to právě tak, že někteří hráči, samozřejmě ne všichni, mají jak kdyby i tu potřebu bavit se a navazovat ty kontakty už v tom offline životě. Takže tady jako taky můžeme vidět, že ty hranice mezi online životem a offline životem, jak dříve se říkalo, že byl jako hodně jako striktně rozdělený, tak v podstatě tyto hranice, dejme tomu, se jako rozpadly a ty jedinci vytváří nějaké potom svoje, dejme tomu, kamarádské skupiny, že se jako střetávají jako normálně offline životě a myslím si, jako, že se vytváří hodně jako pevné přátelství.
2: Takže spíš vlastně bys tam viděla to, že se vytvoří komunita přímo kolem té hry, než že by se třeba ti hráči přidali, a teď já nevím, třeba už k praktikujícím buddhistům nebo k nějakým už vlastně etablovaným skupinám, že spíše se vytvoří jako vlastní skupinu vyloženě jenom na základě té hry.
0: Tak v podstatě obojí, že vlastně vytváří se jak ty skupiny na základě té videohry a tam se hodně jako baví hlavně jako o té tematice těch videoher. Ale pak jsou i hráči, kteří právě jako začali například inklinovat tomu buddhismu nebo k té severské mytologii, kde právě například i na facebookových stránkách si našli nějaké skupiny jedinců, kteří se právě jako scházejí. A v podstatě se, dejme tomu, jak kdyby k ním přidali. A nebo tam bývají hodně jedinci například, co našli, dejme tomu, spojitost s tou videohrou například se šermířskýma skupinama, takže jak kdyby se přidali k ním. Jinak co se týče například jedné hráčky, tak ta v podstatě skrze hraní a videoher se dostala do komunity Hare Krishna, kde právě jako ten buddhismus a i jak kdyby hinduismus pro ní měl velice jako důležitý nějaký osobní potenciál, který potom jako rostl dál a dál, až se nakonec jako přidala k Hare Krishna, což mi právě jako připadá jeden ze skvělých jako příkladů. A z mého osobního hlediska mi připadá, že ty herní světy fungují jako určité takové uzlové body, kde právě jako ti jedinci s tím podobným smýšlením se právě jako střetávají dohromady a právě se to jako překlenají potom do toho normálního, jako dejme tomu, offline života.
1: Podle vás i samotné hraní má nějaké podobné prvky jako nějaké rituální praktiky? Jaké to jsou?
0: Ano. Ta strukturální podoba mezi, dejme tomu, rituálníma praktikama a vlastně hraním videoher je a je poměrně důležitá a vůbec pochopení toho fenoménu hraní videoher s tou náboženskou tematikou byla pro mě hodně zásadní, kdy já se opírám o profesora religionistiky Brent Plate, který právě jako poukazuje na to, že bychom si měli všímat těch jednotlivých prvků, které jsou jak kdyby v těch rituálních praktikách, ale i právě při hraní videoher. A jedná se potom o to, že jsou v podstatě takové tři. Kdy první z nich je, že v obou případech ten jedinec musí vstoupit do nějakého separovaného nebo vyčleněného v podstatě náboženského prostoru. V normálních rituálech to například bývá nějaký fyzický chrám, Co se týče právě v případě hraní těch videoher, tak se jedná potom v podstatě vstup do toho virtuálního prostoru, kde ti jedinci už vlastně přímo hrají. A dalším takovým bodem je, že při vykonávání vlastně náboženského rituálu, tak jedinci musí dodržovat určitá pravidla. Při hraní těch videoher je tam v podstatě něco totožného, kdy ti jedinci vlastně se musí podřídit algoritmům té hry a vlastně pravidlům herním, aby vůbec ta hra mohla být hrána dál, samozřejmě, aby se mohla jako odvíjet. A rituály hodně stojí vlastně na repetitivním opakování a na tom, že vlastně ten jedinec, když vykonává ten rituál, tak se musí nějakým daným vlastně způsobem chovat a opakovat vlastně ty jednotlivé úkony, pohyby nebo nějaké ty praktiky, kde v té videohře potom vlastně tyto faktory taky můžeme hledat, když se nad tím jako člověk zamyslí. Ten hráč vlastně opakovaně provádí nějaké akce nebo prochází nějakýma herníma sekvencema, aby právě ta hra v podstatě jako mohla být hraná dál. A i když se to nezdá, na první pohled jsem to tak jak kdyby neviděla, připadalo mi to takové trošku přetažené za vlasy, že bychom jako mohli vidět podobné faktory při vykonávání náboženského rituálu a potom při hraní videoher, hlavně jako s tou náboženskou tematikou. Ale když jsem se jako zaměřila více z toho, dejme tomu vědeckého pohledu a hodně jsem se kdyby o tom načetla, tak jsem to tam samozřejmě jako začala taky vidět. A připadalo mi, že ale někteří hráči to tam úplně neviděli, ale jsme se jako na to téma začali jako bavit, tak už si začali uvědomovat, že to tam vlastně taky sledávají a bylo to hlavně u těch jedinců, kteří měli už nějaké to náboženské jako zázemí, takže tam šlo potom jako vidět i nějaký jak kdyby ten problesk toho takového jako wow efektu, že aha, takže tady je to taky. A to mi připadalo právě jako úplně skvělé, že když se zaměříme na ty samotné videohry, tak ta kombinace skrze to aktivní vykonávání vlastně té videohry, že to vlastně není úplně jak kdyby pasivní sledování, tak jako v filmu, ale ten hráč musí jako vykonávat poměrně velké úsilí, aby ta hra mohla být hrána. Jako když se tam jako objevují nějaké, dejme tomu, jako bojové sekvence, které například jako ve Witcheru bývají jako hodně časté, a i v tom God of War, a i Assassin's Creed, tak v podstatě ten herní akt jako samotný je takovým jak kdyby hodně jako rozšířeným nebo rituálním procesem. A nejenom jak kdyby z toho samotného jak kdyby vědeckého hlediska, ale i pro ty samotné hráče.
3: Myslíte, že by se dal podobný výzkum jako tenhle uskutečnit na deskových hrách anebo na hrách na mobilu? Našly by se náboženské motivy i tam?
0: Určitě ano, protože náboženské, mytologické, spirituální motivy můžeme najít napříč celou herní kulturu, nejenom tou videoherní.
2: Třeba v monopolech asi moc nejsou, ne?
3: No to ne, ale...
2: to je taková antispirituální.
3: Ale tak jsou takový ty rozsáhlý hry, které mají ten náboženský podtext a nevím, no a možná už i ty hry jako Dračí doupě, takže už to trvá docela dlouhou dobu.
0: Právě jako jedno z těch deskových her bylo zmíněno jako Dračí doupě, potom jsou vlastně, existují deskové hry s křesťanskou tematikou, ale i například s tou náboženstvím starověkého Egypta, jako je třeba Ankh nebo Kemet, tak samozřejmě jako tu tematiku tam najdeme a myslím si, že by jako výzkumy v téhle oblasti byl jako hodně zajímavý. Přesto, co mi jako vychází z těch dat, tak bych jako řekla, že některé ty faktory by právě u těch deskových her nebo těch mobilních jako aplikací úplně nemohly být až takové, protože ta imerzivita, což je jeden z těch hlavních faktorů, na které mi vlastně ti samotní hráči jako upozorňovali, není až vlastně do takové míry, protože hlavními faktory je tam ten čas a vůbec ten prostor, který ti hráči vlastně mají v těch videohrách, kdy si vlastně uvědomují, že hrají dejme tomu 4 hodiny v kuse, ale v podstatě si jako řeknou wow, myslel jsem, že je to jenom 20 minut, tak nevím úplně, jak by to potom bylo u těch deskových her, nebo u vlastně hraní nějakých těch mobilních aplikací, ale přesto jako existuje ta Follow Jesus Go. A další ten rozměr je vlastně ten samotný kdyby avatar, že vlastně v těch videohrách ti hráči jako dokážou se vtělit, nebo jak kdyby vcítit do toho samotného avatara, který jim prochází právě jako tu videohru, ten celkový jako ten příběh, když si úplně jako nedokážu představit, jak by, dejme tomu, jako figurka na deskové hře jako mohla mít až takovou váhu, ale myslím si, jako, že existují, jak jste jako zmiňoval, Dračí doupě, tak jako tady ty velké hry, kdy ty jako jedinci se mají nějak jako osobnostně vcítit do těch jednotlivých postav, které jako za ně hrají, tak by to šlo. Já si jako ještě v téhle tematice jenom myslím, že ty deskovky a mobilní hry možná fungují jako nositelé těch náboženských témat hodně jak kdyby vizuálně, ale ty samotné hry dávají nějaký ten prostor těm jedincům se těm jak kdyby tématům věnovat a je to nějaký ten prostor, kde právě jako můžou zažívat jednotlivá jako témata i osobnosti tím, že oni sami vykonávají tu aktivní roli jako toho hráče a v podstatě ta zkušenost se děje jako skrze ně, když jako hrají tu videohru.
3: Veroniko, my vám děkujeme za návštěvu v Hergotu a přejem všechno dobré do dalšího výzkumu a do další práce.
0: Děkuji moc krát za pozvání.
2: Nashledanou.
1: Nashledanou.
3: A loučíme se taky s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden zase s Hergotem v 6 hodin večer v neděli na rádiu Wave. Ahoj.
2: Ahoj.
5: Hergot.
6: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
7: Více na wave.cz/podcasty.
8: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
9: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
8: youtube.com/radiowave.
10: Rádio Wave. Děláme vlny.
11: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
12: Rádio Wave.
13: Český rozhlas Rádio Wave.
12: Rádio Wave.
14: Rádio Wave. Děláme vlny.
15: Posloucháte reprízu pořadu.
16: Čelisti.
17: Čelisti.
18: Ponor do rozbouřených filmových vod.
19: Čelisti.
18: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
1: Já přiznám, že ne úplně, ale...
0: A proč? Vy jste blbej?

0: ta strofa na vlnách, ale na vlnách rádia Wave samozřejmě.
1: A vy jste blbej?
0: Želistí Radio Waves! Je tady Tomáš Stejská, chod pryč za tam!
2: No už jdu zase pryč.
0: A slyšeli jste Vítka Šmarce, byl to on!
1: Ty se zná Bardotka.
0: Ty jsi blázínek, ale štuchlý pochopitelně. A rovnou rybkou začneme zápasem století. Včera jsem ho viděl, krásný film, řekneme si o něm v září, až půjde do kin, zahajoval nějak Vary, byl v Cannes předtím, ale zemřel Kevin Keegan, legenda anglického fotbalu, rakovina v 75. Brr.
1: Dvojnásobný držitel.

0: na Slovensku zemřela po konzumaci sírových nití, ovšem prodávaných z kufru polského auta. Kdo si prosím vás ještě dobrovolně dá něco z kufru polského auta?
1: Jako by nebylo dost těch ilegálních salaší nebo kolib, nebo co jsme tu tady měli nedávno.
0: A stalo to pětišons podle všeho.
2: Ale pozor, byly to síry, které speciálně zrali v přenosných chladicích boxech v kufru toho auta, nebyly k nim vydávány žádné doklady ani potřebná dokumentace na registrace na prodej potravin. Takže opravdu zaručená biokvalita.
1: A jak za to s nimi byla vydávána bakterie Listerie monocytogenes, což nebyl úplně.
0: A on stál před kostelem tím autem. Stál? Já jsem se pak ještě dočet. Stál před kostelem tím autem a to si říkáš,
1: prostě málo se modlil.
0: Tomu někdo požehnal, tomu ty sírový niti. Bohužel ne, přát.
2: Satan
0: to požehnal. To se pouze Satan. Rubrika Takashi s mlíkem, pochopitelně Japonka pohádce zašila své spolubydící jehlou a nití ústa. 49. žena byla jako podezření, že teda o své 7 let mladší spolubydící zašila jehlou nití rty, ale tam potvrdilo se to, byla tam nějaká drobná nějaká rozepře, stačí málo a zašívá se.
2: Ta podezřelá má krásný jméno, se Masae Sakurajová. A zašila
0: jako
2: ty ústa na několika místech, ta oběť se jí údajně dlouho bála, pak teda využila jí nepřítomnosti, z domu vyběhla s bílou rouškou na ústech a zamířila do nejbližšího obchodu, kde ukázala papír s nápisem Prosím, pomozte mi.
0: Ta suka tak kutasáj, jsi říká vždycky, je to tak kutasáj.
1: Motiv činu zatím není jasný.
0: Tomáka, když tě viděl, abych ti přišel i uši možná, jo? Nebo zašil bych ti nosní dírky a to by nádherně chrápal.
2: Nasávat vůni piva.
1: Pak dejchal úplně jinak.
0: A ty by si pak nemohl říct, ježiš, to je smrad, což je další rubrika, pochopitelně. Zkažená vajíčka, spálená guma, Kralupsko řeší zápach, který nepamatuju. Já jsem si říkal, že to u vás doma.
2: Ale pozor, my jsme na do Kralup jezdili, jsem byl dítě na
0: výletě. Kaučuku!
2: Tam to vždycky smrdilo, ty kaučukárny. Nicméně teď teda tamní rafinerie mluví o souběhu dvou událostí, nevíme jakých, nicméně městem se line nepříjemný zápach, který lidé popisují jako zkažená vejce, pach nafty nebo spálená guma, jo. A když otevřou okna, tak ono to naplní celý byt a několik hodin to tam jako vysí.
0: Zdravotní problémy, jo, bolest hlavy, pálení očí, kašel, to má Tomáš celá běžně, nepotřebuje tomu žádný kaučuk, jo.
1: Spálenou gumu cítím běžně z piva, vůbec mi tam nevadí.
0: Tam je prý hrozně na tom Tomáku, že ti to může připadnout v podstatě kdykoliv. Ve dne, v noci nevíš, že to přijde.
1: Někdy to trvá i několik hodin.
2: Pět hodin, nejdelší
1: nemáte
2: epizoda.
1: Nemáte šanci vyvětrat a prostě hotovo, konec.
2: Jak dlouho trvala tvoje nejdelší epizoda?
0: Celý devadesátky,
1: samozřejmě. Celý devadesátky a nikdo si ji nepamatuje.
0: Rubrika Pád do temnoty. Muž se propadl do toalety, byl uvězněný 8 hodin. Kuriozní zásah, který řešili hasiči v americkém Kansas City. Já doporučuju to videjko s tou šmátrající rukou. Je to moc hezký.
2: Já chci říct, že Kansas City jedna velká toaleta samozřejmě, ale to dlouho to trvalo tak, protože oni museli celou tu plastovou konstrukci rozřezat. On se znova narodil, vlastně ten člověk.
0: Úplně, jako
2: narodil se z výkalu.
0: Abych nemusel tohleto. Ale zároveň
2: a
0: na
2: tomu chuť chce.
0: Krásně na rubriku.
1: Alchymia, víme, co se rodí v alchymických spisích z výkalu. Jenom do samé dobré věci, zlato.
0: Rubriko explozivní průjem, přátelé. To milujeme samozřejmě. Část prodejen z tacos vztahuje z prodeje salát. Mexický salát, který způsoboval doslova explozivní průjem. V amerických státech teda cyklosporóza, my jsme těch infekcí neměli málo dneska, takže souvisí to má s prodejem kontaminovaného ledového salátu s fastfoodovým řetězcem Stakos. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se 1645 lidí v amerických 5 státech nakazilo, jo? Což je poměrně dost a je to prostě Michigan, Ohio, západní Virginie, Kentucky a Indiana. Nejezdit, prosím vás.
1: Ale nejezdit. A 94 bylo hospitalizovaný.
0: Nic tam nekupal, nic nejíst.
2: Ale žádný pobyti, takže v klidu. Hele, proti těm sírovým nitem, to je slabý nic.
0: Ale polský auto to hned tak něco nepřekoná samozřejmě. Jedeme dál, Shearwater, Red Sea, Black Sea, berte si černý, červený, mě to úplně rudý teda. Dostávky, rudé nechce už, ale.
2: Jdeš, už zás.

Já nemám ráda tam ty záležitosti, to tvoření, víte, těch dětí. A to bude taky jinak, jako u rostlinky. Budou dva lidi, že se mají moc rádi, nebude výroba.

0: deska, psičky vo vode, po potápení, Shearwater, nová deska, 31.7. Nemůžu se dočkat. Jedna z mých nejlepších kapel. Jedeme dál, já jsem to anoncoval, já jsem to říkal. Já jsem říkal, co bude.
1: Ne, no.
2: Tohle, milý, já jdu do stávky, já jdu do, až do erekce, jo. Jak se to postavím do té stávky.
0: No úplně krásně to řekl, samozřejmě. Rubrika, samozřejmě s tímto názvem, Američan se k financování operace na zvětšení centimetrového penisu uspořádal internetovou sbírku. My taky pošlem, pokud jsme už neposlali. Tomák mi si už poslal, ale málo, ale málo.
1: Ale málo,
0: nestačilo
1: tak, tak akorát jo, on na další centimetr.
3: On má jímavý příběh, on říkal na střední škole, že si vlastně pořád myslel, že obětí takzvaného pozdního dospívání, to já si myslím taky, a že se všechno časem vrátí do normálu. Prosím vás, nevrátilo, ale má to takový menší happy end, ta internetová sbírka je velmi úspěšná, on potřeboval schromáždit aspoň $6,000 a už teď je tam, prosím vás, dvojnásobek, jo. Mě by zajímalo, jestli to znamená i dvojnásobnou délku, tohle to je požadované,
0: pochopitelně,
3: jako pochopitelně,
0: ale hlavně ty obtíže zmizí, on že to močení v sedě pro ně bylo obtížný, musel nosit plenky, to samozřejmě strážil určitý sebevědomí, nezávislost, zejména při cestování, pochopitelně, ta diagnoza samozřejmě prakticky vylučoval nějaký penetrativní sex, takže mu přejem krásný, spokojený, milostný život. Fandíme mu! Kdo to sfilmuje? Danny Boyle, není to už Benátka, ten film?
3: Já nevím, no. 127 mm.
0: Aj 37 sama.
1: Mikrodrama to.
0: Nevadí. Rubrika v ruce v osoby. Tohle je výborná záležitost. Dívka šla ve Francii na operaci kotníku. Chirurgové jí ale omylem vytrhali všechny zuby moudrosti. Ještě poděkuji jednou.
3: Přesně tak. Ona to nedoceňuje, samozřejmě mladá, 17letá, ještě neví, jaký ty zuby moudrosti by v budoucnu způsobily problémy.
0: Je to tím na častici všímám za ty věci.
3: Vás, jak ty lidi jsou
0: doktorům.
3: Ty lidi jsou přecitlivělí. Ona z toho má trauma, jo, říkala, že vlastně Maria, že už nechce toho chirurga nikdy vidět, bojí se už do té nemocnice vlastně jít. Je to zbytečný úplně. Je to překvapení, jo.
0: Oteklej kotník a klapačky. Ale za mě sexy.
3: Usneš, zbudíš se a nevíš vlastně, co budeš mít nebo nemít, jo.
0: Tomák se jim tak celý potvou si. Rubrika mravce. Tomáku, slyšel jsem, že máte vy doma na jádre, že vám lezou mravce. Jak to vypadá? Jaká je situace?
1: Mravce, ale dáme jako čistě jenom na sorbet vždycky. Nikam jinam.
0: Ty posypáš takhle tou ručičkou, děláš. Tak, já to miluju. Za podávání mravenců ovšem hrozí majiteli michelinské restaurace v Jižní Koreji vězení. Tohle to teda v těch Culinary Class Wars nebylo.
3: Aha, pozri.
0: Prosím tě, takže majitel, jsou tam třeba dvě michelinské hvězdy ve hře, jo, 20 milionů korejských
1: vonů. 20 milionů korejských vonů ve hře, no.
0: Což je strašný teda.
1: A rok vězení.
3: Ale je to nesmysl.
1: Oni teda nejsou na tom seznamu hmyzu povoleného ke konzumaci.
0: A co tam je teda? Grasshoppers. To se může?
1: Ty se můžou asi podle jako, to se jedli v koblicích, nožky jsou jako otravný. Jak u cvrčků, to je prostě zlatý červy.
0: To máku, jak dělat cvrček?
3: To je hezký.
0: Takhle dělá, jo, hezky to dělá.
3: Na seznamu povolených potravin jsou samozřejmě fermentovaný ocet a jedlé květiny, kterým zdobí 40% těch desertů, ale 60% hostů prostě preferuje mravence. A ten šéfkuchař se hají, on říká, že v Austrálii, v Dánsku či Velké Británii se úplně běžně mravenci používají.
0: Vítku, kde se dají mravenci v Česku takhle? Na Třeboňsku u vás nejsou nějaký hospice?
3: Tam mravenci nesou smrt, to se málo vidí.
0: Já doufám, ty jsi vyjan. Rubrika Až přijde kotě. Ve Zremech jsou ukradli 3měsíční kotě, pak spolu přepadli banku. Dojemně, tady mohl Casey Affleck, tohle by mohl natočit.
3: To je opravdu, to je The City, nebo jak se jmenoval ten film, jak se jmenoval ten Affleckovic film.
0: Milá věc tohle.
3: To bylo moc hezký, tohle je opravdu. Pachatel si zašel před krádeží do Zverimexu, kde čornul to kotě, který potom dal do ruky vedoucímu pobočky, aby mu to kotě podržel.
0: A poslal vzkaz, ale.
3: Zatímco psal teda vzkaz, aby mu vydali peníze. Nicméně, hele, zloupe, že teda ta se nepovedla,
0: slyšel
3: ale... kotě prej přilnulo k vedoucímu pobočky.
0: Já, s koťátkem se krade líp, si myslím.
1: Společný trauma měli.
0: Vezmu Péťu a nějakou žabku tady si dám. Podáme si žabku.
3: Budete vykrát žabku
0: zpět. Jaj, to budou bomby. Na závěr rubrika Dopisy Olze. Prosím tě, vězeň smí snoubence posílat dopisy se svým spermatem. Rozhodl o tom úplně jasně zřetelně německý soud. A to platí jednou.
3: Je to, je to trošku traumatizující. On totiž tvrdí, že vlastně tohle, to, že si posílali se svojí snoubenkou různé jako tělesné tekutiny, že ten zákaz potlačoval jeho sexuální fantazii a svobodný osobní rozvoj, s čímž já samozřejmě souhlasím.
0: A taky v pytlicích nebo to musel se prosáknout papírem, co to bylo?
3: Zaměstnanci si stěžovali, že to nechtějí kontrolovat, že on říkal, ať si vemou rukavice. Ten soud nicméně to zrušil, že to teda nemá žádný právní
0: základ. Absolutně žádný právní
3: základ. Oni mu zakázali výkon těch kulturních a sportovních aktivit. Strašně to Tomák by nepřežil samozřejmě.
0: A oni než tomu došli tomu rozhodnutí, tak ten týden
3: přežil.
0: On si to prostě odpikal.
3: To je marno.
0: Tomáku, já ti dneska večer něco pošlu.
1: Jo, jak se říká v Duně, sperma musí proudit prostě.
0: Je to tak. A jak říká Dan Řehák, 50% spermatu, 50% slz. U něj je ten poměr už ale úplně jiný,
3: zlatele. Je to trochu rozhozenější.
0: Erasure, Ship of Fools, ale dneska to bude, přijde mistrně, uvidíme, jak to vyjednala ta mistrně, vlastně nevím, Blue Moon nám taky zasvítí a za velkou už katastrofa na vlna.
1: Ježišmarja.
0: A Bardotky, Tomák, Aleš a Vítek.

0: ten špekáček, jak do toho kousneš. Teď ten špek vytryskne, jak je to šťamňaťoučký. Juj!
1: Dobrý večer. Kouzlo Filipa Jakubské noci ozdobí měsíc v úplníku. Pršet nebude, a tak myslím, že pálení ohňu, symbolické očišťování před přicházejícím lásky časem může narušeně probíhat.

0: ovšem zcela mění situaci.
1: Ne tak docela. Já totiž nejsem tvoje teta.
0: Ty nejsi moje teta, tetičko?
1: Neříkej mi tetičko.
0: Ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku.
2: Nedělej si výčitky, milý syn. Nejsem totiž tvůj otec. Jsem tvůj syn.
0: A maminka?
2: Je tvá

0: Erasure, Ship of Fools. A tady už vyplouvá z volna Kosta! Kosta Gavras!
1: Kosta.
0: Kosta Concordia, katastrofa na vlnách, která jako z části tuctové je z části zcela nepovedený Netflix doku hluboko pod hladinou jako tamního standardu. Vzali tragédie, tuším z roku 2012, navlékli do takový unifikovaný korporátní kopy, to bych se nebál říct, taková klasická šablonovitá prostě platformová produkce, ale možná ještě nuznější tentokrát, takový jako banální koktejl mluvících hlav z části iritujících respondentů a generický tematický hudby.
1: Je to škoda, protože ten samotný případ vlastně je zajímavý, ten případ kapitána Sketina, který
0: se... Sketa ten člověk.
1: Jo, byl trošku Sketa z těžko pochopitelných důvodů, se odchýlil od trasy, aby pozdravil nějaký lidi na ostrově.
0: No, on nějak jako říkal, že tam snad žili jeho rodiče, takže ano, takový sentimentální pohnutky.
1: No, typický tak, chtěl pozdravit své rodiče a málem zabil 4000 lidí. Nevadí, ale ten příběh sám je docela pozoruhodný, protože vlastně, jak se dozvídáme na konci v tom dokumentu, v zcela takový jako okrajový epizodě, tak vlastně to možná nebylo tak, jak jsme si všichni mysleli, že to obvinění kapitána Sketina, to jeho odsouzení,
2: odsaď.
1: Má i svoji jakoby druhou stránku, nicméně přesně pitomost toho dokumentu je, že Chiara Messineo, režisérka, tomu vlastně nevěnuje skoro žádnou pozornost, tomu, co je na tom nejzajímavější.
0: Hmm. Doleva, doprava, víte, jak se zapletlo.
1: Hlavní prostor teda poskytuje uplakaným katolickým americkým turistům, kteří teda nacházejí Boha a rodinu během té katastrofy a zdlouhavě vyprávějí, co se jim všechno jako strašného stalo. To nejzajímavější na tom jsou pochopitelně ty desítky, možná stovky záběrů, které jsou přímo z té katastrofy, že všichni teda ty turisti si to samozřejmě natáčeli a samotný ten chaos, který ale vlastně není vůbec jako prodaný nějak jako plasticky, vlastně to spíš repetitivní, ubíjící, nemá to žádnou gradaci a nic se tam nedozvíte.
0: Je to tak, jako vizuálně i střihově vlastně nudný, vata v podobě těch domácích videí otravných, tak jakože emocionální vydírání, spíš je to trošku k smíchu, místo nějaký analýzy, vlastně se to zaměřuje na nějaký jako chaos, než na ten širší kontext té katastrofy, takže tam sází na nějaký jako laciný ždímání emocí, na mě to stejně nefunguje, jenom to vlastně klouže po povrchu nějakých těch prožitých traumat, asi to nebylo příjemný, ale z toho v dokumentu to nezavané.
1: Jo, jako není to prostě ani takový ten materiál typu Fire Festivalu, protože tady jsou takový prvky, že to je vlastně celý jako jeden jako grandiozní fuck up, kdy posádka odmítá vlastně sdělit jako cestujícím, že se loď potápí, protože se bojí, že se to dozvědí. Ale vlastně ten dokument není ani jako, že by tam byla nějaká forma takový jako nechci říkat lehký nadsázky, ale nějaký podvratnosti.
0: Ani ten pupku ani... to není, jo, prostě, jak se házeli ty fekály.
1: Něco jako svěžího, že by to bylo vyprávění třeba nějak dynamicky, vůbec ne, je to takový jako sebedojímavý a teda hodně těžkopádný dokument, který se jako hodně potápí.
0: Jo, takový voyeurský fast food, opravdu jakože bulvární rekonstrukce, která asi neurazí nějaký diváky užehlení, ale kohokoliv jiného to unudí k smrti.
1: Mně se líbil ten indický kuchař, který tam měl schovaný peníze v peřině někde.
0: Peníze pod postelí a plavat neuměl. Velký král, ale toho jsem si jediný z toho zapamatoval. Nejsympatičtější samozřejmě. Měl tam jednu šanci, ale ships are sinking. Modest Mouse po druhé.
1: Co se dá dělat, no?
0: A za chvilku už mistrně. Kosti, zuby, nic! Nic nezbyde.
1: Ani 70%.
0: Na!

0: so much to me. That song.
1: I just don't think that it's
0: right.
1: I've seen.
0: Spoustu těch lidí jsem viděl se potopit. Furt jedna za druhou.
2: Většina lidí neumí plavat, ne? Mi přijde.
0: Rodiny se potápějí jedna za druhou. Přátelci se potápějí, přátelé. Mistrně se potápí s Bohdanem Karáskem. Nový český film samozřejmě byl k vidění ve zvláštním uvedení v Karlových Varech. Vstoupí do distribuce právě teď. Stručně k ději, Tomáku, takzvaně. Jo? Lékařka Monika. Znáte se? Čeká dítě s novým partnerem, to si taky zažil. Novinku chce znět vlastně svým bývalému manželovi, s kterým kdysi marně se pokoušel o založení vlastní rodiny. Jedno odpolední pivko se ale Tomáku jako vždycky u tebe protáhne do noci. Nenápadně se to promění v takovou pitvu toho vztahu, který sice jakoby skončil, ale zjevně ještě úplně neumřel, musím říct, jo. Samozřejmě Čelisti jsou velký mumblecorovej podcast, takže potom sympatický mumblecoru Karel, já a ty, bohužel tentokrát za mě mnohem jako zmrtvělejší, uhlazenější a o to míň přesvědčivý tvár, ale Tomák to vidí trochu jinak.
3: Hele, mě už se jako hodně líbil ten Karel, já a ty, protože konečně někdo v český kinematografii jako nepotřebuje nějaký velký dramata a nechá postavy mluvit a oni nějak umějí mluvit jako doopravdy, je to takzvaně to, co jako nenávidím, jako tu
0: škatulku
3: jako film ze života, což je většinou jako maskování pro ty jako trošku vkusnější středoproudé komedie, který jako spíš potvrzují stereotypy, tak tady to opravdu je nějak ze života, je to nějaký všednodenní drama. A zatímco jako minule vyprávěl vlastně o nějaký dobrovolný pauze ve vztahu, takže jako o potenciálně dramatičtější látce, ale zároveň jako o látce, která byla nesená jako velmi empatickými lidmi, mezi kterými nevznikla žádná rozepře, ale prostě to je nějak jeho jako modus operandi, že jako ten předpoklad toho, že jako ty snímky si užíváme, že prostě přistupně na to, že to jsou opravdu lidé, kteří mají hodně trpělivosti a empatie jeden k druhému, ať už jsou jejich vztahy mezi nimi jakékoliv, tak tentokrát jako za mě naopak jako natočil, neřekl bych jako uhlazenější, ale spíš jako čistší tvar, no, že se opravdu, obzvlášť teda jako ty poslední dvě třetiny, které jsou opravdu jedna dlouhá procházka Libercem a je to někde mezi tím mumblecorem a Richardem Linklaterem v trošku jako odromantizovanější a spíš jako lehce melancholičtější a méně dramatické verzi a já jsem na to jako skočil právě proto, že to vlastně nějaká jako všednodenní jako procházka, debata, je to nějaká lekce strpělivosti a empatie a je to jako, jsou to nějaké hodnoty, které dneska nejsou asi vůbec samozřejmě jich jako hrozně málo. Tak to je ten jakoby základní, jakoby to základní plus, který mi prostě přijde vlastně vzácný.
0: Já tě chápu.
3: A nejen v českém filmu, prostě tam nějaký realizační problémy jsou, no pro mě.
0: Trochu tomu rozumím, za mě je to jako nevrovnaný příliš on so many levels, vlastně především teda scénář a herectví, na kterých to hodně stojí, často v rámci jediné scény. Marie Švestková chvílema jako skvěle přirozená, jindy jako vyloženě toporná, nepřesvědčivá. U ty scény s lékařem jsem se jakoby styděla, není jediná. Její manžel teda vyloženě miscast za mě. No a pak Jirka Havelka vlastně tradičně jako přesný v té jako civilní poloze, umožňuje nám na to koukat nějak bez nějaký větší bolesti, ale jinak ten film často pro mě připomíná nějaký jako improvizační workshop trošku, který není ani dost napsaný, ani dost spontánní. V té režii ten mumblecore jako estetika, zároveň i trošku tento jako uniková, možná trochu jako lenivá cesta, tady co už je v těch Bambachů, Svenbergu, Linklater na toho jde later, teda samozřejmě dneska Romer nebo Bujalský. Taková ta improvizovaná lehkost je zároveň jako vyvolaná nějakou extrémně přesnou prací prostě s rytmem. Tady mám pocit, že u té mistrně čas působí dojmem, jakože ta rezignace na klasickou dramaturgii je vlastně u toho ta invence trochu končí. Jo. On je dobrý pozorovatel, některé scény jsou výborně odposlouchaný, občas umí něco chytře vynechat, to vždycky ocením. Jindy ale vlastně prkenej, doslovnej nebo banální. A nemyslím tím takovou tu podnětnou, jako k detailu citlivou, jako nějakou osvěžující všednost, kterou mám vždycky rád, ale i vzácná ve filmu, ale spíš jako momenty vlastně otřepaný nebo triviální, nebo maskovaný za nějakou jako nenápadnost, jestli je to srozumitelný, ale nenápadnost, ale nějaká, ani v tomto případě nějaká ostentativní oddramatizovanost prostě jako pro mě ještě nevytváří nějaký význam. Čekal jsem víc po tomu Karlovi vlastně.
3: Já nevím, no mně právě přišlo, že to, jak se vrací k něčemu, co už dávno bylo a jako nedochází tam k žádným novým splanutím, žádným prostě jako velkým zlomům, vlastně se tam
0: se to těm.
3: Nic nestane, takže to nějak jako dost nosní a jasně, že on nějakým způsobem jako přiznaně navazuje na ten mumblecore a jistě třeba i na Erika Romera, na tyhle ty novovlný, jako řekněme na tohle místa nějakých těch jako všedních, jako papírem nešustících dialogů a jasně, že jako nějaký řekněme jako učení, který jako teda se nestane mistrem ani mistriní. Možná, no, ale v tom českém kontextu, já vím, že to je taková trochu berlička, ale furt
0: a
3: to vlastně
0: chápu, jako
3: film, který bych si klidně dovedl v té hlavní soutěži jako ve Varech prostě představit, jo, a ne někde jako mimo, prostě to právě proto, že nějak jako umí jako ty lidi jako přirozeně vést, což prostě není vůbec jednoduchý v nějakým odramatizovaným tvaru a pro mě to jako teda takhle vyrovnaně jako nevyrovnaně nepůsobilo jako na tebe. Ten začátek, ta expozice,
0: tak pro půl hodiny fakt bolí, minut, jako fakt, jo.
3: Neříkám, že bolí, ale jako chvilku se jako čekal jsem, co bude, no, ale pak prostě když dojde opravdu na to, že to postavy putují před kameru jak z Linklatera, tak si všechno tam vidíme a víme, že to je trošku jako navazujeme na něco a úplně jako toho nedosáhne.
0: Tam to vyroste, v této fázi to vyroste, protože on dobře zachycuje takovou tu zvláštní intimitu těch bývalých partnerů, jako oni jsou si cizí, jsou důvěrný zároveň, pracuje to s nějakým trochu tichým zámlkama, takový ty nejzajímavější informace jakoby nezazněj občas, Krásek asi jako dobře rozumí tomu, že střední věk, jak víme my všichni tady ve studiu, není nějakým věkem nějakých odpovědí, ale spíš jako definitivně ztracených nějakých možností. Ukazuje se, že to vlastně není film o bývalých partnerech, ale je to film o nějakých alternativních verzích teda sebe sama nebo vlastního života, že to není jenom o nějaký nostalgii po bývalý lásce, že nebo nějaký trošku truchlení na tou verzí sebe sama, která nikdy úplně nevznikla, ale přece jenom chvilkama to na mě působí, že je to film autora, který má jako velký ego, ale relativně dobře ho skrývá, respektive chce působit skromnějc, než je, a natočil film, který jako ví, jak chce vypadat, ale úplně neví, jako čím chce být. A to pro mě, tím to pro mě zůstalo za očekávání. Byť rozumím to optikou toho českého prostředí, to samozřejmě je film, o kterém se stojí za to nějakým způsobem bavit nebo hádat. No. To je všechno, jedeme dál. Jo, Blair, This Is a Low. Přátelé, tohle bylo to nejnižší, co jsme předvedli, proto jo? Už jenom nahoru.
2: Já bych se tak kosta.
0: Až k měsíci.
3: Až bar dotkám.
0: Jestli nevím, to bude velkolepý.
2: No, kamaráde, ještě to viděl jenom Tomák.
0: Tomák to přetrpěl za nás, za všechny.
2: Dášu, dopisy Olze.
0: Potkal jsem Kamila včera, říkal, že stál byl taky unešený.
2: Nějaká písnička, potkal jsem Kamila, oblohou letěla.
0: A časy jsou zlé, Kamile.

A teď si můžeme povídat, zakouřit si vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě co chalupa dává.

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

0: nejdřív byl žák, učedník a teď bude profesor.
1: No, profesor, no.
0: Po Bohdanu Karáskovi Richard Linklater, jeho snímek Blue Moon, který soutěžil loni v Berlíně a teď se dostává na HBO, tak jsme se ho zlídli takzvaně na platformách. Tentokrát jediný večer zase, přátelé, jo. Premiéra muzikálu Vítkova milovaného muzikálu Oklahoma.
1: To má
0: s vykřičníkem.
1: Ono to má nádhernou synopsi, kterou vám přečtu. Ano. 31. března 1943 čelí textař Lawrence Hart v baru Sardis krizi, zatímco jeho bývalý partner Rogers slaví premiéru muzikálu Oklahoma.
0: Jako blbější anotaci, nebo méně atraktivní anotaci jsem dlouho nečetl. Hodně.
1: Já jsem si to jako přečet a říkal jsem, tak tohle jako přátelé, ne, to jako nedám.
0: No.
1: Ale vlastně s překvapením jsem zjistil, že to je takový film, který pro mě jde proti očekávání a tak trochu sám proti sobě. Ono jako musím říct, že v něčem ta historická stylizace, taková ta jako těžká, barová, jazzová, neustále klavírem podkreslená, ne, že by to úplně Linklaterovi k té jeho civilnosti sedělo, podobně jako Ethanu Hawkeovi, teda nesedí opravdu ty prostetika, který má na sobě.
0: To opravdu ne.
1: Ale je to pro mě takový ten film, který jako bojuje navzdory těmhletěm svým limitům a dozrává pro mě do překvapivě živýho a vtahujícího tvaru, který mě přiměl se opravdu zajímat, proč Lawrence Hart v tom baru Sardis prožívá takovou krizi.
0: No totálně, on tak jako vtipkuje trošičku, flirtuje, trošičku jako bloumá tím barem, vzpomíná, zároveň se zoufale snaží jako oddalit ten okamžik, kdy si budeme se připustit, pro mě jako my už mohli, že svět už tak jako pokračuje bez něj a jeho vlastně partner někdejší Richard Rodgers, myslím teda tvůrčí partner, vstupuje do nějaký nový etapy, jako by se člověk, který se snaží, no film o člověku, který se snaží přemluvit realitu, aby ještě chvilku počkala, jo. Což neudělá.
1: Jo, je to tak, vlastně začíná to jeho smrtí, to není příliš velký spoiler, dozvíme se, kdy zemřel.
0: Ještě 4 dny potom, ještě byl nemocnice chvilku.
1: A pak se teda vracíme se do okamžiku 7 měsíců před tím letím jeho nešťastným skonem a vlastně zatímco jako jeho život se pomalu chýlí ke konci, tak život jeho bývalého partnera, velmi úspěšného skladatele broadwayských muzikálů, nabírá ten nový dech a my sledujeme tohohle alkoholika, který je neobyčejně šarmantní, opravdu to umí ze slova, on byl textař, že umí vlastně krásně stavět dialogy, monology, vlastně neustále mluví, neustále jako až jako takový pábitel, ale zároveň vidíme, že to je ten člověk, který vlastně bojuje proti svému vlastnímu sebeklamu. Je to taková ta těžká opilecká melancholie, kterou se snaží rozmluvit, ale neúspěšně.
2: Já musím říct, že jsem z toho bál, protože fakt nemám moc rád tyhle ty divadelní, hodně napsané filmy, uzavřený v prostorách jednoho bytu, takový ty bohy masakra, všechny tyhle dramata, no. Ale tohle právě není ten film, který by směřoval k nějakým velkým pointám a i ty jednotlivý dialogy, protože ten film vlastně meandruje tak jako od rozhovoru k rozhovoru a vlastně i ty dialogy končí bez pointy a vždycky mu ty lidi utečou a on tam tak se jako je to řekněme rozdělené na nějaký řekněme 3 části jako jasně, ale zároveň to jako je vlastně celý postavy navíc jít na Hawka na tom, jak on tam tak jako nenuceně vlastně tak jeden dlouhý song a tím se to nějak získalo, že je to opravdu takový jako melancholický prostě pohled jako do duše člověka, který funguje trochu jinak než ostatní, prostě který zároveň jako i takový ty trochu rádoby patetický věci, jako oni tam s tím barmanem furt povídají o Casablance, citují si své oblíbené citáty.
0: Nikdy je toho už moc, trošku těch aluzí.
2: On zároveň ale umí říct, jak to nenávidí a prostě jak žije v tom komplikovaném stavu s tou Broadway či Hollywoodem, jako ten intelektuál a alkoholik v jednom, což mu obojí komplikuje tu úspěšnost na těch jako lesklých prknech a na tom jako vytváře ten sentiment pro masy. Tak jako je to jako svým způsobem nejotřepanější téma, ale vlastně si mě to docela získalo.
0: Já jsem měl trpělivost jenom jako místama. Linklater zase jako potvrzuje, že on teda má rád lidi, co myslí nahlas, dobrý. Ta divadelní stylizace, na to jsem taky přistoupil jenom částečně, ty bizarní optické triky teda a zmenšující se kostýmy pro teda hlavní postavu, to už si zmínil, to mu taky úplně nepomohlo. Teď je takový festival konverzačních filmů, pro mě taková středně jako otravná kategorie, u který se zpravidla jako hodně stydím. Tady jsem se stydil teda minimálně, místama je to napsaný i zahraný opravdu dobře. Ten scénář je pozoruhodný tím, že vlastně nechává nás na pochybách nebo ukazuje nám čas nějakého jako bon vivána alkoholika v nějakým pozdním stádiu sebeklamu, což je vždycky atraktivní, zvlášť když to hraje teda Ethan Hawke v jednom z jeho životních výkonů, je totálně přesvědčivý, i ten jeho rytmus řeči, vlastně nějaký ty repliky, které furt přeskakují mezi nějakou jako sebeironii, nějakým jako šarmem, agresí, melancholí, zase zpátky humor, vlastně nikdy člověk neví, jaká emoce je autentická, co je jenom jako další maska, toho to on umí skvěle nějakým způsobem předvádět, ale není to teda film mýho typu, ta sebeinscenace sedlo mi to jako tak středně.
1: Já si musím říct, že navzdory tomu, že to je opravdu film jakoby zavřený jedním prostorem, tak jakoby snímání kameramana Shanea F. Kellyho, jako rámování, změny perspektiv jsou vlastně, jakkoliv se tam teda nedá vymyslet nic úplně převratného, tak nikdy to vlastně nepůsobí jako nějaký toporný divadlo, ty vpády těch postav, který vlastně neustále narušují ty jeho dlouhý jako monology, který ale zároveň fakt jenom vodelují ten okamžik, než se bude zase muset přetvařovat před těma svýma jako bejvalýma partnerama, bejvalýma kamarádama, tak vlastně na tom jako rytmicky pro mě bylo něco zajímavého, ten film jako nikdy nespadl do nějaký jako přílišný sebelítosti nebo monotónnosti.
0: No to má být trošku jako nějaká jazzová improvizace, určitě. Trošičku jako že to tempo jako kolísá vědomě, že ty dialogy jako přetejkají, že ta kamera se snaží, jak se začal hrát nějaký jako drobný reakce, nějaký změny vzdálenosti mezi těma postavami, nějaký rytmus toho prostoru, ale je to pro mě úspěšný jako většina jazzových improvizací spíš jako jenom místama někde mezi stimulací iritací, jo, tak to mám s tím žánrem.
2: Ne, tak jako já taky nejsem nějak bezvýhradně nadšený, vlastně jsem jako celou dobu tak s tím filmem šel a jako ne, že jsem s ním pral nějak negativně, ale jako dost jsem přemýšlel nad tím, proč mě to vlastně baví víc, než jsem čekal, no a nemám na to úplně jasnou odpověď, ale opravdu jako tím, jak to není prostě film postavený na těch jako jasných divadelních pointách, ale jako vlastně se vyhýbá nějakým jednoduchým řešením.
1: Já mám rád prostě postavy, které přemírou řeči uhýbají vlastní ubohosti a svým pocitu zranitelnosti a myslím, že Ethan Hawke jako stělesnil tenhle ten zvláštní paradox člověka, který je strašně šikovný ze slova, vlastně sociálně velice zdatný, ale neví si rady sám se sebou, vlastně se rozpadá, že jo, během toho filmu s každým dalším napětím, jako je blíž a blíž svýmu totálnímu rozkladu, tak na mě tohle to fungovalo, vlastně to vytvořilo ten rytmus, který směřuje až k té písni Blue Moon, který ten paradox jeho největší hitry, ale on nenávidí, že jo.
0: Umí to mít bolestivý chvilkama, to tam opravdu jako je, ale zároveň s to chvílema dusí pod takovou tou tíhou té divadelnosti, byť přiznaný a toho trochu mnohomluvného balastu, byť ho tam není tolik. Ale možná bych ještě zmínil takový ty vedlejší role, myslím, že věčně nedoceněné je skvělý barman Bobby Cannavale, který je fakt jako výborný. Andrew Scott ty rozpaky hraje taky velmi dobře a pro mě Margaret Qualley, samozřejmě víme, že pro ní mám slabost, ale tady především jako tradičně masivní oživení tím jako hereckým projevem, šarmem, ona tam dostane takový zvláštní život, že ožijeme my spolu s tou figurou, která poprvé vydrží někoho poslouchat.
2: A zároveň jako tento jejich přátelství je pochopitelně toho slizkýho alkoholika, tý prostě krásný vysokoškolačky, jakoby to, co by jindy působilo výstředně,
0: nepravděpodobně. A ty jsi byl taky krásná vysokoškolačka, no. A pozor, Tomák to brutálně střídal! To byly nervy, Florence and the Machine, Ship to Rock, už se to potápí zase!

0: nádherný ten klub úplně. A ty si to máš?
1: No, já jsem vždycky se vedel loď, aby se rozkladali prostě.
0: A ty
1: no.
0: Jsi blbej?
1: Jo.
0: Ježišmarja, co se vítěz festivalu v Karlových Várech, padlé ovoce, takzvané Fruit Gathering, režie Aung-Chow. Takže snímek Aung-Chow. Z Myanmaru, dříve Barma samozřejmě, dvě mladé švadleny, jo, se furt myslím Rangunu pokoušejí najít, jo, přežít vlastně mezi nějakou tovární rutinou, nějaký rodinný očekávání, nějaká ekonomická nejistota, z takového nenápadného přátelství se tady rodí jakási náklonost nebo vztah, který asi v dnešním Myanmaru je stejně křehký jako nebezpečný. Je to současně jako queer romance, řekněme drama o pracovních podmínkách teda v Myanmaru i příběh nějaký o migraci z venkova do města, ale za mě teda je to hodně inzitní, melodramatická, průměrná festivalovka, takový jako natažený, mírně naivní absolventák, jak jsme se o tom včera spolu bavili, psali s jako poutavou bez pochyby scenografií a kamerou, ale vlastně i k tomu máme trošku výhrady a co říct.
2: Jo, je vlastně na tom vidět, že jako vizuálně je to velmi kultivovaný, prostě nejenom teda rámování, klasický akademický vořez, zřejmě teda snímaný na filmový materiál, co jsem spíš tak dovodil z toho, jak to vypadá vlastně barevně, jak to má takový jako lehký snový přísvit. Je u každé scény vidět, že tam je velká pozornost věnovaná různým jako texturám látek, aranžím předmětu, ale vlastně to působí, že to je jako to jediné, čemu ten film opravdu věnuje pozornost víc než těm dvěma hrdinkám, těm dvěma protagonistkám a jejich jako složitým životním podmínkám. Vlastně celý to prostředí, celá ta mizanscéna působí jako vlastně velice stylizovaně. Ta snovost je někde na místě, jsou tam takový jako zenový instalace nebo nějaký rituální, řekněme, ale jako když to mám brát jako film, který je vedle nějaký osobní nebo psychologický konstelace dvou žen pojmenovává i nějakou jako realitu současného Myanmaru, tak to na mě působilo tak jako zvláště zmrtvile, tak jako inertně prostě, vlastně to ve mně vůbec nedokázalo probudit žádný emoce, ale vlastně to všechno působí hrozně vyumělkovaně, jo, na tom plátně.
0: A i ta zvláštní epizodická struktura působí tak jako fragmentárně, táhne se to, chybí tomu nějaký přísnější střih, se myslím, ta dramaturgie je takový spíš jako naivního typu, myslím, že místama nejde o nějakou jako významotvornou elipsu, ale spíš mírný neumětelství, jinde je to zase trošku převysvětlený.
2: Jo, někde ten film najednou jde do takových jako až jako přeemocionalizovaných momentů, který působí malinko jako divadelně, teatrálně, přehnaně je teda vidět, že tvůrci tohohle filmu jsou dostatečně poučený vlastně i tou asijskou slow cinema, jako vědí, jak má být.
0: Ty rámy jsou hezký,
2: jak
0: jo.
2: Má být přesně rámovaná mizanscena, jak mají být ty plány, kdy se má kde válet mlha, ale působí to opravdu jako hodně, hodně snaživý gimmick teda.
0: To by se to sekalo, Tomáku.
3: Mě to po hodině, takže asi ve dvou třetinách skončil ten screen a odmítl jako dál fungovat, takže já jako to nechci hodnotit po těch dvou třetinách, protože myslím, že to je ten typ filmu, kde jako je dobrý to dokoukat, abych na to mohl mít názor, ale po celou tu hodinu jsem teda, jak říkáte, no jako viděl jsem tam nějakou poučenost opravdu od nějakých ozovských všednodenních dramat až po ty novější slow cinema filmy, ale vlastně jsem jako viděl jenom tu formu a moc mě nezajímaly ty postavy a vlastně ta jako všednost byla až jako spíš jako k ničemu, no, než že by byla nějak významotvorná nebo nějak jako by jako dala jako jakýkoliv podněty. No chápu, že to je třeba jako důležitý film prostě v Myanmaru, kde je stále ještě nějaký, jsou homosexuální svazky nějak ilegální, tak je to třeba prostě i proto je to vyprávěný hodně v náznacích nejspíš tenhle to jako nějaký drama gest a pohledu a nějakého letního jako přátelství, který možná se v něco přerodí. Jako rozumím, že to prostě může obzvlášť třeba jako tam působit jako nějak jako progresivní průkopnický film, ale
2: to nedokážu posoudit.
3: Jako na festivalovém okruhu jako, to je jako úplně spotřební.
2: Ono si to hraje s nějakou tou jako potlačeností, s tím potlačovaným něčím, co se jako nějakou podpravou tenzí, která tam ale paradoxně pro mě vlastně vůbec nebyla. Ten film otevírá mnoho témat, opravdu jsou tam ty sociální problémy současného Myanmaru, vlastně řešený jako hodně do detailu, ale vlastně to na mě působí hrozně jako ploše navzdory tomu, že tam mají být nějaký vrstvy, že to tam má fungovat na těchto dvou rovinách jako sociální i jako psychologický drama. Není to teda dobře propracovaný ani v jednom ohledu.
0: Vůbec se pochopí, že jde o tu nějakou každodenní únavu, o ten strach z budoucnosti, o nějakou nemožnost představit si jako život podle sebe a to bych na tom i ocenil, kdyby to nebylo tak hrozně basic. Jo. Vlastně je to strašně jako ten motiv Šneka navíc Vítku.
2: Ten motiv Šneka je opravdu
0: taký symbol touhy, nebo možná i to, jestli to životní tempo, který vlastně oni si nemůžou dovolit.
2: Nemůžou zpomalit jako ten Šnek. Zároveň musí být v té ulitě, jo, která bohužel to jsou přesně o to působí tak trošku jako tady středoškolský se to dělá legrace, ono to takový je malinko.
0: Festivalová pseudopoezie trošičku, no, je to tam, no. Nic, jedeme dál, co nás čeká, prosím tě, Kopytem sem.
2: A Kopytem tam.
0: A já jsem slyšel, že ten vstup bude vysílat i Československá televize, to je neuvěřitelný.
2: A ty máš své krásné proti slunce brýle.
0: Bude spaus dashboard. Po třetí, ta strojová deska, to byla úplně vyřízená tam, na ty Concordy, to neměli ani, to nefungovalo.
2: Ne, vůbec ne.
0: Dolevat, to je jedno.
2: Nic.
3: Ty jdeš prostě.

já bych teda začal jednou svojí malou historkou. Jako malý chlapec jsem chodíval na procházky se svým dědečkem a přitom jsem se často, jak už se to u dětí děje, že ano, pokakával. Dědeček mi pak žertem říkával, ty jeden kakane. Nic není.

0: včera, kdy si bolí, bez lásky není žít. Láska, která chybí ve světě.
1: No nic, tak pánové, kdo bude vykopávat?

0: Jsou ožvaný ty Modest Mouse, podobně jako my. Aleš Vítek a Toma Pčelisti, Radio Helejs.
1: A ty sklepáci byli taky strašně užvaný.
2: Totálně, málo se ví, že Chytilka to byla největší bardotka ze všech, samozřejmě. Kopytem sem, kopytem tam, její zásadní snímek z roku 1988, možná jeden z nejpunkovějších filmů vůbec českej.
1: Strašně, tady se vlastně spojily dvě energie, ta její jako zvláštní, anarchistická, jako hodně fragmentární energie. Samozřejmě s tou improvizovanou tvorbou divadla Sklep s energií tria Hanák Steindler Vávra, který tam jako předvádí opravdu jako elektrizující výkon, je to taková jako sklepácká férie, ovšem spojená prostě s Věrou Chytilovou a s její režijní energií, a ono se to ku podivu jako potkalo v takovém hodně šťastném místě. Film, který pro spoustu lidí asi bude hůř uchopitelný právě kvůli tomu poslednímu dějství, kde se najednou překlopí do tehdy velmi aktuálního dramatu o vlastně nákaze HIV, ale pro mě je to teda jeden z nejpozoruhodnějších filmů Věry Chytilové, i tou odvahou vlastně dobovou.
3: Já teda musím říct, že na rozdíl od mnoha jejich filmů, které si tak jako opakovaně pouštím, nedávno jsem viděl vynikající Calamity, tak tohle jsem viděl opravdu velmi dávno a mám na to jako ne teda tak úplně jako konkrétní vzpomínky, ale ta jako intenzita těch emocí, kdy teda
2: já
3: na začátku je ta prostě absurdní, ta jako poetika.
2: Ten karneval, to egoismu, sexismu zároveň.
3: Ta prostě pokřivená ruční kamera, ty klátící se kolohnácký figury toho Vávry s tím Hanákem, který jak opravdu by byly nějaký loutky, prostě to jako v každý scéně nějaká invence, nějaká energie šílená.
2: Jako by nějak předjímala.
3: Dívka s tričkem s nápisem kokain vedem v logu firmy, která prodává úplně jiné substance, prostě jako věci, které mě tam jako překvapovaly úplně.
2: To má to tričko samozřejmě, ještě ho do dneška nosí. A ono to jako by to anticipovalo takovou tu toxickou maskulinitu, která pak jako vlastně nastoupí totálně, ale ono jako nemoralizuje. To je na ní skvělý, ona je nechává schutí sežrat, udusit se těma vlastníma komplexama, jako tou nadržeností, vlastně prázdnotou, ta kinetická zbysilost kamery toho Jaroslava Kučery vlastně diktuje jako to tempo, ten neurotický filmový
1: styl. Jaroslava Brabce.
2: Jaroslava Brabce, na to jsme byli vlastně zvyklí od ní vždycky, ale vlastně dneska to rezonuje možná ještě víc než kdy obvykle, a ta neznámá hrozba, ta, ten AIDS vlastně jako jaká metafora pro konec jako bezstarostnosti.
1: Ona si prostě, ona si podala to, co si vždycky podávala, to je to prostě ta maskulinita, ona to umí opravdu obnažit, ale zároveň tomu dát jako průchod ve vší vlastně osvobozenosti, ve vší euforečnosti a pak teda ve vší ubohosti. V tom je ten film až jako velice nepříjemný, vlastně, no, jak se najednou zlomí.
3: Pozoruhodný, že v obraz té doby ty Karlovy Vary, který tam ta kolonáda tam spíš působí jak nějaký dekadentní kulisy, než to lázeňské město, a vlastně i ty amorální jedinci, kteří žijou teda v té jako dohnívající normalizaci, tak to všechno tam jako funguje ne jako nějaký symboly a metafory, ale jako nějaký živelný prostě obraz toho, co se děje, a jako vlastně to podobně nadčasový možná jako to dědictví.
1: Totálně, normalizační jarmark marnosti.
2: Jednoznačně, a já jsem Tomáku slyšel, že s tím jak bardotky Hanky Hendrichový, že to je podobně dobrý. Je to pravda?
3: Je to pravda, no. Jako paní Hana Hendrichová bohužel není takovou vyznavačkou kritické metody Andreje Stankoviče jako její jmenovec Vladimír, ale a na tom filmu je to dost vidět, no. Je to opravdu, když jsme se tady pohoršovali nebo prostě nepropadli jsme kouzlu nového filmu Jana Svěráka Pět čveste, kde teda jako vzal důchodce na jachtu, aby tam se udávali radovánkám a psychickým drogám, tak oproti tomu je to jako masterpiece, protože tohle taky jako měl být asi nějaký, já vlastně nevím, co, asi nevím, nějaký pozitivní obraz stáří, že teda i tři ženský s vrázkama můžou prostě trošku si vyrazit na mejna, když je jedný z nich 60, ale jako vlastně ten film z nich dělá jako úplně připitomělý pubertačky, který se neustále jako divně hyhňají, jako vtipkují na téma prostě, jak se hrozně chlastá a jak jako by chtěli souložit, ale opravdu jako tím nejnejapnějším způsobem. No a když tam asi na 20krát zaspívají písničku Kolorovno, nebudeme říkat, co to se to rýmuje.
2: A to řekni to,
3: no. Tak klidně řeknu, no, já jsem chtěl být veřejnoprávní, protože to ten jsem rozhodně není, no. Ale jako už dlouho jsem jako tak marně tápal, komu ten film má být určen. U těch jako přiblblých romantických mainstreamových komedií to nějak člověk trošku jako tuší, o co tam jde, ale tohle je opravdu jenom jako film plný jako nesmyslů. Ani jako tam není ani náznak děje, to jsou prostě hrdinky, se potkají, měli by to být vysokoškolečky, ale chovají se jako úplné blbky a prostě slaví narozenin. A slaví to tak, že vždycky přijdou do nějakého nového prostředí, kde se jim nepodaří se jako hezky opít a opijou se nějak jako úplně debilně, případně přijdou do nějakého podniku.
1: A teď je blízký to má konec tohle téma.
3: Ne, jako to jako fascinace to, jak si vždycky vyberou to místo, kde se jim zjevně nebude líbit, tak prostě napřed přijdou do nějakého elektronického klubu a pouštějí se tam windsurfing a chtějí se tam dávat beton, no prostě protože
1: beton,
3: co by tak
1: no,
3: mohli dělat.
1: Pamatuju,
3: no. A pak přijdou do klubu, který vypadá něco mezi amsterdamským coffee shopem, kde se hulí tráva a prostě čajovnou, kde se hulej šíši, tak se hrozně zhulej
1: spojí se to dohromady.
3: Šíši a spojí se dohromady.
2: A fialový filtr, napadit teda.
3: Takhle velkou palmu, tak jak audio posluchači teď užijou tu velikost té palmy, byla zlatá.
1: Asi,
3: to opravdu mě docházejí slova a já jsem se toho filmu fakt tloukl jako půlky stopáže do hlavy, abych si vyvodil radostnější zážitky.
1: No. Já jsem si pustil trailer, po přečtení Tomákovy recenze byl tam vložený, tak jsem si pustil trailer a přestal jsem věřit v to, že tenhle svět má právo jako žít dál vlastně.
3: Mě vlastně jako přijde úplně smutný, že film, který natočili ženy prostě o ženách jako ve vyšším věku, tak je tak urážlivý právě k těm protagonistkám. Jako, a oni si to asi ani neuvědomují.
1: Nikdo neumí být tak mizoginní jako ženy, zdá se.
2: No, vůbec si to nikdo neuvědomuje, Tomáku, ale ty jsi nás přived k uvědomění, který bolí a to máme rádi. Bolí, my máme rádi, když ty filmy a život tak trošku bolí. Víru v lidstvo nám navrátí, nevím kdo. Možná pozor.
3: Jirka Korn, možná.
2: Možná si navrátíme sami. Ve středu 29. července v rámci letní filmové školy v Hradišti, kde čelisti se vlastně po roce znovu vyskytnou. Dali jsme si rok pauzu, ale bude to já, bude to Vítek. Bude tam země Ester Geisterová.
1: Prosím vás, donutí nás vypít 2 deci tuše.
2: To bude šílený do toho Honza Prušinovský, jo.
1: Tam probereme velký kobra užovky.
2: Sportovní bomby, možná Aleš Říman, nebudeme ještě prozazovat třetí host, ještě takzvaně vyjednání. Nějaký to scenický čtení, no bude to zase příšený babička po pitvě, velký nervy a Murderer už začíná pracovat.
1: Je to tak. A my jsme teda doufali, že Aleš konečně řekne Honzovi Svěrákovi tu vzpomínku na tu karlovarskou projekci.
2: Ty vratný jahve, ale říkal co, že si nás poslech a že jsme co?
1: Že jsme hulváky.
2: Já!
1: Honzo, je to tak,
2: my ti děkujeme, míří to do CVčka, srovost života a cynismus fantazie. Buďte tlustý, Vítek! Čau!
1: Čau!
2: Tomák!
1: Papa!
2: A Aleš a Purity Ring!

0: přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Mě vždycky jako strašně stresovalo, co přesně budu a co se teda ode mě očekává, až vlastně si myslím, že to došlo do bodu, kdybych řekl, že nejsem vlastně skoro nic a v některých věcech vším, že jako to, jestli nějaký chlap byl dřív jako víc třeba feminí anebo byl víc chlap, tak asi ty lidi víc chtěli vidět to, že je chlap. A třeba tyhle ty části byly trošku v pozadí a dneska prostě ten svět umožňuje těm lidem být mnohem víc jako lidmi, kterými skutečně jsou. Se jako neobklopí přesně těma všema depresivníma konceptama, co to znamená být dospělý a co to znamená veškerá zodpovědnost. A člověk může být úplně v pohodě zodpovědný a přitom se chová jako absolutní dítě. Znám to. Spoustu mladých jako bojuje s tím, že spoustu věcí se jim na jejich rodičí nelíbí a najednou začnou zjišťovat, že jsou si strašně podobní a začnou se přibližovat právě v tom, že no tak ty chyby, co udělali oni, jsem vlastně taky udělal, no tak oni vlastně nejsou tak jako perfektní nebo naopak tak špatní, jak jsem si myslel.
0: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
3: Dalším hostem Boys je Šimon Šebek, ahoj.
2: Ahoj, díky za pozvání.
3: Šimon Šebek, producent, režisér, spoluzakladatel filmové produkce Sia Creative, taky bookingový agentury Popout, zároveň taky třeba poradce prezidenta republiky Petra Pavla. Stále zároveň ještě dopouštím se ageismu na začátku tohoto rozhovoru hned proti všem pravidlům mladý člověk s takovýmhle CVčkem. Tak Šimone, co z tady z těchto všech disciplín, který jsem vyjmenoval, je pro tebe ta nejpodstatnější, kterou třeba první zmíníš, když se tě někdo zeptá, hele Šimone, co ty vlastně děláš?
2: Díky, to je dobrá otázka. No. Já na to často neumím odpovědět, ale spoustu z těch věcí, které dělám, také provází hudba, kterou překvapivě teda jedinou nevydávám, ačkoliv mě samotný baví. A myslím si, že spoustu z těch věcí začalo i víceméně u filmu a u toho, co děláme primárně v SIE. To je vlastně, řekl bych, jeden z mých úplně prvních seriózních projektů. No a od té doby vlastně jsem začal potkávat lidi z dost zajímavých, zvláštních, různorodých bublin a myslím si, že všechno vlastně potom už tak nějak přirozeně navazovalo.
3: No ono by se mohlo nabídnout říct takový to otřepaný, na co jsou někteří lidé z téhleté struktury alergičtí, když řekneš, že jsi kreativec.
2: Jo.
3: Už jsi s tím termínem setkal?
2: Samozřejmě. Myslím si, že vlastně, asi to takhle klidně můžu zmínit, ale my jsme měli vlastně SIA, se původně jmenovala SIA Creative a z jednoho důvodu se už jmenuje jenom SIA.
3: Aby jste nebyli kreativci.
2: Obecně jako slovo kreativní může přesně být trošku jako je trochu číké a už začíná mít trochu jiný význam v dnešní době.
3: Ale když u toho původního významu toho slova zůstanem, být kreativní, mít nápady, dokázat brainstormovat a přemýšlet o věcech třeba jako jinak, tak to je něco, co jako je nějaký leitmotiv tvýho života, že takhle to bylo už třeba, když jsi byl dítě, student a tak dále, že ses trošku odlišoval tím, že jsi měl vždycky zajímavý nápady na rozdíl od svých vrstevníků?
2: Ne, myslím nutně na rozdíl od mých vrstevníků, oni měli asi jenom jiný nápady, ale já jsem byl hodně často jako ve své hlavě, byl jsem dřív hodně uzavřený a pak jako na základce Gimpu jsem se otevřel a hodně jako těch nápadů šlo jeden přes druhý. A myslím si, že obecně jako dřívější společnost se hodně formovala do toho, že člověk je buď to doktor, nebo je prostě právník, nebo je

0: cestou, ať se děje, co se děje, klacky pod nohama, všechno překonám, já půjdu dělat tohle. Ty seš ten reprezentant té skupiny, která dělá víc věcí, seš jako rozkročený, což ano, rozumím tomu, nabízí spoustu výhod, ale zároveň někdy můžeš být jako přehlcený na všechny strany, tak jsi s tím spokojený, jo? Nemáš někdy
1: ne,
0: pocit?
1: Ne, jako já úplně souhlasím s tím, že když někdo dělá jednu věc jako nejlíp, co umí a může to dělat klidně 10, 20, 30 let, tak jako pravděpodobně v tom dosáhne možná i lepšího úspěchu než člověk, který dělá 6, 7 věcí prostě najednou. Takže tohle si myslím, že naopak, jako tyhle lidi jsou strašně moc potřeba. Myslím, že právě v té kreativní době začínají trochu zanikat a to je strašná škoda. Ale v mý pozici, moje práce byla vždycky práce s lidma. Já určitě nejsem v nějakém oboru nejlepší, ale myslím si, že v tom, čem jsem dobrý, je prostě nalézat správné talenty, dobrý lidi, vlastně lidi, kteří třeba dělají fakt jenom jednu věc. Ve filmu obecně je to prostě každá pozice. Ten člověk vlastně na setu dělá vlastně opakovaně každý den jako stejnou věc. A v tom pak složit ten tým, jako vytváří vlastně tu moji práci a to, co si myslím, že pak je vlastně i můj výsledek.
0: No, když se trošku zaměříme na tvoje CVčko, tak když jsme třeba právě u té CI, tak se to skloňuje CEO, správně,
1: jo.
0: U ní, u té CI, jo,
1: je to žena.
0: Tak je tam spolupráce, když teda začneme domácí scénou, tak nebo když můžu říct československou, protože já furt posuzuju tu slovenskou jako naší domácí, tak to je třeba právě Saul, ale je tam Kellen, je tam Nick Tendo, je tam Eva Farná. Eva Farná teďka má za sebou epický koncerty v Edenu, tak jak bys třeba ty zhodnotil, když teda zrovna zmiňujem tu Evu, teďka ten hype kolem ní, protože z pozice profíka, teďka to nemyslím tak, že bys to posuzoval, jako to posuzuje celá republika, protože každý na to nějaký názor samozřejmě má, ale je tohle ten nejlepší balíček, který tady zatím jsme dokázali jako udělat?
1: Nejlepší balíček.
0: Víš, jakože od toho PR-ka na začátku s tou Duo Lipou v té O2 aréně, přes oznámení desky, teď teda 3 koncerty za sebou, dokonce se šuškalo o tom, že měl být 4., ale nepodařilo se to kvůli nějakému technickému problému, že někdo už musel odjet. Ale když ty na to koukáš, jako člověk, který se v téhletý branži pohybuje, tak je to nějaký, nemyslím vzor, ale je to ten zatím vrchol, který tady v rámci tohohle mainstreamu, toho popu dokážeme my udělat?
1: Já si myslím, že Češi strašně milují comebacky, jako obecně ve všech tématech. Myslím, že jsme skoro až obsesivní a kvůli tomu často jako nevznikají nové příležitosti pro nový lidi. Což znamená, že tenhle ten fenomén s Evou Farnou nebo prostě dalšími umělci, který se vlastně na té scéně udrželi už strašně dlouho, tak je u nás takovým specifikem a u nás chybí taková trochu, když to řeknu, střední třída umělců, kvůli tomu, že prostě nemáme na to vlastně prostor. Podle mě na to nemáme ani jako tu otevřenost ještě dostatečnou těm lidem tu šanci dávat víc. A když se podíváme třeba na světový show business, tak tam mám pocit, že opravdu jako buď to jsou to tak moc zajetý umělci jako Rihanna, Beyoncé, prostě lidi, který už člověk nikdo nesesadí a svým způsobem, když vydají album, tak si na ně všichni zase vzpomenou. Pak je tam obří část té střední třídy právě, jako, která má takový blow-upy, má najednou strašně dobrý song, lidi to poslouchají a najednou na to zase zapomenou, pokud se jako nezvládnou za tu krátkou dobu jako úplně dostat do té nejvyšší. A pak je tam opravdu jako takový níše indie umělci, kteří jsou strašně fajn a myslím si, že jakoby tím, kolik umělců vlastně dneska je, tak lidi mají strašně možnosti přesně jako vybrat pár, u kterých můžou být fanoušci a můžou je poslouchat a nikdo jiný je třeba nezná. Já jako jsem se hodně dlouho ujížděl třeba na Wesley Josephovi, to je jeden z mých jako oblíbených umělců. Taky vlastně není vůbec ještě jako známý, je vlastně jako je z Londýna, je to prostě člověk, který si myslím, že komukoliv ještě dneska odepíše na Instagramu a tím se i tato generace přesně umělců podle mě dost jako identifikuje, ale opravdu jako to v Česku tolik my nemáme, no. Někdy nás baví vzít nějakého hodně nišového umělce a úplně ho dostat na vrchol, vlastně skoro až přesně tou PR-ovou strašně rychlou cestou. Nikdy jako si myslím, že ty umělce až můžou jako jim tu cestu vlastně narušit strašně nepřirozeně, protože najednou se vám objevou v YouTubeových reklamách, najednou je vystřelí na Eurovizi, najednou prostě se dostanou na Anděli a vlastně jako ještě tam třeba nejsou. A myslím si, že prostě buď to ten show business fakt potřebuje, anebo přesně potřebuje čas od času vytáhnout někoho trochu z historie a trochu ho oprášit. A to vůbec neříkám, že ty lidi nejsou skvělí, nebo že pak nevydávají jako dobrý věci. Jenom takhle zatím fungujeme, aby jsme se v tom vůbec mohli jako, aby tam vůbec byl nějaký biznes upřímně.
0: A když zmiňuješ to slovo show business, tak podle mě jsme si jako malí kluci představovali to stejný, nebo aspoň teda já veškerý televizní přenosy, pořady typu Zlatá mříž a všechny první superstar a tak dále. Ale teď jsme v roce 20.

0: 26 a ten show business už přeci jenom opravdu jako vypadá trošku jinak. Konec konců zrovna ta televize se hodně proměnila a už to nemá zásah takový jako celospolečenský, jako to třeba fakt bylo dřív u těch prvních řad superstar.
1: Jo.
0: Když ty nějakým způsobem součástí toho show businessu seš, byť vlastně seš spíš ten hybatel, ten, který vymýšlí a potom performujou ti jiní. Jak ty ten show business bereš? Jako, je to vůbec pro tebe nějaký slovo, který si nějakým způsobem zpracováváš, že nad ním přemýšlíš?
1: Nebo... Jo, určitě. Já si myslím, že jako spoustu lidí si vždycky myslí, že, nebo myslí si prostě, že u té show vždycky musí být business. A ono je to hrozně často jenom show. A spoustu z těch umělců, kteří jsou i v Česku, tak skutečně zažívají primárně tu show. A ten business se buď to dostaví pak z nějakých jako nečekaných spoluprací, nebo kvůli tomu, že ten člověk je prostě šikovný, udělá si nějaký hero, založí si prostě nějakou svoji vlastní platformu. Ale velmi často ten business jako takovej je mnohem jako vzdálenější pro ty konkrétní umělce, pokud to nejsou skutečně to 1%, než by si člověk jako sám myslel. A pak, když se dostaneme vůbec do toho, aby ten člověk byl relevantní, aby natáčel videoklipy, aby prostě čas od času udělal něco zajímavého, tak spoustu z toho jako v uvozovkách budžetu, který tam vzniká, pak jde do takovýhle typu spoluprací, který vlastně mnohdy ani nutně nemusí dávat ani smysl pro ty labely, ale na to, aby ten člověk byl prostě nějak jako zůstal v té relevanci, tak i tohle jako součást toho biznesu, ale myslím si, že mnohem víc v Česku je to o té show, tu si myslím, že Češi docela i umí, ale ten biznes pak vzniká trošku jinde. No.
0: To jsme zmínili pár českých jmen, ale zároveň tady musíme nutně zmínit třeba Tommyho Cashe, výraznou postavu, pro mě dřív taková freaky scéna, ale v poslední době se vám asi na první dobrou vybaví jeho účast na Eurovizi s tím chytlavým songem O kafíčku. K takovému jménu se třeba není zas tak jednoduchý dostat. Byla to nějaká totální klika, nebo to byl důsledek poctivý práce? Ne, že by ne, může to být samozřejmě obojí.
1: Jasně, myslím si, že je to kombinace jako více věcí. U mě to většinou bývají brutální náhody. Já jsem na tom Cashovi byl přesně, nevím, někdy asi 2016, třeba 2017, když vycházely takové věci jako Pussy Money Weed, to prostě tracky, na kterých jsem já jako s ním začínal. A pak jsem o něm teda dlouho neslyšel, myslím si, že jsem to ani moc nesledoval. No a potom jsme se dostali do takové skupiny, a nejsem si úplně jistý, jestli to teda takhle, jo, ale my jsme vlastně začali spolupracovat s umělcem, který se jmenuje Apache, John, to je vlastně DJ, docela známý v Evropě, ačkoliv není úplně jako mainstreamový, má takový specifický zvuk, nahrává i v Rudolfíně svoje tracky, mixuje, je to strašně zajímavý člověk. A je to taky strašně divný člověk, jako v tom nejlepším možném slova smyslu. A myslím si, že jako pak je ještě jeho režisér, Adrian Villa Gomez a nějaký lidi kolem něj, tak vlastně tímhle způsobem si myslím, že jsme se jako, nechci říct úplně poprvý, ale určitě to byl jako moment, kdy se nás třeba všimli i nějaký zahraniční režiséři a jedna z nich byla právě Alina Pasok, která je poměrně jako znělý jméno, to je režisérka, která i teďka vlastně dřív režírovala klipy i pro Olivera Tree, pro Little Big, vlastně režíruje furt, pro Tommyho je taková jako dvorní režisérka. Takže tohle je člověk, se kterým jsme se tak nějak jako dali dohromady. Ještě vlastně dřív na jiném projektu, to bylo vlastně takový, tyjo, nemůžu se teďka vzpomenout, je to ukrajinský jméno, ale bylo to ve Spirále taková show. Tam jsme se nějak poprvé potkali, měli jsme společní přátelé a vlastně potom, když potřebovalo natočit vlastně dva videoklipy pro Tommyho, tak... A už to bylo vlastně asi po 6, co jsme se snažili domluvit, protože oni to hrozně často zruší, přesune se to na poslední chvíli, takže já už tomu nikdy nedávám moc velkou šanci, zpracujeme budget a pošleme ho ven. Ale tentokrát to fakt jako vyšlo a přiletěl jsem vlastně poprvé sám, to jsme točili ještě videoklip Figaro, taky úplně nejdivnější věc, na to se musíte podívat, celý točení na green screenu, vlastně náš kameraman Ondra Andrešič ani nevěděl, jakoby, co reálně točí, než to pak viděl a asi pak pochopíte, jaký ten výsledek byl. No a pak ještě přiletěl Jost a Klein a točil se tady vlastně song I Miss Us, což bylo taky ve studiu a byla to strašná prdel, jako několik dní fakt jako neustálýho smání a jako bizárností totálních, ale taky to vlastně jako je skvělý projekt.
0: Mně napadá myšlenka, taky jsi to vlastně zmínil a já si pamatuju, 2 roky zpátky jsem dělal rozhovor s kamarádem, s Kubou Zemanem a fotografem, který ho možná znáte, pokud Jasně. ne, tak si ho určitě najděte. A ten taky vlastně, mám tam takový nějaký paralel, který vidím v tom smyslu, že v relativně jako brzkém věku, nebo nemyslím brzkém věku, ale v tom mládí přichází najednou jako vstup do toho, pro někoho možná cizího, kdo to nechápe, velkého světa. A občas se třeba může právě stát, že si tam připadáš jako nepatřičně, že jsi tady jako moc mladý, jakože vlastně, jak je možný, že takovýhle úspěch mi přichází teďka, že o tom by jiný mohli snít do 35, do 40, když to budou 20 let dělat a dostanou se k tomu. Cítil jsi někdy jako pocit, že třeba někdo na tebe kouká skrz prsty, že jsi mladý?
1: To asi cítím doteď, ale zároveň si myslím, že je mi to relativně jedno. A zrovna s Kubou Zemanem, tak to byl vlastně první člověk, se kterým si myslím, začal taky vlastně jeden z těch prvních, se kterým jsem dělal serióznější spolupráce. Naše vlastně i společná bylo pro Aarona Pipera, když vlastně my jsme točili klip, Kuba to fotil, já jsem to režíroval. A pak vlastně oba dva jsme spolupracovali, on furt spolupracuje s Honzou Černým a na nějakých dalších projektech, takže vlastně myslím si, že tohle je i podle mě super na tom, jaký lidi se můžou dostat do Prahy a který pak můžete potkat, se kterým můžete spolupracovat a vznikají z toho jako skvělé věci. A ano, jakoby takovej to, už skoro mi přijde kliše jako mladí lidi, ať už je to věk, nebo je to nějaká profese, nebo jestli máš titul, nemáš titul, už se to tak strašně moc smívá a je to fakt spíš ten úspěch jako definuje ten tvůj vnitřní pocit, jestli ty se jako cítíš z toho úspěšný, nebo co vlastně z toho chceš, jestli to má být sláva, nebo peníze, nebo to má být prostě jenom to, že máš klid a že tě nikdo nezná, na ulici tě nepozdraví, a že znám jako tolik lidí, kteří třeba té slávě dostali a dneska prostě neradi vyjdou z domu, protože jim to není příjemný, takže fakt jako ten úspěch v tomhle je dost jako osobní a individuální a myslím si, že i pro spoustu lidí je to taková intimní až jako záležitost, že to vlastně mnohdy nebývá to, co ty lidi vidí.
0: Jak ty se vlastně cítíš jako 25-letý kluk nebo muž?
1: Já si myslím, že jako kluk se stane mužem, když se mu narodí první dítě.
0: OK.
1: A nebo jako se mu, no vlastně asi ne, zůstanu tohle z toho tvrzení. Myslím si, že jako ten přerod muže vzniká v různorodě, ale já věřím tomu, že mně se to stane asi pravděpodobně takhle. Ale to neznamená, že navždy nebudu kluk. Myslím si, že jako ten mental shift, který já mám v hlavě a obecně jako tak, jak pracuji, tak v strašně moc věcech jsem dětinský. A nechávám si to právě pro nejbližší, proto třeba říkám, že jako na veřejnosti to až tak jako nerad pouštím, ale myslím si, že některý moje blízký lidi mě někdy mají fakt velký problém vytrpět a dokážu se loupit jako v příšerných věcech. Ale myslím si, že jako pokud si tohle zachovám, tak o to lepší vztah pak třeba i s těma dětma nebo do budoucna prostě s mladýma lidma může člověk mít, protože se jako neobklopí přesně těma všema depresivníma konceptama, co to znamená být dospělý a co to znamená veškerá zodpovědnost. A člověk může být úplně v pohodě zodpovědný a přitom se chová jako absolutní dítě. Znám to.
0: Plánuješ hodně?
1: Jako obecně?
0: Hmm. Nebo třeba i právě jsme teďka v těch 25, tak jestli si dáváš nějaký i kromě těch samozřejmě pracovních věcí, které musíš jako odbavovat v různých časech, tak jestli máš nějaký třeba dlouhodobější cíle, že máš nějaký vysněný projekt nebo něco, co bys chtěl a pak to skončí a řekneš si jo, tak to vlastně vyšlo. To jsem si tak jako přesně vysnil, že bych chtěl do tohohle věku nebo do tohohle svého životního období jako začlenit a stihnout to.
1: Jo, tak jako člověk plánuje a Bůh se směje, jako tohle se v mém životě opakuje úplně do nekonečna. Já jsem svoje nějaký plány měl jsem dokonce takovou pětiletou strategii v uvozovkách, kterou jsem si napsal někam prostě do sešitu. A byla od 20 do 25 a vlastně všechno, co jsem si tam nějakým způsobem jako napsal, tak se v nějaký verzi jako stalo. A víc než plánování, asi nějaký manifestování, ačkoliv člověk podle mě pak ani netuší, jak se k tomu právě sám dostal. A mám to hodně s těma umělcema, jako bylo hodně umělců, který jsem poslouchal, nebo na kterých jsem byl na koncertě. A pak se najednou, jako já hrozně rád dělám takovou divnou věc, jo. Někdy to dělám s kamarádama, že prostě jenom tak, a udělám to třeba teď, jo. Prostě tlesknu do prostoru, což je to přesně taková jako časová kotva. A pak najednou člověk si uvědomí, že tlesknu před 5 lety a je někde úplně jinde a třeba to, co zrovna jako chtěl, tak se splnilo. A tohle to si myslím, že se mi jako několikrát stalo, myslím, že třeba ten Tommy Cash nebo nějaký ostatní umělci z Popoutu, tak přesně tohle to jako u nás bylo. Ale jak se k tomu jako dostaneš, tak si myslím, že jsou to přesně jenom jako malý krůčky, hrozně malinký krůčky, že to často není ani vidět a že právě spoustu toho úspěchu nebo toho jako uspokojení se dostaví až v součtu všech těch z těch jako malých částí, až se z toho stane vlastně jako nějaký velký, nějaká velká Lego stavebnice 16+.
0: Dneska se často mluví o tom, že i mladí lidi můžou po nějaký krátký době vyhořet, protože třeba nevím, nevěnují se tomu naplno, co by chtěli, furt nějak jako overthinkujou věci a tak dále. Tvým cílem určitě je v tom, co děláš, je být dobrý dlouhodobě a posouvat se dál a dál a dál. Setkal se s tím už třeba ve svém okolí, že vidíš na lidech některých třeba kamarádech blízkých, že s tímhletím termínem prostě nějakým způsobem bojujou, že nejsou úplně nejšťastnější v tom, co dělají. Nebo jsi třeba i ty sám jako nějakým takovýmhle malým vyhořením nebo větším prošel, protože jestli to vůbec jako téma cítíš, protože spousta lidí má pocit, zejména samozřejmě častokrát je to ta mezigenerační diskuze, že vlastně jak může vyhořet 26, jako jak může vyhořet. Já tady 40 let v práci a jsem úplně v pohodě.
1: Jasně.
0: Zase prostě žijem v době z extrémních možností, že jo? Sám tady jsi potvrzením toho, že člověk může dělat 18 věcí a dělat je dobře. Ale jak tohle ten termín toho vyhoření ty vnímáš?
1: Lidi jsou strašně zbytečně maximalističtí. Jakože obecně slovo, nebo dramatický, obecně slovo vyhoření, hořet, schořet, to je prostě tak strašně negativní a je to hrozně definitivní. Když něco hoří a schoří, tak to není, je to prach. A v tomhle tom jako slova smyslu si myslím, že mnohem častěji se lidem právě spíš stává, že třeba něco dře, prostě něco nejde. A pak si to pojmenou, nebo to od někoho slyší, že je to vyhoření a schořel jsem, potřebuju se teďka vlastně vybudovat úplně od nuly. Ale mnohdy jako je to jak dávat klíč do zámku. Jo? Někdy to tam dáš a prostě vůbec si to ty dveře neodemkneš a někdy stačí s tím jenom trošku zaškvrdla, trošku to posunout a najednou prostě to odemkneš a je to úplně v pohodě. A tohle si myslím, že spoustu lidí, když jako se někde zasekne, tak to třeba tlačí strašně do síly a furt se to snaží jako dostat někam dál, ale nejde to. A přitom by přesně stačilo jenom dát nějaký krok dozadu, možná jako něco změnit, něco zkusit jinak. Ale neznamená to, že jako člověk musí nutně sejít ze svého vlastního smyslu. Jo? Že to mi přijde asi jedna z nejsmutnějších věcí naší generace, že spoustu lidí třeba fakt zdá nějaký svůj sen jenom kvůli tomu, že to krátkodobě nebo i klidně dlouhodobě nešlo. Jsou takový projekty, které tolikrát prostě skončily a znovu začaly a znovu se tyhle témata opakovaly, ale asi nejhorší je prostě s tím skončit, protože člověk fakt si myslím, že přímě nikoho nezajímá nikdo a nic, jako v nějaký obecní rovině, takže pokud jako se stane nějaký fuck up a můžu to zkusit znovu opravit to, udělat jinak, tak proč ne, mám těch šancí skoro jako nekonečno.
0: Být hlasem mladé generace nebo výraznou postavu téhle věkové skupiny, to je samozřejmě takový jako hodně silný tvrzení, který tady samozřejmě každý člověk přesně jako ty odmítne a řekne, já nejsem žádný takovýhle hlas a tak dále. Mě by to zajímalo z toho pohledu, jestli vnímáš ty hlasy naší generace a i třeba jako odlišit něco, co je moje pracovní pražská bublina lidí, kteří podobně smýšlejí jako já, kteří jsou taky, nevím, zajímaví tím, že tenhle dělá tohle, navzájem se nějakým způsobem inspirujeme, posouváme a tak dále. Ale nejsme někdy trošku moc jako zaměřený na to, že tohle to nemusí být nutně ten hlas té generace, protože to je tady náš hlas Letný, Vinohrad, Žižková, Karlína. A ono není potřeba dojet někam do Jindřichova Hradce. Teď se omlouvám všem z Jindřichova Hradce, vůbec to není myšleno negativně proti vám. Ale ono kolikrát fakt stačí vyjet jenom z centra metrem a najednou ten svět taky vypadá trošku jinak a lidi uvažují jinak. Jak ty vlastně na tu mladou generaci koukáš? Protože určitě se pohybuješ trošku v té profesní bublině těch kreativců, jak nemáš rád, jak se to říká. Ale zamýšlel se nad tím, že to neznamená, že když my tady nějak názorově shodneme mezi sebou, že skutečně ale jsme hlasem té generace, že takhle to my teďka ty mladí dneska jako máme, když je tady zbytek celé republiky a obecně jako společnosti.
1: Já si myslím, že tyhle věci se trošku jako, jak to říct, oni se trošku posuzují později, jo? Což znamená, že jestli jsme teďka skutečně tím hlasem generace, se asi dozvíme za nějakou další, možná menší generaci, až se na to lidi budou koukat zpětně. Ale obecně, jako když se podívám na Prahu a na lidi, kteří třeba těmi hlasy opravdu jsou, tak první faktem je, že spoustu z nich skutečně není z Prahy. A není to vlastně vůbec jako špatně. Jo? Jako ty lidi přesně často z těch krajů, já to znám to sám, ačkoliv jako jsem původně ze středu, narodil jsem se v Praze, pak jsem dlouho žil ve Středočeském a pak jsem se vrátil do Prahy. Tak jako fakt takový ten příběh, že člověk tý Praze slíží a jestli se dostane najednou na Gimplu, na střední nebo prostě do Prahy a pak tam vlastně zůstane a začne přesně jako vidět ty další lidi, kteří jsou v uvozovkách úspěšní nebo dělají nějaký zajímavý projekty, tak je to takový jako pozlátko, ale to, co mi asi na tom trochu chybí, ale znám i lidi a právě díky třeba jako panu prezidentovi a různých výjezdech krajských, který jsem se účastnil, tak mám naopak jako zase perspektivu lidí, kteří v těch krajích zůstali, nebo lidí, kteří se do těch krajů vrátili. To je třeba jako největší nebo velká škoda, že spoustu lidí, kteří z těch krajů přijede do Prahy, tak už z té Prahy zpátky neodjede a tím pádem se ty kraje vlastně trošku vyprazňují. Je to skoro takový jako japonský model, kdy pak fakt jako tam už nejsou ani ty starší lidi, ani ty mladí lidi, nejenom je to trošku jako město duchu. A přitom jsou přesně místa, nemusí to být jen ty největší, jestli to Brno, můžou to být klidně tam Klatovy někde na Šumavě, ale jsou fakt místa, kde ty mladí lidi, nebo třeba Budějovický Majáles, je fakt jako jeden z dobrých příkladů, jsou prostě místa, kde ty lidi si uvědomují, že těch příležitostí je tam svým způsobem dost. Už jenom jako když se chce podívat na pronájem jakýkoliv nemovitosti přesně někde v Budějovicích versus Praze, tak jenom to jako ukládá za obří příležitost. No a jsou tam prostě šikovní lidi, jsou tam přesně ty lidi, kteří dělají jednu věc celý život často, nebo mají jako ty vzory, který to třeba celý život dělali, a proto si myslím, že ty talenty tam mají často i větší možnost uspět a není to vůbec tak jako neběžný, že třeba obzvlášť ty řemeslný práce pak mají ty showroomy v Praze, ale stejně ta objednávka prostě přijde někde tam jako skromně říže, že tyhle ty věci jsou takový, že je to jenom prostě někdy škoda, že se ten Pražák nevrátí. Ale chápu to.
0: Ne, to je samozřejmě veliký téma, já jsem jeho fantastickým příkladem jako hrdý ostravský patriot, žijící už dlouhé roky v Praze. A vlastně tu otázku taky jsem si už mnohokrát položil a furt tam jako nějak visí a není vůbec vyloučený, že bych se tam třeba jako někdy i výhledově jako vrátil. Ale právě s tímhletím bojuju, že vlastně zejména ta kulturní scéna, ta kulturní nejen scéna, ale vůbec celá ta sféra těch možností, co tady můžeš dělat, a není to jenom o tom být jako autorsky činný v té kultuře, ale obecně ty si dneska tady můžeme spolu dotočit v pět rozhovor a podívat se a bude tady 20 divadelních představení. 50 kin od multiplexů po miniaturní artový kina a tak dále a tak dále. Ty si myslíš teda, nebo nejseš takový pesimista v tom, že by ten problém toho, že ty lidi jdou do Prahy, ať už za studiem nebo za nějakou pracovní možností a zůstali tady, není to tak dramatický, jak se jako může zdát, že těm regionům začnou chybět, protože je hlavní lákadlo v Praze?
1: Takhle, to, že lidi jdou do Prahy, víc než jako problém, beru přirozenost v tom uvažování. Jako, kdybych chtěl uspět nebo bych měl ambice, tak první mě ta Praha asi napadne, než třeba zjistím, jaký mám nějaký lokální možnosti. A to je třeba jakoby část, kde by ty lidi mohli znát ty příležitosti líp a ty města by se třeba mohly snažit jim jako doručit. Ale pak jako z pohledu toho, kdo tady zůstává za talenty, tak je to samozřejmě problém, je to jako velký problém a ne primárně třeba z pohledu jako toho kreativního industry, furt si myslím, že tady jako zrovna tato ta část tady bude vždycky žít a jestli se pak vrátí do těch krajů, nebo jestli to zvládne nějaký festival nebo přesně nějaký prostě slavnosti, tak to nutně problémem nemusí být, ale když se podíváme do nějakých jiných oblastí, třeba když se na chvilku dostanu k medicíně nebo k lékařům nebo prostě k praktickým lékařům, specialistům, tak je pravda, že ty kraje se extrémně vyprazňují. Jako do roku 2030 nám tady odejde skoro jako přes třetinu praktických lékařů a nedoplňuje to dostatečně jako ty mladí lidi. Nevzniká tolik, jako nebo respektive nevychází tolik nových jako mediků, studentů, doktorů, kteří třeba tyhle části zaplňují, jo, což znamená, že ten problém bude vznikat trochu v jiných místech, si myslím. Myslím si, že ta kultura nebude tak dramatická. Myslím si, že prostě ať už to budou sociální služby, nebo třeba přesně jako zaměřený na starší lidi nebo na seniory, nebo to bude dostupnost lékařský péče v nějaký prostě síti po celé České republice, tak to si myslím, že se jako projeví velmi citelně. A myslím si, že Česko na to bude muset nějakým způsobem reagovat a bude muset být čím dál tím víc kreativnější, aby vymyslelo, čím ty lidi zpátky nalákat do těch krajů a jak jim tam vytvořit prostředí, ve kterém vlastně i ta přesně bublina nebo ty bubliny po celé té České republice budou vznikat trochu jako širší než jenom v té Praze. Ale třeba, nevím, když vezmu to Brno, tak myslím si, že třeba to je jeden z těch jako dobrých příkladů, kde se to už reálně děje a děje se to delší dobu.
0: Ano, je to pravda, můžu potvrdit, že bychom v Ostravě všema deseti brali to, aby se to město posunulo s tím směrem právě, jakým Brno je, protože není to asi něco, co si neslyšel ani ty, že spousta lidí zvyklá na pražský servis a vůbec na jako pražský styl života. vždycky přijede z Brna úplně nadšená, jak je to fantastický, že můžeš po centru města chodit pěšky a pohybovat se od jednoho podniku k druhému, a to se nebavíme tady o hospodách, ale o kompletně celém balíčku těch věcí, zejména teda ve těch službách, které můžeš ty využívat. Ty jsi zmínil už prezidenta Petra Pavla, se kterým jsi teda byl minimálně na těch krajských výjezdech, ale předpokládám, že mnohem víc, jsi teda jeden z lidí, který mu radí. To zní od člověka, který tady před chvilkou říkal, že dělal klipy s Tommy Cashem a natáčel s Kellynem, s Evou Farnou a s Nick Tendem. Tak od Nick Tenda k Petru Pavlovi, tak by mohl znít titulek k tomuhle rozhovoru. Ale asi tě se už na to milion lidí zeptal, ale já to nemůžu nepoložit tu otázku, jenom tu úplně základní, elementární. Jak jsi s tomu dostal?
1: Náhoda.
0: Asi takže potvrzení tvých prostě životních milníků.
1: Přesně tak.
0: Je to
1: jedna z náhod. Svým způsobem samozřejmě trochu řízenější, jo, ale mě volby teda zajímaly hodně, obzvlášť ty prezidentský. A nechtěl jsem, nebo takhle, řekl jsem si, že určitě jdu volit, to jako nebyla úplně nějaká debata, ale toho, koho jdu volit, byla jako velký otazník pro mě. A samozřejmě v té době jako nejsilnějším hlasem byla Danuše Nerudová, byli tam samozřejmě další kandidáti, včetně Andreje Babiše a podobně. A Petr Pavel byl v takový trochu jako šedí, jo, protože on vlastně v té době ještě teda generál Petr Pavel, tak měl nějakou teda jako minulost, která se interpretovala různým způsobem, zneužívala se i v té kampani a nebylo to ani jako úplně populární jako option pro mladý lidi ze začátku. A myslím si, že jako lidi mají rádi ve finále přesně jako takový, teďka nevím, jak je to správný slovo, ale přesně lidi, kteří se zvednou a najednou prostě jako to funguje. A u něj to bylo takový, že já jsem si teda všiml, že moc na komunikaci na mladý právě nejel. Spíš si myslím, že v té strategii se, a to je můj osobní názor, ale zaměřil se asi víc na ty starší ročníky, na ty vlastně voliče, který jsou těžší třeba i získat, ale zároveň furt ta jakoby jeho agenda byla vždycky zahrnovala právě jakoby body pro mladý lidi. No a měl jsem možnost vlastně s většinou těch kandidátů si popovídat a vyšel mi z toho jednoduše jako nejlíp. A byl jsem pak na jednom běhu ještě s kamarádem ve Stromovce a vlastně položil jsem mu úplně jako na rovinu tu otázku, jak to vlastně plánuje jako s tou mladou generací a kde jsou ty jeho vlastně jakoby témata. A myslím si, že jsme tak nějak došli k tomu, že tohle je jako něco, co potřebujeme i v té komunikaci podpořit, protože on to tam v sobě jako měl, ale nebyl to podle mě jako dostatečně komunikovaný. A tam jsme vlastně pak zkusili spolu prvních pár akcí a pak jedna to tak jako hodně odstartovala, byla to akce Pražský nádražce. To bylo vlastně jako, ono je to až směšný, jo, ale člověk se snaží být strašně sofistikovaný, jako přemýšlí, co by fungovalo a co jako reálně otevře ty témata a pak najednou jako se kouká a říká si, no tak Masaryk to taky nějak jako odpal v Davidský nádražce, tak možná by třeba
0: tam to odpálilo
1: prostě,
0: lidi, vy.
1: Tam to odpálilo lidi, tak možná by tohle to prostě jenom tím, že se jako přirozeně s těmi lidmi potká a bude bavit, fungovat taky mohlo. Te jsme to udělali, neměli jsme o to jako moc velký očekávání. Musím říct, že třeba i práce jako s influencerama nebo tak jako moc lidí se do toho vlastně nechtělo, protože furt jako ta nálepka Petra Pavla tam byla a musel jsem jako některý kamarády trošku až jako přemluvit, ať tam prostě přijdou a jsou tam s námi, ať si to zažijou. A to, co bylo fakt jako kouzelný, bylo, že jako v té nádražce jsme tam na začátku byli jako v pár desítkách lidí a je to přesně ta rychlost po té Praze. Jo. Tím, jak Praha je prostě malinká, tak každý je všude skoro jako do 20 minut, což skoro všude. No a fakt jako lidi to začali dávat na storyčka, začalo se to šířit. A najednou ta nádražka byla do hodiny úplně k prasknutí. Myslím si, že jako mohli jsme se přiblížit i k nějaký, nechci jako být úplně mimo, ale třeba pár jako vyšších stovek až k tisícovce jsme se přiblížit mohli. A fakt ty lidi čekali venku a prostě bylo to hodně přirozený. Pak už jsem se trošku bál, aby jsme se tam třeba nějak moc neopili nebo podobně. Ale vlastně bylo to poprvé, co jsme měli možnost jako, nebo dát možnost těm lidem se s ním skutečně bavit a zjistit, jaký ten kandidát je, protože ta autenticita ve finále vyhrává. A i když máte nejlepší marketéry a strategie a všichni vám radí, co vám mají dělat, tak pokud vás pak jakoby postaví před mladý lidi, kteří jsou ultra rýpaví, který zajímá úplně jako všechno, tak tam nemáš jako šanci obstát s nějakým PR tréninkem. Tam se buď to prostě potvrdí, že jsi autentický člověk, anebo se zdiskredituješ, protože jsi nikdy autentickým člověkem nebyl. A tohle, co si myslím, že přesně jako otevřelo najednou obří cestu k té komunikaci. Pak jsme tu akci zopakovali v Ostravě a v dalších městech.
0: Ano.
1: Vlastně v Ostravě už to bylo úplně naprasknutí.
0: Zdravíme restauraci Kurník Shopa.
1: Je to přesně tak, Kurníku Shopa se to stalo a tam teda už jako za mnou přišel nějaký člověk z tehdejší nějaký ochranky a už mi tam začal docela hubovat, protože to bylo tak jako vlastně nezvládnutá akce, tam bylo fakt jako už 3000, možná víc lidí, úplně naprasknutí a vlastně lidi tam chtěli autogram, chtěli si povídat. Což je další vlastnost jako Petra Pavla, jo, že Petr Pavel si chce povídat lidma a chce je skutečně vyslechnout. A bohužel, zároveň jako bohu dík, když tam máš tisíce lidí, kteří si s ním chtějí povídat, tak jako dostat ho vícero lidem bylo mnohdy jako problém. A fakt jsem se jako přistihl, že najednou si s někým povídal 20 minut a fakt prostě už byli v nějakém brutálním detailu a někdy jsme až trošku museli jako popostrčit, jestli si nechce zase popovídat s někým jiným. Ale takhle vlastně ty akce začaly být čím dál tím lepší a lepší a pak už z toho byly vlastně reální jako velký shromáždění a už to ani to nebylo tak jako na mladý, bylo to prostě pro kohokoliv a tímhle s tím si myslím, že se i trošku víc otevřel třeba i ten dialog mezi mladýma a staršíma, mezi těma prostě babičkama, který šli volit a mladýma lidma, který jim třeba říkali, ať někoho volí, nevolí, prostě radili se. Takže tyhle věci se staly strašně přirozeně. A ta parta lidí, která jako byla v té kampani a do dneška někteří jsou, nebo minimálně spolupracují furt s Radem, tak to byli takový jako pankáči, takový jako, nebyl to podle mě jako klasický předvolební volební štáb, to si nemyslím. A ani do dneška si myslím, že některý lidi vůbec nespadají do té klasiky.
0: No, samotný politický rozhodnutí a obecně politika jako taková, na to má Český rozhlas fůru jiných pořadů, ve kterých se o tom rádi všichni baví, ale mě na tom zajímá primárně to, že v tuhle chvíli, když ty seš někdo, kdo prezidentovi radí, nebo minimálně se tě on na něco ptá, ty mu něco říkáš, tak cítíš tady tu odpovědnost za to, že třeba za tebou bude s otázkou, co ty mladý, co vy teďka tak jako řešíte, nebo takhle úplně blbě se neptá, protože, jak už jsi zmínil, evidentně nějaký vhled do toho má, ale ty jsi člověk minimálně, který mu nějakým způsobem on jako naslouchá a to už je ta situace, ne, kdy před chvilkou jsme se bavili o tom, jestli seš nebo nejseš ty a tobě podobní hlasem nějaký generace, což si zjistíme přesně za třeba dekádu. Ale tady zrovna, v tomhletom setupu, kdy sedí Petr Pavel a Šimon Šebek ve Vladislavském sále, určitě si to představuju úplně tak jako pompézně, no, víš? Jako, ne, nekažme to.
1: Jsme v chrámu svatého
0: Víta. Přesně tak. On tam takhle točí těma klíčima od těch klenotů nebo tím jedním z těch klíčů. A povídáte si, tak tam někdy máš přímo přistíneš se třeba, že tady musím fakt neudělat chybu v tom, jak to sformulovat, protože tam jako teoreticky ty přece můžeš opravdu posléze nějakým způsobem hýbat reálně i fakt s tím veřejným míněním těch lidí nás všech tady v té republice.
1: Takhle, jako my jsme byli zvyklí na prezidenty, který jako komunikaci k mladým lidem anebo obecně svoji komunikaci měli takovou, že jako dostat teďka prezidenta, který reálně komunikuje a je mu to přirozený, nebojí se toho a jako nestydí se, tak je to šok, tak trošku jako pro Česko si myslím. A myslím si, že spoustu těch věcí jsou těžce bezprecedentní, tím pádem jako ty lidi vlastně najednou zažívají, že ty témata se otevírají, nejsou jenom to ty konzervativní, jsou to často i velmi jako nekonzervativní témata. A je důležitý říct, že jako prezident Petr Pavel má velký přehled, opravdu jako velmi velký přehled, což znamená, že jako mluvit o tom jako radění, vyloženě jako mu říkat, co tady mladí lidi se koukají na Reelska, nebo co zrovna sledujou, to úplně ta agenda jako nutně není. A myslím si, že bohužel jako se stalo primárně třeba s takovými těma vládníma influencerem a podobně, že najednou jako lidi to primárně brali tak, že tenhle ten typ jako v uvozovkách poradenství nebo služeb je o tom, že mu říkáš, co je zrovna trendy nebo co je zrovna in. A to svým způsobem on dokáže sledovat velmi dobře sám. Už jsem to jako párkrát zjistil. I když jsem viděl na livestreamu, že udělal 6-7 nebo něco takového, tak to rozhodně nebylo něco, co by přišlo z mojí stáje. Ačkoliv I wish.
0: Jak jsem mohl zapomenout na 6-7?
1: Takže tohle nebývá úplně jako by ta běžná agenda. Já si spíš jako myslím, že ta role poradce je primárně držení pozornosti, jo? Protože když to tak vezmeš, tak prezident za ten den nebo za týden potká stovky lidí ze stovky tématů a neznamená, že jedno téma je méně důležitější než jiný, ale je hrozně důležitý, aby ty témata, které tam potřebují být jako dlouhodobě, tak tam zaznívaly, což znamená, že velký část moje práce je do jistý míry analytická, je třeba část i toho, co si řekl, že nesmím udělat chybu, což znamená, že ano, jakoby přistihnu se někdy, že zase něco vygeneruju, protože už to nestíhám, nebo prostě jako taky použiju nějaký zdroje. ale pak je musím tolikrát čeknout, než jsem si fakt 100% jistý, že nepřijdu za prezidentem a neřeknu mu dezinformaci. To je prostě tak tenký led. A samozřejmě není to tak, že by jsem se najednou přeřekl, že najednou mu to změní kompletní mindset. Má tam spoustu analytiků, má tam prostě pana Tomáše Leberu, další prostě jako etablovaný lidi, kteří v těch tématech samozřejmě se vyznají také. Ale mojí rolí je přinášet a primárně dlouhodobě držet ty témata, které by se v té agendě měly opakovat. Já mám jakoby priority, je to od finanční gramotnosti přes mentální, fyzický zdraví až vlastně dneska do dostupnosti bydlení, případně pak prostě do dalších jako menších projektů, které z toho vznikají. Tak jsou prostě priority, které na ten rok většinou máme. Třeba minulý rok jsme měli jako primární prioritu mentální zdraví. A je pak jakoby z části taky mým úkolem a cílem, aby to měl ve své agendě, aby se to dostalo třeba do jeho kalendáře, aby potkal některý lidi, některé neziskovky, aby třeba se zúčastnil nějakých akcí. Což znamená, že jako on jako prezident, kdyby mohl, tak věřím tomu, že by byl roztrhaný na kusy úplně všude, ale najít mu tam ten čas pro ty témata, který se právě třeba dotýkají mladých lidí, si myslím, že je mým jako primárním účelem a cílem. A myslím si, že potom jako dostat k tomu třeba i ty správní lidi, zase to, co jsem říkal na začátku, jakoby spojit k tomu ty správní talenty, nebo i ty odborníky, ne vždycky je moje role přijít s nějakou odborností, někdy je moje role jenom skutečně přinést toho člověka. Ale myslím si, že jako spolu máme fakt velmi otevřený vztah i díky tomu, že jsme se znali ještě předtím, než byl prezidentem při kampani, tak už jsme se tady na začátku bavili, že ano, stykání se trošku stalo formálně, někdy vykání, někdy mi to taky lehce utykne a jemu to taky někdy utykne, ale myslím si, že se nejvíc snažíme si říkat zdravím, než třeba dobrý den.
0: No, proto jsem ti dneska psal do SMSky zdravím, to je taková ta situace, kdy si říkáš, jako ano, jsme tak jako mladí lidi, ale
1: je to neutrální. No,
0: dobrý den mi přišlo jako příliš a ahoj zvole je zase jako poslat taky, takže zdravím je ano, samozřejmě univerzální pro takovou tu přesně šedou zónu mezi tykáním a vykáním.
1: Je to tak, no, zdravím si myslím, že funguje úplně všude, můžete to říct komukoliv.
0: Co se stane ve chvíli, kdy ty budeš točit videoklip, nevím, plácnu z Izomandiasem, nová deska, nový klip. A najednou tam prostě seš v tom největším vytížení, máte nějakou myšlenku, teď tam s tím Kubou řešíte, hele, tak ten záběr půjde takhle, já vylezu z toho auta tamhle a ohně pojedou zleva, do toho telefon Petr Pavel říká, Šimone, okamžitě je potřeba. Kde jsou ty priority? Stalo se to někdy?
1: Tohle se mi nestalo. Jako stalo se mi, že už mi třeba někdo z kanceláře zavolal, že třeba něco potřeba jako rychleji zpracovat, nebo že se něco změnilo, protože tak jak se změní cokoliv v naší republice nebo ve světě, tak se na to někdy potřebuje jako reagovat, ale já nejsem jako člověk, který prezidentovi kontroluje tiskovky nebo mu vkládá jako slova do úst. Kdyby se tohle jako hypoteticky stalo, tak by asi záleželo na situaci, kdyby to mělo národní význam, tak asi si vezmu prostě liftágo a jedu.
0: Kdyby to Izo pochopil.
1: Já myslím si, že Izo by to taky pochopil, nejsem si jistý, jestli je volič, ale ani bych se tomu moc nedivil. Každopádně jako má to pro mě velkou prioritu a beru to prostě ze vší seriózností a beru to jako obří privilegium a uvědomuji si prostě, jakože není to věc, která se jako dá brát na lehko. Je to podstatné, určitě.
0: Můžeme odhlídnout od toho radění prezidentovi, ale vlastně furt se držet těch témat, který, a teďka teda jsme konkrétně v Boys, takže můžeme tu mladou generaci na chvilku jako rozdělit a jít k těm klukům, který tady samozřejmě často řešíme. Já jsem ti to říkal na začátku, už v takovém tom jako průvodním slově, o čem si dneska budeme povídat. To, co tady často řešíme, je i třeba právě to generační srovnání toho, že dřív chlapi se chovali nějak, a dneska se chovají jinak. Záměrně to neříkám víc konkrétně, ale jenom takhle jako zobecňuju. Potvrdíš to, že si tohle to taky myslíš, nebo nemyslíš? Že je opravdu vidět nějaká generační proměna mezi tím, jak se třeba teďka vycházejí z toho svého věku a svých vrstevníků. Proměnilo to klučičí chlapský chování?
1: Já si myslím, že je to spíš tak, jak je to prezentovaný na vnějšek, že jako to, jestli nějaký chlap byl dřív jako víc třeba feminí, anebo byl víc chlap, tak asi ty lidi víc chtěli vidět to, že je chlap. A třeba tyhle ty části byly trošku v pozadí a dneska prostě ten svět umožňuje těm lidem být mnohem víc jako lidmi, kterými skutečně jsou. Proto nedokážu asi takhle říct, jestli se jako mužská mentalita natolik proměnila, nebo naopak už mají tak jako menší problém o těch věcech mluvit. Obecně si myslím, že muži jsou furt jako mnohem uzavřenější ve spoustu věcech, obzvlášť když třeba přijde k mentálnímu zdraví nebo obecně nějakým problémům, tak furt takový ten stereotyp, že chlap to má vyřešit, máš to vyřešit sám, ideálně tím nemáš někoho otravovat, tak jako často to prostě jako zažívám, vnímám to ze svého okolí. A i když jsme třeba dělali kampaň minulý rok To chce odvahu, tak jsme byli až jako překvapení, jak moc vlastně to otevřelo třeba jako tématiku mužského mentálního zdraví a podobně. A jak říkám, já si myslím, že dneska prostě třeba obzvlášť, když se vrátím k tomu být feminní nebo jako být citlivý člověk, mít nějaký city obecně jako emočně být dostupný, tak to si myslím, že jako je jedna z těch věcí, která se určitě hodně posunula. A myslím si, že furt to dneska jako vnímají lidi někteří jako slabost, jako asi si nedokážu představit přijít někam za hokejovými fanouškama, že by se mnou chtěli bavit o některých tématech, stejně tak jako si nedokážu představit je na nějakým jako sešnu. Ale myslím si, že je to naopak strašně jako silný a díky tomu třeba i to jako i ty ženy a ty muži pak se dokážou v těch věcech mnohem líp chápat, protože vlastně jako spoustu z těch témat se týkají obou, ale dřív se o tom vlastně jako nebavilo, nebo to bylo nějaký tabu. Takže myslím si, že tohle je jako jedna z těch věcí, která se hodně posouvá. A zároveň samozřejmě má to, je to ten důsledek je mimo jiný prostě proto sociální sítě a tak, jak je všechno dneska propojený, tak už jako člověk si svou identitu může vybrat ve srovnání nebo bez srovnání mnohem jednodušeji, než když s tím jako bojuje sám.
0: No hosti tady častokrát tohleto téma navlíknou na třeba svůj vztah s tátou nebo vlastně s tou generací nad sebou a porovnávají, jakým způsobem to vnímá on, jakým způsobem to vnímám já. Hmm. Tady jenom krátce zmíním tvýho tátu Tomáše Šepka, známýho chirurga, určitě veřejnosti dobře známýho. Když jsi teďka zmiňoval ty témata právě jako duševní zdraví, mentální nějaká osvěta a tak dále, jak se v těchto pocitech vždycky chlapi mají nebo nemají vyznat, tak třeba s ním se shodneš, že máš pocit, že rozumí té mladší generaci, že v tomhle si třeba někdy poklábosíte a jsi třeba vlastně paradoxně překvapený, jak tě jako rozumí.
1: Hmm. Jo, tak tohle téma je takový složitější, každopádně jako můj táta určitě jako jak vizuálně, tak si myslím, že je to hodně jako chlap. A myslím,
0: tak
1: že
0: účastník lékařských akcí Lékaři bez hranic, teda těch několika misí, tak se to nabízí, viď?
1: Přesně tak, jako válečný doktor a má spoustu různých nálepek a cvičí a je sportovec, takže jako on si myslím si, že fakt jako tu mužskou auru kolem sebe určitě má. Já si obecně myslím, že jsem víc po mámě, jako v některých charakterech, asi vizuálně, jako a myslím si, že třeba já jsem prostě celý život vyrůstal se svojí ségrou, což je prostě můj člověk, můj asi nejbližší jako člověk ze všech lidí na světě. A prošli jsme si prostě spolu jako takovýma věcma, různýma jako fázama našeho života, ať už tam byli, nebyli rodiče, tak vždycky jsme se jako měli my dva. A myslím, že díky tomu jako ten ženský svět mi byl dlouhou dobu jako v některých věcech mnohem bližší a do dneška ve spoustu věcech je mi bližší. A s tím tátou tam naopak jako byl, nechci říct úplně clash, ale myslím si, že jako trvalo nám se některé věci chápat. I v těch jako úplně softových, to ani vůbec nemyslím žádnou feminost, prostě fakt jako v některých úplně základních věcech jsme si k sobě hledali jakoby cestu toho pochopení. A on sám si prošel prostě strašně složitou různou jakoby cestou ve svém životě. A myslím si, že i tak, jak jsme se do toho života trochu narodili, jo, protože vlastně jako moje ségra se rodičům narodila v prváku, když byli oba dva na medicíně a snažili se stavět barák. Jo, by the way. Skoro nepředstavitelná situace pro mě. A já jsem se pak narodil, když byli ve třetíku, ve čtvrtíku. A jako obecně celý ten příběh tak, jak byl, tak já si myslím, že naši rodiče jsou pro nás skoro víc než rodiče, hlavně jako kamarádi a jako přátelé. A ve spoustu věcech si dokážeme pobavit skoro jak puberťáci. Moje máma jako dokáže být extrémní puberťák ve spoustu věcech, což je skvělý, je to jako mnohdy vtipný. Zatímco táta někde je prostě ten trošku jako vážnější, ale furt jako extrémně dostupný, přístupný člověk. Takže myslím si, že jako ta naše bilance, to vůbec jako vyrovnávání těch dvou světů, tak se podle mě děje furt a myslím si, že se ještě hodně dlouho jako dít bude, ale myslím si, že jsme si jako určitě nejblíž, co jsme si kdy byli.
0: Když zmiňuješ právě ty komplikovanější vztahy, kdy si dva k sobě jako hledají cestu, zejména otec a syn, to tady samozřejmě v tom pořadu taky už několikrát padlo, je to o to větší úleva, když se to potom konečně jako sedne, kdy konečně dojde k tomu jako propojení těch dvou chlapů, že si spolu, ať už nevím, zajdou na pivo, na kafe, nebo si jdou spolu zaběhat, zasportovat něco, ale je tam ten jako bonding prvek, že teď už je to úplně tip-top, že je to takový jako zadosti učení za to všechno, co tomu jako předchází?
1: Jako zadosti učení, já si myslím, že asi nejsložitější.
0: Nebo jestli si toho potom člověk o to víc váží, že
1: chápu.
0: už jsme konečně díky bohu v téhle situaci, protože tam už já už nejdu.
1: Já myslím, že s tím bojuje skoro, nevím, mluvím sám za sebe, ale myslím, že spoustu mladých jako bojuje s tím, že spoustu věcí se jim na jejich rodiči nelíbí a najednou začnou zjišťovat, že jsou si strašně podobní a začnou se přibližovat právě v tom, že no tak ty chyby, co udělali oni, jsem vlastně taky udělal, no tak oni vlastně nejsou tak jako perfektní nebo naopak tak špatní, jak jsem si myslel. A čím blíž se tyhle ty chyby smívají, což se děje prostě věkem a může se to stát velmi brzo, čím víc prostě chyb napáchám, tím blíž se myslím, že jsem ke svým jako rodičům. A samozřejmě někteří lidi to mají úplně naopak, že naopak mají přesně ty jako skvělý rodiny a silný zázemí a najednou pak vlastně jako zjistí, že jsou stejnými lidmi a naopak se prostě nějak jako odlišou. Ale jo, jako pro mě zarostí učení určitě bylo i to, že já mám vlastně dva mladý ještě bráchy, vlastně to jsou jako furt mých rodičů, děti, moji bráchové. A najednou trošku vidím ten odstup vlastně už ve svý jako dospělejším věku, ve svých 25, najednou vidím svoje malý bráchy a svoje rodiče, kterým už teďka tahne jako na 50, jak vlastně to zkouší znovu, trošku jinak, už s trošku jiným návodem a už taky jako s nějakým precedencem. A v ten moment si jako člověk uvědomí, že tohle mě třeba jednou čeká, asi v tom taky budu chybovat, asi v tom taky nebudu úplně nejlepší, ale myslím si, že víc než zarosti učinění je smívání těch jako rozdílností, až se najednou dostaneš skoro do toho momentu, že seš jako svými rodičemi, nebo naopak si vzal to nejlepší a nejhorší ze svého dospívání a jako postavil si tu svoji vlastní rodinu nebo to svoje vlastní zázemí. Jako rodina nutně nemusí definovat vůbec nic a může to být, ta rodina může přijít klidně ve 30, ve 40, neznamená to, že je to jenom prostě daný v těle věcech krvi.
0: Jednoho dne přijde i tvoje rodina. Jo, už jsi tu otázku tady taky tak jako lehce kolem ní kroužil, tak mě to jenom zajímalo, jestli to otcovství, který jsi zmínil v souvislosti s tím, že to bude ten moment, kdy se z Šimona Šepka stane ten chlap, tak jestli tam někde vzadu ta otázka jako je, respektive jestli máš nějaký dlouhodobý plán, když jsi říkal, že jsi od 20 do 25 měl napsaný nějaký jako scénář a ten se tak nějak jako víceméně splnil, tak v tom plánu 25 až 30, co tam třeba je? Prozraď teď na závěr něco z toho, co bys si zajít. Upleť si na sebe bič, protože je to veřejně zmíněný, takže bude to lehce konfrontovatelný s tebou za pár let, jestli se ti to podařilo.
1: Jako 20 až 25 tam děti nebyly, 25 až 30 tam děti reálně být můžou, ale jako neznamená to, že tam nutně budou. Když se vrátím teda ještě k tomu jako být chlapem a podobně, tak jako já jsem si vždycky přál mít dcery, prostě i v tomhle tom si myslím, že kluci můžou být mnohem složitější, ale nevím, prostě nechám se překvapit. Každopádně jako kdyby jsem teďka znovu měl dávat jako plán na 25 až 30, tak takhle, jako jedna věc, která mě nechci říct, že úplně trápí, ale v tom, co já dělám a tím, že jsem vlastně z velké části primárně producentem nebo nějakým manažerem nebo nějaký věci prostě organizuju, tak přesně chybí mi v tom někdy jako moje nějaká autorská tvorba, něco, co je fakt skutečně jenom moje. A určitě v tom jako plánu 25 až 30 je mít jeden autorský feature film, celovečerák. Ať už to bude short film, nebo to skutečně pak bude celovečerák, tak tohle jako je jedna věc, kterou už dlouho píšu a chtěl bych jí mít venku. To je jako jeden cíl. Druhý cíl můžou, nemusí být ty děti, to teďka prostě necháme náhodě. No a musím říct, že tam čím dál tím míň jako těch finančních cílů nebo nějakých jako majetkových cílů, spíš by jsem byl fakt rád, aby jsem v těch 30 se na sebe podíval, byl jsem furt šťastný, nebo jsem si udržel svoje přátelé. Myslím si, že lidi, který mám kolem sebe, jsou jako tak skvělí lidi a tak zajímaví, kreativní. A prostě různorodý, že kdyby se mi ve 30 podařilo ten kruh si udržet a měli bychom o 5 let jako díl vzpomínek, tak to bych bral jako extrémní úspěch. No a byl bych rád, aby se nám samozřejmě podařily některé věci, ať už s panem prezidentem nebo nějakým jako dalšíma hybatelama, tak aby vůbec jakoby ta změna k mladým lidem se čím dál tím víc naplňovala, aby byly tady prostě vícero poslanců anebo prostě nějakých zástupců mladých generace. Tak to je určitě jako nějaká část, kterou bych chtěl ovlivnit. Jak, to ještě upřímně nevím, ale nějaký plány tam jsou. No a asi bych u toho skončil, protože přát si moc se taky nemusí vyplácet a těch cílů není málo. A myslím si, že jen jeden z nich by mi ve finále stačil.
0: No krásný slova na závěr. Ještě úplně poslední otázka, jenom odpověď ano, ne. Už ti to někdy někdo řekl, že vypadáš jako Cillian Murphy?
1: Ano.
0: Fakt? Já jsem si říkal, normálně v půlce toho rozhovoru, já jsem jako celou dobu něco mi tady vzadu jako jelo. Já jsem říkal, co to? A pak najednou úplně ale. A to si teda jako dovolím říct teda subjektivně, že je lichotka, protože já Kiliana Murphyho miluju, ale to nesouvisí s tím, že tady seděl samozřejmě Šimon Šebek, který nám pověděl spoustu zajímavých věcí. Díky moc, že jsi našel čas na Boys.
1: Děkuji za pozvání.
0: Přeju ti, ať se ti jenom daří. Díky.
1: Díky
0: čau.
1: Tebe taky. Čau.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Můj rozhlas.
1: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
0: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas. Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
1: Yeah.

0: Buchty.
1: Duchaplná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou, každou středu od 19 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

můžeš to spočítat. Je to bodido. Počítej roky na špici. Underground temnej š.

0: děláme vlny. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave.
1: Yeah. Spider.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.